tihle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

buňka. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle.

hladem žízní hynu, v puse ani slinu. V batohu mi zbejvá jen paštika zaječí. A k tomu každou chvíli něco tady kvílí. K tomu každou chvíli něco z džungle.

0: V kotlíku vařečkou lek tvary míchá, pod fousy mu mlází zaklínadla.
1: Ze štiky vyrábí elixír ticha, simsalabim
0: šeptá do zrcadla.
1: Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetruhlu i klíč.
0: Potom si oblékne plášť zadí kůží.

jsem víc než člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Teď já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem

Zimmer.

přijel za mnou ze severu, z hora, ohřát se. Oni totiž takhle

0: Junior.
1: Prosím tě, co to vyvádíš?
2: Počítám děti, které nás poslouchají.
1: A kolik si jich zkoušel?

0: ještě okopat řekvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba. Namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Hele, žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu. Už ji držím.
1: A proč na ryby přeci nechodí?

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese, to jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad,
0: dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: podzávějí. Podzávějí. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez sebe nám bude hej.
4: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama.
0: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

0: naši roštěnku. Noseme to prima, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.
3: Ahoj, děti, pojďte se nám narodit.
4: Vidíte, už mám směrem nám.

letí. Tak to jede rychlík, tak rychle, že všechny předhoní.

nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do dlášky.

paženou cévu a nervový tik.

ve vteřině abraka, vykouzlíme si draka a z tvořivé erupce zralý banán ve slupce.

0: přinesli dva katalogy. Kam prej letos? Jestli Egypt? Nebo do Londýna lodí?
1: Co ale praštění?

Jou, peřníci spolu volání to, jsou páni to, jsou páni lou, peřníci z profese, nej, lepší jsou v okrese, my

0: Louni, pře, padli tě vrahouni. Lou, pešník je nesmlouvavý. Lou, ten ho strašně baví. Co, šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě vošklubem.
1: Radio Junior.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.

0: kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky

za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budu.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, moc vás zdravím. Je tu další díl Zvídavce. Tak co zajímavého se dozvíme dnes? Ubytovat se v hotelu je vždycky super. Spíte jinde než doma, ráno jdete na hotelovou snídani, prostě zážitek. A teď si představte, jak skvělé musí být přespat v ledovém hotelu. První hotel z ledu byl před více než 30 lety postaven v malé švédské vesnici Jukasjärvi nedaleko města Kiruna. Pro Švédsko do té doby ledové stavby rozhodně nebyly něčím typickým. Ale jednou v této malé vesnici musela přes noc zůstat skupinka turistů a nebyla jiná možnost, než je ubytovat v iglu. Turisti byli ráno nadšeni a tak vznikl nápad na ledový hotel. Od té doby vzniká každý rok v Jukasjärvi nádherná ledová stavba. Místní hotel už sice není jediný na světě, ale patří mezi ty největší a také zde tradice ledových hotelů vznikla. Až donedávna vždy hotel na jaře rostal a na podzim se stavěl nový. Na projektu se vždy podílí umělci z celého světa, kteří navrhují ledový nábytek a sochy. Hlavním stavebním materiálem jsou ledové kvádry z řeky Torne, která v zimě zamrzá. Na stavbu se spotřebuje asi 5000 tun ledu. A jak vůbec taková noc v ledovém hotelu probíhá? Teplota uvnitř je neustále okolo -7 stupňů. V pokojích se spí na postelích z ledu, které jsou potaženy sobými kožešinami. Kromě pokojů na přespání je tu také ledová kaple a ledový bar, kde dostanete nápoje ve skleničkách z ledu. Na recepci si před nocí vyzvednete speciální arktický spacák, který vyvinula švédská armáda. V něm vám během spánku zima určitě nebude. Pod boty si ale před spaním raději dejte noviny, jinak se může stát, že vám přimrznou k podlaze a ráno už je neodloupnete. Po ledové noci jsou někteří nadšení a jiní už méně. Někdo nedokáže v ledové místnosti zamhouřit oka, ale velký zážitek je to určitě. Brzy ráno čeká hosty ledového hotelu budíček a každý dostane na zahřátí horkou brusinkovou šťávu. Pořádně se po noci v -7 stupních zahřát je potřeba, protože když host vyjde z hotelu, může být venku teplota i okolo -40. Další ledové hotely můžete najít třeba v Kanadě, Rumunsku, Finsku, Norsku a Švýcarsku. Nyní už ale na jaře ledový hotel ve Švédsku neroztaje. Vnitřní stěny jsou sice stále jen z ledových bloků, ale vnější zdi jsou postavené z betonu a na nich je izolace v podobě ledu a sněhu. Do země jsou zapuštěny ocelové trubky až do hloubky věčně zamrzlé půdy. Ty udržují stále chladnou vnitřní teplotu. Solární panely na střeše pak vyrábí energii, která se využije na chlazení ledu. Takže ledový hotel v létě chladí slunce a funguje jako taková velká termoska. Tak co, milí zvídavci, lákalo by vás v ledovém hotelu přespat? Moji milí zvídavci, pokud chcete o ledových hotelech někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Bábkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

o 12 zakletých princích. Byl jednou jeden král a ten král měl 12 synů a jednu dceru. Jednoho rána se mu ale všichni synové proměnili v koně. To krále velmi zarmoutilo. Ustájil je ve zvláštním stavení a nosil jim jen to nejlepší, ale koně nic nežrali. A tak nechal rozhlásit, že tomu, kdo zjistí, co koně žerou, dá svou jedinou dceru. Ve stejném království žili manželé, kteří měli 3 syny. Nejmladší se jmenoval Lasse a k ničemu se nehodil. Prvního dne se ke králi dostavila sama hrabata a baroni, aby zkusili štěstí, ale nikomu nepřálo. Druhého dne přišli všichni ostatní bohatí a vážení muži, ale zbytečně. Třetího dne přišel kdekdo. Své štěstí chtěli zkusit i Lasseho bratři, ale přesně ve 12 hodin jim všichni koně utekli a nikdo nevěděl kam. Když se koně vrátili, Lasse si řekl, že to zkusí taky. Přišel k nejmenšímu koni a zvíře promluvilo. Poslyš, tebe chci za švagra. To je lákavá nabídka, pomyslel si Lasse. Kůň ale mluvil dál. Až zase začneme být neklidní, nasedni mi na hřbet a pojedeme. Nesmíš se ale ohlížet. Lasse udělal, jak kůň řekl, navzdory ohlušujícímu dunění a hřmotu se ani jednou neohlédl. Kůň se zatím tryskem řítil až na onen svět, kde stál kostel. Do něj vstoupilo všech 12 koní, došli k oltáři a tam pojedli chleba a popili vína. Dostal i Lasse. Když se šťastně vrátili domů, král se zaradoval, že už ví, co koně žerou, a Lasse měl dostat princeznu. Jenže na královském dvoře bylo mnoho závistivců a ti mu začali klást do cesty překážky. Řekli, že by Lasse nejdřív mohl přinést jejich vladaři meč, který měl král Šalamoun v den své korunovace. Králi se nápad zalíbil a řekl milému Lassemu, že dokud mu nepřinese drahocenný meč, princeznu nedostane. Lasse byl nešťastný, ale šel se poradit s koníkem a ten řekl, posaď se mi přesně ve 12 hodin na hřbet a neohlížej se, dokud nebudeme v kostele před oltářem. Lasse udělal, jak kůň řekl. Dunění a hřmot za ním byly ještě hlasitější než poprvé, přesto se neohlédl. Šalamounův meč visel napravo od oltáře. Lasse jej však sněl a s námahou odvlekl. Král měl z meče radost a už měla být svatba, ale dvořané Lasse mu vymysleli další úkol. Řekli panovníkovi, že by mu mohl přivést koně, na něm šel Šalamoun v den své korunovace. Lasse byl nešťastný, ale šel se poradit s koníkem a ten pravil, řekni si o 3 jablka a provaz. Pak jablka rozkrájej na 9 dílů a pověz, že si mě chceš půjčit. Když Lasse všechno dostal, nasedl na koníka a ten jel, až dojel do hlubokého lesa. Tam dal Lasse mu píšťalku a řekl, dobře mě uvaž ke stromu, protože teď budu mít strach. Lasse zapískal na píšťalku. V tom se lesem rozlehl strašlivý ryk a hřmot a země se začala otřásat. Když znovu nastalo ticho, koník řekl, právě se probudil. Přivaž mě ještě pevněji, protože teď se budu bát ještě víc. Lasse poslechl a zapískal na píšťalku podruhé. V tu chvíli se v lese ozval děsivý hřmot a rachot a země se třásla tak, že Lasse sotva dokázal stát na nohou. Když zase všechno stichlo, řekl koník. Už vstal. Teď mě přivaž úplně nejpevněji, jak dokážeš, protože teď se budu bát úplně nejvíc.
a až k tobě bude přibíhat, hoď mu do tlamy všech 9 kousků jablka. Nesmíš ale přitom ztratit ani jeden z nich, protože jinak to s námi špatně skončí. Lase zapískal na píšťalku po třetí a tu se tryskem přiřítil kůň krále Šalamouna s otevřenou klamou. Lase mu do ní hodil všech 9 kousků jablka. V tu chvíli zvíře skrotlo a Lase je mohl odvést ke svému králi. Král měl nevýslovnou radost, protože na světě nebylo krásnějšího koně. Tentokrát ale prohlásili dvořané, že by Lase mohl proměnit 12 zakletých princů do jejich původní podoby. A král mu řekl, že když to neudělá, nedostane princeznu za ženu. Inu, Lase šel znovu pro radu ke koníkovi a ten řekl, posaď se mi na hřbet. A když se nebudeš ohlížet, dopadne všechno dobře. Pak jeli, až přijeli do kostela. Tu se ozval strašlivý lomos. Lase měl pocit, že se za ním bortí zdi i kostelní klenba. Ale přesto se neohlédl. Vpravo od oltáře visela láhev. Lase ji vzal, napil se z ní a tomu dodalo tolik odvahy a síly, že když se šťastně vrátil na královský dvůr, dokázal zacházet s mečem krále Šalamouna docela lehce. Koník ho požádal, ať nyní jemu i jeho 11 bratrům usekne hlavu. Nejdřív se tomu Lase bránil, ale když nakonec koníka poslechl, všech 12 princů znovu získalo svou lidskou podobu a byla radost na ně pohledět. Zavládlo všeobecné veselí a svatbě Laseho s krásnou královskou princeznou už nestálo nic v cestě. Oba potom spolu šťastně žili a z Laseho a nejmladšího prince se stali nejlepší přátelé. O nebojácné děvečce a strašidlu. Takhle večer byli na jednom statku 3 krejčí. Při práci vesele klábosili a žertovali a také se zeptali místní děvečky, co by za to chtěla, kdyby měla z kostela přinést Torého Jepeho. Tak se jmenovalo strašidlo, které bylo vidět každou noc, jak sedí v zádveří kostela. Děvečka řekla, že by šla, kdyby dostala vlněné šaty. Krejčí jí šaty slíbili. Ta děvečka měla pro strach uděláno a tak sásku vzala vážně. Hned se sebrala, šla do kostela, tam si naložila Torého Jepeho na záda, odnesla ho na statek a posadila ho na lavici vedle vyděšených krejčích. Ti si hned bázlivě odsedli. Jenže Toré Jepe se přisunul k ním a zíral na ně obrovskýma očima. Polomrtví strachy prosili krejčí děvečku, aby je pro boha toho strašidla zbavila. A slíbili, že dostane jedny vlněné šaty navrch. Děvečka se nenechala pobízet, popadla Torého Jepeho a odnesla ho zpátky. Když dorazila do kostela, strašidlo se jí nechtělo pustit a drželo se jí pevně kolem krku. Děvče ho několikrát poprosilo, pust mě, Toré Jepe. Bylo to ale marné. Nakonec strašidlo řeklo, nepustím tě, dokud mi neslíbíš, že ještě dnes v noci půjdeš na lávku přes potok a 3krát zavoláš Anno Persdoter, odpouštíš Torému Jepemu. Děvečka mu to slíbila a Toré Jepe ji hned pustil. K potoku to byly 2 hodiny cesty, ale děvče tam přesto došlo a 3krát zavolalo přesně, jak slíbilo. Anno Persdoter, odpouštíš Torému Jepemu. Když děvečka zavolala po třetí, odpověděl jí z vody ženský hlas. Jestli mu odpustí pán Bůh, odpustím mu i já. Když se děvečka vrátila do kostela, zeptal se Toré Jepe, co říkala? Že jestli ti odpustí pán Bůh, odpustí ti
i ona. Torejepe sepnul ruce a šťastně se usmál. Pak nakázal děvečce. Přijď sem znovu, až vyjde slunce. Děvečka se do kostela vrátila za svítání a na místě, kde předtím sedělo strašidlo, našla věrtel peněz. Kromě toho dostala ještě dvoje vlněné šaty, které jí slíbili krejčí. A od toho dne už se Torejepe víckrát neukázal. Ty, já a nikdo. Byl jednou jeden farář a tomu se nedařilo najít čeledíny, protože byl lakomý až hrůza a nehorázně šetřil na jídle. Jednou někam jel a uviděl ho jeden čeledín. Faráře poznal a řekl si, že ho napálí. Šel tedy k cestě a když se s farářem setkali, chlapec se ho zeptal, jestli nehledá čeledína. Ale ano, pravil farář, hledám. Kolik bys chtěl dostávat peněz? Čeledín odpověděl, že chce tolik a tolik. Dobrá, tak platí, odpověděl farář a dal čeledínovi první plat. Pak se ho zeptal, a jak se vlastně jmenuješ? Čeledín odpověděl, jmenuju se ty. Poté chlapec faráři nadběhl lesem, obrátil si na ruby oblečení a běžel k cestě. Tam potkal faráře podruhé a znovu se ho zeptal, jestli nehledá čeledína. Ale ano, odvětil farář, kolik bys chtěl dostávat peněz? Čeledín řekl, že chce tolik a tolik. Dobrá, tak platí, odpověděl farář a dal čeledínovi první plat. Pak se ho zeptal, a jak se vlastně jmenuješ? Jmenuju se já, povídá čeledín. Potom se chlapec převlekl do jiných šatů, zase si nadběhl a potkal faráře do třetice. I tentokrát se ho zeptal, jestli nehledá čeledína. Ale ano, řekl farář, zrovna jsem dva zjednal, ale vezmu i tebe. Pak se zeptal, a jak se vlastně jmenuješ? Čeledín odpověděl, jmenuju se Nikdo. Farář dal čeledínovi první plat a jel spokojeně domů. Když tam dojel, řekl ženě, už si nebudeme muset stěžovat, že nemáme čeledíny. Právě jsem tři zjednal. Poslouchej, kdo půjde kam. Já a ty do stodoly a Nikdo do dřevníku. Žena mu na to řekla, to ale není nic nového. Když jsme ty a já ve stodole, v dřevníku věru není nikdo.

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky, nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají, kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: mě zavolal, tak řekni, koho by si vzal, jestliže Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Ta má nohy hubené a pak chce Pepu tebené. A jestli máš na mysli Marii, tak přímo říkám ne. Bo žena je bez věna a Hana je moc prohnaná a Pavla to je známý škrob, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada a on řekl, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psi.
1: Jo, dále, jo, dále.

0: Expedice Severna Rádio Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Хлопці, а ой, Яні, вітайте всіхні в меднешній погадкове школце.
1: Ахой, голки, ахой, клуці, ахой, ушовне.
0: Так, а я се тішим, Яні, що се днеска будеме грати. Уж мам тady připraveného свого плішака, мішака, фешака, а таки паненку Красомилу, а таки динозаура Karla.
1: Ušonku, prosím tě, počkej chvilku, já tady ještě něco potřebuju dodělat.
0: No dobře, no tak jo. No tak, a chvilka je pryč. Jani, pojď si hrát.
1: Ušonku, počkej ještě, chvilka neuběhla.
0: Jak to? Já myslel, že ano, poslouchej, jo. Nic, jako nic. No a to byla ta chvilka. No a jak je tedy dlouhá chvilka podle tebe?
1: Pokaždé trošku jinak, ale abys to viděl třeba na hodinkách, tahle ta moje chvilka bude dlouhá 5 minut. A to poznáš na hodinách, když ta nejtenčí a nejrychlejší ručička proběhne do kolečka 5krát.
0: No, dobře, no tak já je teda hlídám, jo? Tak, pozor, ta teda běží pomalu.
1: A nechceš si k tomu čekání třeba pustit písničku? Třeba zrovna písničku Hodinky, kterou zpívá Majda Rajchová.
0: Jo, tak to je teda dobrý nápad. Aspoň mi to rychleji uteče.

0: moc pěkná písnička, ale nejtenčí ručička ještě neproběhla pětkrát. Ach jo, to je nuda, to
1: vydrž
0: je
1: ušou,
0: nuda.
1: Ne, už jen chvilka.
0: Ne, počkej, už je to jenom půl chvilky.
1: Pořád je to chvilka, ale už je o hodně kratší.
0: Mně tady připadá příšerně dlouhá.
1: No, to je proto, že se nudíš.
0: To tady ano. Jsme tu všichni připraveni na hraní a ty to zdržuješ.
1: Ušoune, neumíš si ani trošku chvilku pohrát sám, když já nemůžu.
0: No, to umím, ale nejde to, protože já hraju Myšáka Fešáka a dinosaura Karla a ty hraješ panenku Krasomilu. Krasomilu vězní strašlivácký dinosaurus a Myšák Fešák ji musí osvobodit. To teda osvobodit, jo, já na všechno nestačím.
1: To zní jako skvělá hra. Ale nedá se nic dělat, musíš chvíli počkat.
0: Chtěla říct, že musím počkat gásně dlouhou chvíli.
1: Ale tak dlouhá zase není. Kdybys mi do toho pořád nemluvil, už bychom si hráli.
0: No, dobře, no. Tak, já si pustím pohádku a snad už ta dlouhá chvíle konečně skončí.
1: Vidíš, to je bezva nápad. Pohádka je skvělý lék na dlouhou chvíli.
0: Ušounova pohádka.
2: Zlobostroj. Byl jednou jeden zlý génius, strašlivě zlý génius, a ten věnoval všechen čas ve své zatuchlé podzemní laboratoři tomu, aby vyrobil děsivý zlobostroj. Měl to být dokonalý stroj na páchání veškerého zla, podlosti a naschválů, jaké si jen člověk dokáže představit. Když ho zlý génius konečně vyrobil, měl z něj ohromnou radost a hned si ho chtěl vyzkoušet.
3: Tak.
2: Donesl zlobostroj do města a přikázal mu:
3: teď páchej zlo!
2: Zatímco si mnul ruce v radostném očekávání, ve zlobostroji to hrozně zachrastilo, zapípalo a pak se vydal k nejbližšímu přechodu.
3: Tam si vyhlédl starou babičku, vzal jí tašku s nákupem a
2: pomohl jí přes ulici.
3: Co to děláš? Ty...
2: Rozčiloval se zlý génius.
3: Řekl jsem ti přece, ať pácháš zlo.
2: Ale to už zlobostroj začal zametat odpadky na ulici.
3: Pak našel a přivedl domů zaběhlého pejska a nakonec úplně sám uhasil požár v nákupním centru.
0: Tatínku!
3: A zachránil spoustu lidí.
2: Zlý génius běsnil, nadával.
3: Ty bedno!
2: A rozčiloval se.
3: Rozmontuju tě!
2: Ale čím více vstekal, tím víc dobra stroj páchal. Zlobostroj totiž působilo obrovské potěšení, když mohl naschvál dělat přesný opak toho, co po něm chtěl jeho stvořitel, a tím ho zlobit.
3: Proto zlý génius po nějakém čase zamknul laboratoř.
2: Klíč hodil do kanálu, žblunk, a začal se věnovat tělocviku.
3: Co?
2: Ano, a zdravé výživě.
3: To ne.
2: Zlobostroj si mezitím úplně odvykl být zlým. Žil proto dál životem dobrostroje.
3: A tak nakonec všechno dopadlo,
2: jak nejlépe mohlo.

0: kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které se dneska nic neděje.
0: Ale klidně by se mohlo dít. To, že já tady musím něco dodělat a nemohla jsem si s tebou hned od začátku hrát, to neznamená, že se musíš nudit.
1: Neznamená, ale nudím se.
0: Protože si vůbec neumíš hrát sám. Holky a kluci, poraďte mu.
1: Co? Cože? Jo. Díky, holky. Díky, kluci. Jo.
0: Tak a je to. Můžeme si hrát.
1: Já hraju Myšáka Fešáka a dinosaura Karla.
0: A já Krasomilu.
1: Jo. Tak ahoj, Krasomilo. Jak se máš?
0: Ale Myšáku Fešáku mám hrozně dlouhou chvíli.
1: Je, to znám, princezno. Zrovna nedávno Jana tak zdržovala a já se, jako já, Ušoun, jsem se hrozně nudil. Měl jsem děsně dlouhat anskou chvíli.
0: A znáš i tu písničku, co se tak jmenuje?
1: Jakou? Ne.
0: Tak já ti ji pustím, než si obleču krásné šaty pro princezny, ve kterých mě bude moct Myšák Fešák zachránit ze spáru strašlivého dinosaura.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Pomoc! Pomoc! Statečný myšáku, fešáku, zachraň mě!
1: Už se řítím, princezno, krasomilo, tu máš ty jeden zloune dinosaurácká! Zalez a už se nevracej, nebo ti hrdina myšák, fešák, ušouňáckej, zmaluje záda.
0: O, děkuji, můj statečný zachránce.
1: No to nic nebylo, slečno princezno.
0: Ten váš boj vypadal trošku jako tanec, trošku jako boj.
1: No pozor, to bylo karate.
0: Karate?
1: Ano. To je bojové umění, které holky a kluci klidně můžou cvičit, kdyby chtěli. A náhodou taky bezvadně funguje na zvlčilé dinosaury, co unášejí princezny.
0: Páni, aha.
1: A proto si teď dáme písničku Karate.
0: A jo, proč vlastně ne?
1: No vždyť je znáš. Ušounova

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které už se vůbec nikdo nenudí.
0: Uf, to se mi ulevilo.
1: Jo, ale pozor, taky se tu dneska ještě nespívalo a nehádalo.
0: Tak, co kdybychom to dneska spojili?
1: Jak to myslíš, Jani?
0: No, že by byla dneska zpívaná hádanka.
1: Je, no to je bezvan nápad, už se těším.
0: Tak jdeme na to.
1: Ušounova hádanka. Holky a kluci, budou to vlastně hned tři hádanky.
0: Zaspívám vám totiž tři melodie,
1: které určitě dobře znáte, tak pozor, pozor, připravte se, Jani.

0: kluci, odkud znáte tu melodii, jo?
1: La la la, la la la la la la la la la.
2: Jasně, máte pravdu.
0: Jo, jo, jo, jsou to Gumítci. Ano, a pozor, melodie druhá.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Super, super, holky a kluci, máme to tak všichni najednou? Jo, jo. 3, 2, 1, šmoulové, jo, jo, jo.
2: A teď další.

0: ale poznají hlavně holky. 3, 2, 1. Sofie první. Jo, to jsme šikovní, co?
1: Super, holky a kluci, krásně jste uhádli moje zpívané hádanky.
0: A víte co, holky a kluci, jestli máte nějakou oblíbenou písničku a chtěli byste ji slyšet mé pohádkové školce, napište si o ní
1: na adresu ušoun@rozhlas.cz.
0: No, a my vám ji pustíme a můžeme třeba pozdravovat vaši třídu ve vaší školce. No, to je nápad, viď, Jani?
1: Úplně nejvíc bezva. A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si zatancujeme na písničku, která se jmenuje Nuda.
0: Ale nuda tady právě už vůbec žádná není. A kdo tu písničku zpívá?
1: Zaspívá vám ji Paprsek.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlím kránu.
0: Otevírám pekla bránu, ej. Ve svém kotli lek tvar.

这是龙 buff 皮靴。

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mekneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Parádní probouzení a hezký vstup do nového dne, holky a kluci, někdo už je na nohou dlouho, někdo se teprve hrabe z pelíšku, je to takhle v pořádku, jsou přeci prázdniny. Dnes se probouzíme do 4. srpnového rána a vypadá to na jeden z nejteplejších dnů, které nás vůbec o prázdninách čekají. Dokonce meteorologové předpovídají, že na Moravě by se mělo naměřit dnes možná úplně nejvíc v historii. Takřka by měl padnout teplotní rekord, který tedy už včera na některých místech padnul. Bylo to 39,9 stupňů Celsia. Takže holky a kluci, milí rodiče, hodně pijte, ochlazujte se a buďte na sebe opatrní.

To doufám, že spát už se nepůjde, bude se vstávat, bude se prázdninovat. Je pravda, že večer při té tropické noci se moc usnout nedalo, ale já jsem tak větral urputně, že když jsem usnul, tak mi pak chviličku byla i zima. No a to je docela takovej jev, který se v průběhu několika dnů jen tak neobjeví. Tak jak se ochlazovat? Pojďme se ochladit naší expedicí Sever, protože tento týden vyrážíme do Švédska. A dnes mě zajímalo švédské školství, vůbec život dětí a výchova, hlavně prázdniny a volný čas a také různé aktivity, venkovní hry, sezónní a přírodní aktivity. Tak na to všechno se dneska podíváme. Dáme si písničku a pak hned zjistíme, jak jsou na tom holky a kluci ve Švédsku s těmi prázdninami.

10 hodin, 8,5 minutky a my se chladíme ve Švédsku. No, pojďme se podívat, jaké mají děti ve Švédsku prázdniny. Tak mají tam prázdniny delší než u nás. Zpravidla 9 až 10 týdnů. Ale pozor, my jsme na tom teďka o trošičku líp, protože jim za chviličku prázdniny končí, když to my je máme o trošičku déle. Jak to vysvětlím, protože ve Švédsku mají prázdniny od poloviny června, tak zhruba do poloviny srpna, možná o trošku déle, aby se vešli do těch 10 týdnů. No ale to nejsou jediné prázdniny, samozřejmě jako u nás. Pak je tady, jsou tady zajímavé prázdniny, jsou to sportovní prázdniny. Sportlov. Týden volno v únoru nebo v březnu, určené pro zimní sporty. Termín se liší podle regionu, aby se nepřeplnila horská střediska. Tak to jsou takový naše jarňáky, ale tady to jsou vyloženě sportovní prázdniny. A breť by ne, protože ve Švédsku se hodně sportuje. 70% dětí chodí na nějaký sportovní kroužek. Ale pozor, je to trošičku jiný než u nás, protože tam se nebere takový důraz na ten výsledek. Je to spíš o tom, aby si holky a kluci hráli, aby se prostě hýbali a aby z toho měli radost. Pak jsou tady podzimní prázdniny. A je to týden, jo, podzimáky, týden volno na přelomu října a listopadu a nově se tady ty prázdniny nazývají čtenářské prázdniny. To na podporu gramotnosti. No a pak jsou tady velikonoční prázdniny, zase o kus delší, není to velikonoční pondělí jako u nás. Je to týden volna kolem Velikonoc, kdy se děti převlékají za velikonoční čarodějnice, jo, ne velikonoční zajíčky, ale čarodějnice a chodí koledovat sladkosti. No a když jsme u těch sladkostí, tak možná by vás zajímalo, jak se ve Švédsku mlsá, kdy se jedí sladkosti a proč. To vám prozradím po písničce.

Tak pokud byste chtěli vyrazit do Švédska mlsat, tak to byste možná byli hodně překvapeni. Ve Švédsku mají děti, ale pozor, i dospělí pro mlsání zcela jedinečný rituál, zvaný v překladu sobotní mlsání nebo sobotní sladkosti. Což znamená, že děti jedí cukrovinky a samozřejmě i dospělí zásadně a pouze jen v sobotu. Je to tak, tento zvyk pochází z 50. let 20. století, kdy švédští lékaři doporučili omezit konzumaci cukru na jeden den v týdnu, aby se snížila tehdy obrovská kazivost zubů u dětí. Pravidlo se ujalo natolik, že se stalo pevnou součástí švédské kultury. Tak tohle mě překvapilo a myslím si, že to má smysl. A jak to vlastně funguje, jak vlastně švédské děti mlsají. Tak v sobotu rodiny vyrazí do supermarketu, kde jsou celé obří stěny plné boxů s desítkami druhů bonbónů. No a děti dostanou papírový sáček, lopatku a namíchají si přesně to, na co mají chuť. No a potom se to platí vlastně na váhu, takže si smíchají prostě směs a pak to všechno zblajznou. No ale také to vlastně funguje i jako takový výchovný nástroj, protože švédské děti dostávají kapesné. A to mlsání funguje tak, že děti dostávají týdenní kapesné a sami se musí rozhodnout, kolik vlastně z toho kapesného v sobotu na ty sladkosti utratí. Jestli prostě ty sladkosti tak milují, že za to dají úplně všechno, co mají, anebo jestli si třeba polovičku schovají na jiné věci, jiné aktivitky, jestli si chtějí něco koupit. No a ono to vše už začíná vlastně v pátek. To je takový krásný rituální večer, páteční pohodlí se tomu říká, kdy se rodina sejde u televize, ale místo bonbonů se jí slané šneky, chipsy nebo tachos. No a na tu páteční pohodičku se podíváme po písničce.

Pojďme se podívat na švédskou páteční pohodičku. Je to takový krásný rodinný rituál. V pátek večer je pro švédské děti posvátný čas, kdy začíná víkend a s ním spojené domácí rituály. Takže páteční pohodička, to začíná tak, že celá rodina se sejde na gauči v teplákovém oblečení. Prostě něco hodně, hodně pohodlného. Zapálí svíčky, pustí si film nebo televizi a společně odpočívá. Tak a tradičním pátečním jídlem švédských rodin jsou mexické tachos, které si děti sami rádi sestavují z mističek podle své chuti. No a jak již bylo zmíněno, v sobotu děti dostanou svůj vlastní sáček namíchaných bonbonů z obchodu a užívají si sladké volno. Možná ještě připomenout, jaké sladkosti tam jako frčí, co mají švédské děti úplně nejradši, jsou sladkosti jsou speciální tím, že sází na pestrou škálu textur. Pěnové, žvíkací, křupavé a kombinaci protikladných chutí, takže slané, kyselé, sladké. Mezi nejoblíbenější patří legendární pěnová autíčka s jemnou ovocnou chutí, která jsou označována za nejprodávanější auto Švédska. Tak to jsou nejpopulárnější sladkůstky. Potom pěnové lepky. Obzvlášť populární jsou malinovo-lékořicové nebo kyselé verze, které mají skvělou žvíkací texturu. Pak samozřejmě kyselé bonbony, Švédové milují extrémně kyselé příchutě, například kolové lahvičky obalené v kyselém prášku. To jsou zajímavé chutě. Tak z čokolád vedou křupavé oplatky máčené v mléčné čokoládě nebo karamelový košíček. Teď se se úplně přistih, jak se mi zbíhají sliny. No a samozřejmě slaná lékořice, jo? Pro cizince nepochopitelná, ale pro švédské děti naprosto přirozená chuť. Starší děti milují bonbony s příchutí slané lékořice. Tak to nevím, to bych si asi nedal. A domácí klasika fika. Mimo sobotní bonbony děti milují skořicové šneky. Tak to je jasný. Nebo nepečené kakaové ovesné kuličky obalené v kokosu, které si dávají s rodiči během tradiční pauzy na kávu a něco sladkého. No tak ono to s těmi sladkůstkami bude takový jako zvláštní, protože už jako jsme zjistili, že Finové mají podobnou kulturu a že si taky dávají tu kávičku a k tomu něco sladkého. Takže to, že se jedí sladkůstky jenom jednou týdně, to je sice pravda, ale tím se myslí jako bonbóny, že se jako jedí jednou týdně. A to sobota. No ale něco tak jako sladkého, jako třeba ovesné kuličky obalené v kokosu nebo skořicové šneky, ty se jedí vlastně, jak z toho vyplývá, asi každý den. Takže ono to s těmi pravidly bude takové, no, všelijaké.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Švédsko, země tisíce jezer, země, která nás tento týden zajímá v Expedici Sever. A tak jsem si říkal, jaké jezero by bylo tak jako nej, abychom se dnes vykoupali. Tak ale začal jsem u předpovědi počasí a zjistil jsem, že právě teď ve Švédsku je 11 stupňů nad nulou, což není mnoho a na koupání to úplně není. Takže dnes maximální teploty 17 stupňů, zítra to bude ještě o stupínek méně a bude pršet, ve čtvrtek tedy polojasno 18 stupňů, v pátek 16. Takže nejvíc se ohřejeme a tak zhruba lehce na koupačku by to mohlo být v neděli, kdy bude kolem 20 stupňů, což mě docela překvapilo, protože když se podívám na mapu České republiky, takže v Praze máme 31 stupňů, Brno 32, dokonce Zlín 33. No a nejchladněji je v Českých Budějovicích, ne, Karlovy Vary, tam je dneska úplná kosa v tuhle chvíli, tam je pouze 23 stupňů. No, to je tak jako příjemná prázdninová teplota. A v Pardubicích 32, Brno hlásí 32, Hradec Králové 32, Zlín dokonce 33. No, bude dneska teplíčko až ke 40.

Kdy švédští kamarádi mlsají, to už víme, ale jakým způsobem tráví volný čas? Tak to mě také docela zaujalo. Švédské děti tráví svůj volný čas kombinací organizovaných aktivit, digitální zábavy a neřízené hry v přírodě. Co je to vlastně ta neřízená hra v přírodě? Švédská kultura silně podporuje, aby si děti užívali dětství bez zbytečného tlaku na výkon. Tak na to se pak podíváme. Ale teď, co je to neřízené hraní v přírodě? Tak já jsem zjistil, tady jsou nějaké tradiční venkovní hry, velmi populární. Celosvětově populární vikingská hra, která se jmenuje Kup. Cílem je pomocí dřevěných kolíků schodit soupeřovi špalky, tedy obránce, a nakonec krále uprostřed hřiště. Další švédská hra, Brännboll, je to švédská obdoba baseballu nebo softballu. Pálkař odpaluje míček tenisovou raketou nebo dřevěnou pálkou a obíhá mety. Zatímco pole se snaží míč chytat a vypálit ho zpět. Pak je tady další hra, pod křídly jestřába. To je taková hra nahoděnou, jeden hráč je jestřáb a volá: pod jestřábými křídly pojďte. Ostatní se ptají, jakou barvu mají mít. Pokud jí mají na oblečení, projdou bezpečně. Pokud ne, musí přeběhnout a jestřáb je chytá. Jo, tak tohle to zní docela dobře. Tak, červená a bílá růže. To je strategická bojovka, inspirovaná knihami Astrid Lindgrenové o detektivu Blomqvistovi. Dva týmy, čtyři červené a bílé růže, bojují o držení skrytého předmětu. No a potom pozor, tady je házet kočkou. To mě také zaujalo. Víte, co je hra házet kočkou? Ne, nebojte, neublížujou zvířatům. Je to klasické házení žabek na vodní hladinu. Švédové počítají, kolikrát se plochý kamínek odrazí od vody, než se potopí. Nevím, proč tomu říkají házet kočkou. My máme klasické žabky, ale je to úplně shodné. No a pak tady ten gaming a počítačové hry, je to jasné, protože Minecraft, že ten vznikl ve Švédsku, takže tady se hodně taky paří, ale počítačové hry hrají se hodně online a jsou běžnou součástí odpoledního programu těch starších dětí. No a jak jsou na tom sociální sítě, sledování YouTube a TikToku je stejně populární jako jinde ve světě. Stát sice od roku 2024 vydal doporučení pro omezení času stráveného u monitorů, ale digitální zábava má ve Švédsku nebo ve švédských domovech silné místo. Takže tam se taky hodně paří. No, ale také se hodně paří venku a také se venku dělají další aktivitky a o těch se zase popovídáme za chvilku.

0: Rádio Junior.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme.

A co dokáží švédské děti, když mají volno a rodiče jim dají čas? Protože díky filozofii život pod širým nebem tráví děti venku obrovské množství času a rodiče je záměrně nechávají hrát si bez neustálého dozoru, což rozvíjí jejich samostatnost a kreativitu. Tak hodně rádi stavějí bunkry. Stavění lesních úkrytů z větví je pro švédské děti naprostou klasikou. A samozřejmě koupání v jezerech. V létě tráví dny u vody skákáním z mol a plaváním. A pozor, tohle je zajímavé. Všechny děti musí umět povinně plavat do 12 let. A je to tak v pořádku, aby se mohli bezpečně koupat a užívat.

si ty radovánky, tak je potřeba, aby uměli plavat taky, když tam mají těch tisíc jezer. To by byla škoda, kdyby člověk plavat neuměl. No a pak je velmi populární samozřejmě jízda na kole a parkour. Mladší děti se pohybují na odrážedlech a starší masivně propadli parkouru na městských hřištích.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: No a jak se ve Švédsku sportuje, švédský systém mimoškolních aktivit je unikátní tím, že je dostupný a zaměřený na rovnost. Vychází z konceptu komunitní klubový život. Takže žádný tlak na výsledek do 12 let. V dětských sportovních týmech se dlouho vůbec nepočítají tabulky, nebo nevyhlašují se nejlepší střelci a všichni dosavadní stejný prostor na hřišti. Cílem je, aby děti sport neodradil a bavil je. Elitní výběry a tvrdý drill začíná až na druhém stupni základní školy. A které sporty jsou pro Švédy nejlepší nebo nejtop? Tak, možná byste řekli, že na prvním místě je lední hokej a krasobruslení, ale je to možná až na příčce druhé. Ve Švédsku je to fotbal a florbal. A také další věc, která je velmi populární a atraktivní, zejména u dívek, tak to je jízda na koni.

10 hodin 55, za pár vteřin 56 minut. Náš dnešní švédský výlet pomaličku končí, ale už teď se těším na ten zítřejší, protože zítra se pustíme do obrovských švédských stolů a omrkneme švédskou gastronomii. Podíváme se, jakým způsobem připravují solené lososy a nakládají s ledě. Zkrátka, co se ve Švédsku jí a co bychom si třeba mohli udělat i my tady, nebo kde pořídit nějaké švédské dobroty. Holky a kluci, ode mě je to pro dopoledne úplně všechno. Uslyšíme se opět v 17.00 v klubu Rádia Junior, kde dnes mám zajímavého hosta Tomáše Kučeru a budeme skákat do vody. High jump, který začíná tento víkend v Hříměždicích, tak o něm si budeme povídat. Přidám pár zajímavých tipů, kde se ochladit. Od mikrofonu se loučí a příjemný den přeje Jirka Kohout. Ahoj!

sight.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.
0: Do červené staré telefony, kabely a baterie.
1: Tam nebo tam?
0: A do černé? No to, co nedokážeme nikam rozdělit.

doktor dodává. Potit se, s potivostí nejdál jdeš. Potit se, to je rada má. Do tělička vnikl bacil v roztrhaným kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

probacila nepříjemná.

krivo sine i dádu jde špotice, potice, to je rada má. Lží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no. Naučili se to.
0: No, no to jo. No. No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

práci nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bezvafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit kluci.

0: Gavel, get the music on, yow!
1: Jakou pohádku mám nejradši?
2: Velkou pohádku na rádiu Junior.
1: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
2: Už jsem potkala princezny, draky, čarodějnice i skřítky. Prostě spoustu zajímavých osobností.
1: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
2: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
1: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
2: S námi je čas na pohádku každý den.

v poli byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko, víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já, bez tebe nedejchám, nenávidím bejt sám, bez tebe nejsem já, nevím jak ti říct mám, nevím jak ti říct mám, když tu nejsi všechno kolem mě umírá, a díky tobě pořád dejchám, nikdy jsem nevěděl.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně s

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Máte rádi příběhy, ve kterých hrají hlavní role kočky? Tak v tom případě si nenechte ujít následující pohádku Kocourek zrcátko. Autor Gottfried Keller. Pro rozhlas napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1998 ujal Karel Weinlich. Účinkují Silva Sekvencová, Jiří Langmajer mladší, Jan Gross a další.

0: Mňauky, můj milý srdcátko. Dobrý večer, srdcátečko. Mňauky, mňau.
1: Je tu někdo?
0: Přece tvoje bílá kočička.
1: Kde se tu bereš, bělinko?
0: No, přišel jsi na schůzku.
1: Jsem tak zesláblý z hladu, že mi nohy vypověděly službu.
0: Měl jsi mi dát vědět, byla bych ti přinesla něco na zub.
1: Nechci, aby mi snoubenka scháněla večeři. Správný kocour se musí umět postarat nejenom sám o sebe, ale i o rodinu. A já byl vždycky pašák. Jenže co odešla navždy moje předobrá paní, nestojím ani za fajfku kocouřího tabáku.
0: Byl jsi na funusu.
1: Musel jsem se plouhat až docela vzadu. Její příbuzenstvo mě nepustilo do pohřebního průvodu. Pak mě vyhnali z domu na dobro a tím pádem jsem na mizině. Ach, ich, ach.
0: Zrcátko.
1: Ach.
0: No tak, zrcátečko.
1: Už mi ani tak neříkej, Bělko. Krásné jméno mi přece dali pro můj nádherný kožíšek. Leskl si jako atlas. Nosil jsem se v něm jako šlechtic. A dnes chlup, kam který, tělo, kost a kůže. Co pak může takový ošumělý kocour promenovat po okapek s bělonkou krasavicí? Radši za mnou ani nechoď.
0: Ach, zrcátko, vždyť jsme si slíbili věrnou lásku. I veselku máme domluvenou.
1: Veselku pust na dobro z hlavy. Co pak já teď můžu myslet na ženitbu, když umírám hladem? Zapomeň na mne, Bělo. Najdi si onačejšího kocoura.
0: Já nechci onačejšího.
1: Dej si říct, děvče. Vem rozum do hrsti. Jaké pak bys se mnou udělala, terno?
0: To už mě nemáš rád.
1: Já tebe. Čím dál víc.
0: Tak proč mě vyháníš?
1: Protože nechci, abys viděla můj žalostný konec.
0: Já bych ti ráda pomohla, jen mi porad já.
1: Dost řečí. Jen si jdi svou cestou. Já ti přeju zdraví a štěstí. Hodně myší mezi trámy a vrabců pod okapem.
0: Ale já...
1: Neodmlouvej.
0: Jak chci, zrcátko. Já jdu. Ale kdyby ses rozmyslel, stačí za mňouka.
1: Ach, ich, ach. Kde pak bych já mňoukal za nevěstou? Hlásek. Mi postačí sotva na poslední pořízení. Tuhle si lehnu. Třeba si mi ještě zazdá o kousku vonavé pečínky, než usnu. Na věky. Amen. To je žalost na tom světě.
2: Kdo pak toto vzdychá?
1: To já.
3: Kocour.
1: Ano, ctěný pane.
2: Polez na světlo. Sem pod lucernu. No, připadáš mi povědomí. Jak pak ti říkají?
1: Já jsem, prosím, zrcátko.
2: Cože? Zrcátko? Ten krásný, lesklý, vypasený kocour?
1: Ano, pane.
3: Co mi to chceš nabulikovat, ty ježatý a vychrdlý šmudlo? Jsi ubohá kocouří chudinka.
1: Protože mě vyhnali z domu. Hlad mám jako vlk, nevím, co si počít. Potkalo mě zkrátka velké neštěstí, pane Pinajs.
2: Ty víš, kdo jsem?
1: Ano, prosím. Račte mít na rinku krám. Prodáváte zázvor a pepř a cvočky do bot.
2: To tedy o mě víš moc málo.
3: Já totiž nejsem jen obyčejný kramář. Umím na tisíc řemesel. Kurýruju nemocné, hubím štěnice, zhotovuju pasti na krysy, trhám zuby, vařím inkoust, půjču na vysoký úrok peníze.
2: A taky umím hádat z ruky.
1: A nemohli byste se mi podívat na tlapku, co mě čeká a nemine?
2: Já věštím pánům, ne toulavým kocourům.
3: A taky se ještě letos hodlám stát mistrem čarodějnického kumšu.
1: Jako ta ohavná Hildegarda z Rasovny.
3: Ne tak nahlas, Mourku. Mohla by nás poslouchat a s mým plánem by byl konec. Kdyby se čarodějnice dověděla, že proti ní chystám konkurenci, ta by se mnou zatočila. Já už koupil za 100 zlatých starou čarodějnou knihu, měsíční kámen a kořen mandragory.
1: A k čemu to, pane Pinajs?
3: No, samé kouzelné instrumenty pro čarování. Teďka musím ještě namíchat divotvornou mastičku z křídel netopírů a ropuší kůže. Jenže mi chybí to nejhlavnější, aby mast držela pohromadě.
1: A co, že jsem tak zvědavý?
3: Kočičí sádlo.
1: Je. Koko. Kočičí.
3: Ano. Ano, chlupáči, to je ohromně důležitá přísada do všech čarodějných lektvarů.
1: Ano.
3: Bez kočičího sádla nedá opravdický čaroděj ani ránu. Ne. Proto ho musím co nejdřív splašit aspoň hrnek.
1: Od koho? Asi.
3: Přece od kocoura. To dá rozum.
1: Já už radši půjdu, pane Pinajs. Dobrou noc.
2: Kam bys chodil?
1: Je.
2: No ovšem, Rome, že mě to nenapadlo hned. Zrcátko, pozlíš, ty bys mi neprodal libérku nebo dvě ze svého sádla.
1: Proč si nekoupíte urasa po kocůrovi, co zrovna umřel?
2: V tom je právě ten háček. Aby kočičí sádlo mělo kouzelnou sílu, musí mi ho kocour poskytnout dobrovolně. Dokonce se musí uzavřít o tom kupní smlouva. Ku příkladu mezi mnou a tebou.
1: Ale vždyť já jsem hubený jako lund.
2: Když se spolu dohodneme, zařídím, že zakrátko budeš zase jako dřív.
1: To jako, že byste mě pustil k vám na půdu.
2: Nejenom to, milý zrcátko. Já bych si vzal na starost celou tvojí, tak říkajíc, životosprávu. Vykrmil bych tě nejvybranějšími lahůdkami. Mlsal bys jítrnice a klobásky. Pečené kvíčaly, paštiky s nádívkou. A k tomu ulizoval sladkou smetanu.
1: Přestaňte už, pane Pinajs. Mně se strašně zbíhají sliny.
2: Zrcátko, poslouchej mne pozorně. Žádné kočičí stvoření na světě nemělo tak skvělou příležitost jako ty. Hleď, abys ji nezmeškal. Nabízím ti všestranný blahobyt a nechci za to nic, než abys mi slíbil svoje sádlo.
1: A kdybys to ode mě chtěl?
2: Až budeš vykrmený.
1: Ale to bych si vašeho blahobytu moc neužil.
2: Žádné strachy, kocourku. Nebudu na tebe spěchat. Hoduj si, dokud ti bude libo. Zatím postačí, když si plácnem a ty mi tuhle drábkem podškrábneš, na čem jsme se domluvili.
1: Ale já neumím psát.
2: Nevadí, to jsou stejně jenom formality. Nadrápni tam třeba jen klikyhák.
1: Já si tedy s váma dávám pac na to, že mě budete živit. A já, až budu starý a sejdu ze světa, odkážu vám svoje sádlo.
2: Uvidíme, uvidíme na podrobnosti času dost. Teď můžeš jít rovnou ke mně do komůrky
3: Vystrojím ti slavnostní večeři, že se bude stůl prohýbat.

0: Už nemůžu.
1: No, však si to spořádal za dva. Jen když ti chutná.
0: Jako v pohádce, pane Pinajzi? Předevčírem nadívané kvíčely, včera štika na smetaně, dnes šunka a navrch ještě jítrnice. Bříško mám jako buben.
1: Však ses už za těch pár dnů pěkně zakulatil. Jen tak dál a brzy budeš jako soudeček. Ale po večeři rovnou do pelíšku. To pak jeden teprv, jak se patří, přibývá na váze.
0: Já myslel, že bych se trochu proběhl po střeše.
1: Abys vylítal večeři? Kde pak, hochu? Žádné toulání, drž se doma, dřímej, polehávej a spravuj se krásně do kulata.
0: Aspoň docela krátkou procházku bych si dopřál. Jen ta okolo komína.
1: Už jsem řekl. Ani na krok. Žádné noční výlety nestrpím. Čím dřív budeš vykrmený, tím líp. Je to tvoje povinnost jíst, zahálet a sádel natět.
2: A ty jí splníš, jinak s tebou zatočím.
1: Dobrou noc.
0: No podobně, pane Pinajs. A dobře mi tak. Byla to hloupost sjednat s Pinajzem smlouvu, aby si mě vykrmil na sádlo. Co hloupost? Hanebnost! A ještě ke všemu se krčit v koutku a skákat, jak on píská. Nehnout se ani na krok z komůrky, zrovna když je měsíc jako rybí oko a moje bílá krasavice určitě někde na Římse čeká, až se objevím. Kde pak, pane Pinajs? Mne si jen tak neotočíte kolem prstu. Jestli do rána zhubnu, aspoň si prodloužím život. Mňau. Mňau. Mňau.

0: Zrcátko, můj milý zrcátko.
1: Ty jsi mě slyšela.
0: Už z dálky jsem poznala tvůj hlas. Ukaž se mi. Vždyť ty už vypadáš jako kdysi. Kožíšek se ti jen blejská. Jsi zase krásný a statný zrcátko. Máš novou paní?
1: Pána. Bělinko pána. A přeje mi, jej, až moc.
0: Můžeme se spolu proběhnout po střechách okolo celého rinku?
1: No, když se to pan Pinajs nedoví.
0: Říkal jsi, že ti přeje.
1: Pravda, jenom kočičí promenádu mi přísně zakázal.
0: Ale co budeme dělat?
1: Dovádět na prejzových střechách. Tancovat kočičí štvrilku. Smím prosit?
0: S největší radostí, můj pane. Jaké pak ještě máte pro mne překvapení?
1: Budu ti skládat básně, jak je mi s tebou krásně. Zaspívám ti jako slavík tu nejúchvatnější serenádu.
0: Podívej, tamhle na mne žourají dva cizí kocouři.
1: Já je spořádám. Já jim ukážu, za čí je toho loket. Koukejte, kde necháte sardíru, dotěrové!
0: Zrcátko, ty jsi úžasný.
1: A ty jsi ta nejroztomilejší bílá kočička? Pojď poběž. Dnes v noci jsou všechny střechy, okapy a římsy naše. Vylezeme spolu na nejvyšší komín.
0: Co tam?
1: Přednesu ti vyznání lásky, požádám tě o tvou spanilou pacinku a do celého světa vymňoukám, že jsi mé kočičí štěstí.

0: Kdo pak to cape po půdě?
1: Nikdo, asi se vám něco zdálo.
0: To jsi ty, zrcátko?
1: Kde pak, pane Pinajs?
0: Nepovídej, já tě poznal podle hlasu. S kým pak ses to vybavoval?
1: Šla kolem náhodou moje přítelkyně.
0: Tak pojď dolů, zrcátečko.
1: Mně se ještě nechce do haja.
0: Vždyť už bude hnedle ráno. Pojď, zrcátko, pojď do komůrky, čeká tam na tebe stříbrná mísa a na ní nasáh dlouhá jítrnička.
1: No, to je jiná věc. Už jdu.
2: Dobré jitro, můj milý pane chlebodárce.
0: Co to vidím? Nešálí mě oči. Jak to vypadáš? Co jsi mi tu provedl, ničemo? Kde jsi byl?
2: Navštívil jsem noční korzo zdejších kocourů.
0: Ty se spral si samý šrám, kožich uválený a hubený jako šindel, co si vyváděl.
2: Prožil jsem idylický večírek se svou snoubenkou.
0: Tak, ty nejenom, že nedbáš, co ti poručím, ale ještě se touláš s nějakou kočičí popěhlicí.
1: Ještě jedno křivé slovo o bělince a podepíšu se vám drápkem rovnou mezi oči.
0: O, počkej, no tak opovaž se, zrcátko. Zrcátko, tohle je tvůj vděk. Prskáš na mne jako ďas. Ale hlavně si vylítal všechno sádlo, co jsem na tobě vykrmil. Co mám s tebou dělat?
2: No, nabídnout mi smaženou jitrnici nebo radši dvě, abych se zas hezky zakulatil.
0: Tak si prohnítí. Tamhle, do komůrky. Stůl je pro tebe prostřený.
2: Konečně rozumná řeč. Po vyčerpávajícím špacíru přijde k chuti vydatná snídaně. Jitrničky, já vám teď krátký konec udělám. A mňam.
0: Dobrou chuť, zrcátko.
1: Co to má znamenat, pane Pinajs?
3: Zavřel jsem tě do komory a na petlici dal zámek.
1: Ale proč?
3: Protože nejsem padlý na hlavu, abych ti podstrojoval nadívaný křepelky, kvíčaly a sluky a ty pak všechny lahoutky probendil po střechách. Ode dneška budeš sedět v komoře a ven ani na krok.
1: Ale já bělince na zítřek už slíbil.
3: Sliby? Chyby? Nepřivedl jsem si tě pro tvoje zamilované oči, si tu proto, aby ses jak se patří vykrmil, jelikož já se chci co nejdřív stát čarodějem a k tomu potřebuju. Co?
1: Co?
3: Tvé sádlo.
1: Vždyť jsme se domluvili, že s tím nebudete spěchat.
0: Já bych ji nasliboval třeba hory doly, aby se zdal obalamutit.
1: A jak to se mnou myslíte doopravdy?
0: Jednoduše. Za 3 dny bude úplněk. A to je den, kdy se musí kočičí sádlo vyškvařit. Aby mělo největší čaromoc. Takže do 3 dnů musíš být pořádně sádelnatý.
1: Snad byste mě nechtěl připravit o život.
3: To bys byla radši, kdybych ti stáhl sádlo zaživa?
1: O tom v naší úmluvě napadlo ani slovo.
3: Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají.
1: Tak to ne, pane Pinajs. Ptáček jste leda vy. A já jdu od vás, protože jste mě ošidil. Má úcta.
3: Chyba lávky, zrcátko. Vikýř jsem sklapl, v okně je huctá mříž, dveře na petlici, teď by se z komory dostala leda míš.
1: Vy jste ale krobiam, takhle mě zavřít jako do klece.
3: Nelamentuj, okrášlím ti tu klícku koroptvičkou, srnčím hřbetem a čokoládovým dortem.
1: Já teď mám zrovna myšlenky na mlsání.
3: Ona ti přijde chuť, jen co vyhládneš. Brzy budeš zase jako buchtička.
1: Jo, a vy si na mne dokročíte s nožem.
3: Až za 3 dny, při úplňku. Do té doby si užívej.
1: Moc ošklivě jste mě ošidil, pane Pinajs.
4: Tvoje chyba, neměl se zdát. Jenže ty jsi jenom hloupý kocour, kdežto já jsem chytrý pan Pinajs. Až to dotáhnu na čarodějníka, teprv bude svět koukat, jaká jsem prohnaná kapacita. Čarodějka Hildegarda bude zkrátka vyřízená.

0: Zrcátko, spíš?
1: Kde pak bych já měl pomyšlení na spánek?
0: Tak mi otevři okýnko.
1: Jak jsi mě našla, bylinko?
0: Když jsem nadarmo čekala ve vikíři, začala jsem tě schánět po celém domě, jestli se ti nepřihodilo něco zlého.
1: No, a přihodilo. Vidíš, Pinais mě uvěznil. Vykrmí si mě na sádlo. A konec. Tentokrát se musíme rozloučit na do smrti, bělinko.
0: Já se s tebou nechci loučit ani na den.
1: Jenomže zítra večer za úplňku nastane má poslední hodinka.
0: Musíme něco vymyslet, jak by ses dostal ven.
2: Já bych možná měl nápad, jak z toho. Ale to by nám musela pomoct stará Hildegarda.
0: Ta čarodějnice,
2: no.
0: K té se nikdo nedostane, sedí ve svém domě za sedmerou závorou.
2: A co pamatuju, hlídala u ní stará sova. Za tou bys mohla zajít, jestli by tě nepustila dovnitř.
0: A ona mě vyklove oči.
2: Musíš přijít se zdvořilou poklonou a s dárečkem.
0: Co pak vím, čím udělat radost sůvě?
2: Oči už jí neslouží a přitom ráda mlsá. A já si tu hledal stranou tlustou myšku.
0: Ta voní.
3: Zrcátko, spíš?
1: Jako zabitý, pane Pinais.
2: Utíkej honem, všechno těm dvěma popravdě vypověz a přijď mi potom říct, jak jsi dopadla.
0: Ale nech okýnko pootevřené.
4: S kým jsi to povídal?
1: To já nejspíš ze spaní.
4: Ukaž, jak vypadáš. No, takhle se mi líbíš. Tlustý, kulaťoučky. Koukej přibrat zítra do večera ještě aspoň libru poctivého kočičího sádla.
1: Přičiním se, abyste byl spokojen, pane Pinais. Třeba smrt odčiní moji velkou vinu a já odejdu ze světa s klidným svědomím. A jo, čím dřív to bude, tím líp.
4: Kocoure, ty nemáš strach.
1: Já už se na tu chvíli těším. Jen kdyby mě netrápila křivda, které jsem se dopustil. Nesplnil jsem jednu důležitou povinnost. A to mi stěžuje myšlenku na smrt.
4: Podívejme se na hříšníka. A jakou pak máš na svědomí křivdu, zrcátko? O jaké povinnosti to mluvíš?
1: Co se stalo, to se stalo. Pozdě bych chahonit, marně vzpomínat.
4: Čeho ses u všech všudy dopustil?
1: O tom už jsou málo platné všechny řeči.
4: Neukradl jsi mi něco?
1: Co vás nemá?
4: Nebo si natropil ještě horší věci?
1: Už o tom nemluvme.
4: Okamžitě mi to povíš. Teď hned se mi vyspovídáš, nebo... No tak co pak si provést?
1: Vám ani co by se za nehet vešlo. Nesplnil jsem poslední přání své zesnulé paní.
4: A jaké pak měla přání? To je tajemství. Tak mi ho svěř. Uleví se ti.
1: Nemůžu. Jde o drahocennou věc, kterou nebožka odkázala neznámé osobě.
4: To je řeč sama hádanka.
1: Má paní měla velkou zlatou mísu. Nejmíň za 1000 zlatých.
4: Cože? 1000 zlatých? Celé jmění. Kam pak jí ukryla mě zrcátko?
1: To vám neprozradím.
4: Aspoň tak nějak nenápadně mi to naznač.
1: Kde pak? Chce se mi spát. Dobrou noc.
4: No to nemůžeš. Takhle mě napnout a dát se do chrápání. Nespí, zrcátko. Dokonči, co si nakousl. Vždyť se mi z toho hlava rozkočí.
2: Viděl to svět? Usnul jako špalek.
3: Ale počkej, však já ráno z tebe to tvoje tajemství vydoluju po dobrém, anebo po zlém.

0: Dobrý večer přeju, vážená paní Sovo. To jsem já, kočka bílá.
1: Uhu, zdvořilá bílá micinka, co pak tě přivedlo?
0: Dostala jsem moc krásnou myšku, tak mě napadlo, že by vám třeba přišla k chuti.
1: Skvělý nápad, kočičko, jsem s ní.
0: Prosím, a nechte si chutnat.
1: Znamenitý zákusek, srdečné díky.
0: To nestojí za řeč.
1: Kdybych ti mohla nějak oplatit.
0: Opravdu byste byla tak šlechetná.
1: Stačí mňouknout, udělám, na co pomyslíš.
0: O vás se darmo nepovídá, že jste nejmoudřejší v celém světě.
1: To je pravda. Však taky mám už úctyhodný věk.
0: A já bych zrovna teď potřebovala velice moudrou radu.
1: Co pak tě trápí?
0: Mého snoubence potkalo neštěstí. Padl do spáru pana Pinajse a ten ho chce připravit o život.
1: To je ale krobián.
0: Hrozí mu, že ho zprovodí ze světa už zítra večer, jen co vyjde úplně.
1: To jsou smutné vyhlídky, drahoušku.
0: Byly by veselější, kdybyste nám pomohla z louže.
1: Jak? Musela bych přemýšlet nejmíň měsíc. Do zítřka nic nevymyslím.
0: Já bych věděla, jak napínají se. Jen kdybyste mi vyprosila audienci u své paní. Třeba by jí zajímalo, jaké úklady proti ní strojí.
1: Co pak má za lubem ten starý pletichář?
0: Teď by se ještě dali jeho plány skřížit. Ale až se zmocní kočičího sádla, dostane se vaše panička do pěkné kaše. Pan Pinajs je všemi mastmi mazaný. A taky mnohem mladší.
1: Pravda. Hildegardě táhne na třetí stovku.
0: A to si ještě v tomhle věku troufne vyletět na koštěti.
1: Dvakrát do roka. Vždycky o slunovratu, když začíná úplněk.
0: No to je zrovna zítra.
1: Však už se chystá. Promění se v krásnou mladou dívku. Sedne na koště a užívá si na čarodějnické merendě až do půlnoci.
0: Paní Sovo, vyproste mi u ní slyšení. Jestli se podaří zachránit zrcátka, večer co večer budete od nás mít vrabce nebo myšku.
1: Počkej tady, kočičko. Uvidíme, co se dá pro tebe udělat.

0: Jakže ti říkají?
1: Bělka, velemocná čarodějná paní, Běla, Bělinka, jak kdy?
0: Kramář Pinajs chce prý zmarnit tvého ženicha.
1: Kdyby jen to, vzácná paní, on má ještě i zálusk na vaši vyhlášenou živnost.
0: Co? Co je to za nehorázný tlach?
1: Už je to tak. Pinajs vám chystá nekalou konkurenci.
0: A, to by si netrouf.
1: Schání čarodějné recepisy, muří nohy, mandragory, elixíry.
0: Cože? Ten starý obejda by se opovážil pytlačit v mém revíru?
1: Holedbá se, že vám zatne. Tipec.
0: No, to je ale holomek.
1: Přivede vás do čista na mizinu.
0: Bíďák, rošťák, otrapa.
1: Zakrátko vám z celé slávy zbudou jenom oči pro pláč. Pro něho jste prý už dneska odbitá čarodějnická veličina.
0: No.
1: Ubohá stařena,
0: no.
1: Co půjde žebrotou a on vám z okna hodí krejcáry.
0: Já mu dám ubohou stařenu.
1: Tak.
0: Já mu osladím odbitou veličinu.
1: Ano.
0: Počkej, mizero, až se ti dostanu na kůži, já tě poženu do kouta, lumpe. Vytluču ti černou duši z hanebného těla, ty lotře, já si na tebe všiváku vymyslím takovou past, že v ní uvázneš jako tchoř v lapáku.
1: Je.
0: No jo, jen co se mi v hlavě vylíhne kloudná myšlenka.
1: Paní Hildegardo, já bych měla nápad, jak se Pinajsovi dostat na kobylku.
0: Nejlepší by bylo mít ho ustavičně na očích.
1: No právě.
0: Vědět o každičkém jeho hnutí, aby proti mně nemohl strojit úklady.
1: Mluvíte jako kniha.
0: Ze všeho nejlepší by bylo držet ho tady v mém domě jako sluhu. Jako poskoka.
1: Co slovo to, perla?
0: Jenže ten fiškus se schová přede mnou v krámku. Na míli se mě vyhne. A sem by nevkročil ani za stovku zlaťáků, jaký má země vítr.
1: Musí se to zkusit po dobrém.
0: Takový šibal se na medové řeči nenachytá. Na mou věru si nevím rady. Čím ho zlákat?
1: Prý se docela rád ohlídne za leckterou sukní.
0: Co? Ten plesnivý dědek.
1: Jenomže zrovna takový má největší slabost pro hedvábné líčko.
0: A co z toho? Co pak nevidíš, jak vypadám?
1: Ale zítra večer se chcete proměnit.
0: To je pravda? Tisíc hromů? U všech děsů. Kočička jako nic, ale hlavičku má za tucet mudrců. Jenomže co pak můžu jen tak z ničeho nic vpadnout k němu do dveří ve svém průsvitném hávu?
1: To už nějak se zrcátkem vymyslíme. Hlavně, že jste svolná, madam.
0: S chutí si schladím žáhu na tom vykukovi.
1: Tak dobrou noc, paní Hildegardo. Moc mě těšilo.

0: Jak pak se ti vedlo u mé paní, kočičko? Koukám, že ti očka jen hrají.
1: Protože jsem bez sebe radostí, hned bych se dala do tance. Jenže bez vaší pomoci bych nejspíš poplakávala někde v koutku.
0: To víš, znám svou starou bábu, vím už jak na ní.
1: Však já povím Zrcátkovi, jaký jste diplomat. Ale měla bych k vám ještě jednu prosbičku.
0: Třeba z dvě.
1: Mám starost, aby se paní Hildegardě do zítřka nevykouřilo z hlavy, co mi dneska slíbila. Aby neulítla na svém koštěti, kdo ví kam. Připomenete jí, co mi slíbila?
0: Pro jistotu ji radši doprovodím až na práh Pinajsova domu. Můžeš se na to spolehnout, Mindo.
1: Tam vás bude čekat pečený zajíček. A já po celém městě rozhlásím, že jste nejmoudřejší stvoření pod sluncem.
0: Spíš pod měsícem. Však víš, že mám budíček až na večer.

0: Kocourku, můj milý zrcátečka, prospal ses do aleluja. Podstrojil jsem ti holoubátko. Tuhle máš kalíšek se smetanou. Tak a teďka hezky pověz, co si včera večer jenom nakousal.
1: Já? Že včera co si nakousl? Snad nemyslíte na dívanou koroptvičku? Ale tu jsem přece spořádal do posledního kousku.
0: Ne, já myslím to tvé velké tajemství.
1: Já, pro pána, snad jsem vám něco neprozradil?
0: Právě že ne. Zmínil ses jen o vzácné zlaté míse.
1: No, to jsem neměl dělat, že já nedržel jazyk za zuby. Jednou mě moje upovídanost přivede do neštěstí.
0: Já ti za ní naopak přilepším, když se mi teď svěříš.
1: Kde pak? Ze mě už nevypáčíte ani slovíčko.
0: Zrcátko, nebuď bezcitný, vždyť já celou noc oko nezamhouřil. Řekni mi, jak je to s tou mísou, jsme přece dobří přátelé.
1: Jaký pak vy jste můj přítel, když mě držíte pod zámkem?
0: Musel jsem se pojistit, abys nevzal do zaječích. Ale když mi dáš čestné slovo, že neutečeš, pustím tě. Povídej, tak už konečně spust.
1: No dobrá, ať mám od vás pokoj. Než moje živitelka naposled vydechla, svěřila mi, že nejdrahocennější kus ze svého jmění, tu vzácnou zlatou mísu, odkáže nejkrásnější dívce v našem městě. Ta líbezná dívenka je ovšem chudá jako myš a proto dodnes o ní neprojevil zájem žádný ženich. Ale kdyby si ji někdo z nezištné lásky vzal za ženu, mám jí při zásnubách odevzdat zlatou mísu jako věno.
0: Hrome, to zní jako pohádka. Nejkrásnější děvče.
1: Ale chudobné.
0: Když dostane zlatou mísu, udělá s ní každý ženich terno.
1: Napřed by se do ní musel nesobecky zamilovat.
0: A do takové by se zbláznili pařez. Srdcátko, věř mi nebo nevěř, ale já pro tu neznámou krasavici zahořel už teď planu horoucí láskou. Srdce se mi rozbušilo. No, chci si sáhnout?
1: Vy byste si ji vzal za ženu?
0: Já bych se stal jejím sluhou, nevolníkem, otrokem.
1: A zavázal byste se k tomu podpisem na svatební smlouvě?
0: Upíšu se jí tělem duší, podepíšu, co bude chtít, odpřísáhnu, čestným slovem se zavážu a slíbím hory doly.
1: Mně jste toho taky nasliboval?
0: Ale tohle je jiná věc. Já se na smrt zamiloval. A když ty mi dopomůžeš k překrásné nevěstě a k zlaté míse, zruším za to smlouvu s tebou. Ať se propadnu, jestli to neudělám. Tady je má ruka.
1: Platí.
0: A teď mi prozraď, kde najdu svoji líbeznou nevěstu.
1: Nemusíte hledat. Přivedu vám ji večer ke stolu.
0: Ještě si mi neprozradil to hlavní. Kde pak tvá nebožka paní ukryla tu vzácnou mísu?
1: Všeho se dočkáte večer. Nevěsty i věna.

0: O, to je dneska měsíc. Leskne se jak rybí oko. Jak živ se mi nezdál tak velkolepý.
1: Mně se taky víc líbí takhle, než abych k němu vzhlížel mřížemi a čekal na svůj konec.
0: Už o tom nezačínej. Co bylo, bylo. Teď jsou před námi jen radovánky. Zrcátko, ty můj kocourku přemilený, splň mi docela malinkou prosbu.
1: Co jste si zase vyspomněl?
0: Ukaž mě tu zlatou mísu.
1: Kde pak?

0: Ach, to je krása. Nevěřím svým očím. Zlatá, okrouhavá a velká jako měsíc. Kde je žebřík honem? Spustím se dolů, vylovím jí z hlubiny.
1: Ještě ne, pane Pinais. Napřed musíte podepsat svatební smlouvu.
0: No, dočisto jsem zapomněl. Honem domů, ať nezmeškám, až mi na dveře zaťuká něžná bílá ručka.
1: Jak pak se vám líbí ta půvabná žínka, pane Pinaisi?
0: Překrásná. Až se tají dech. Hlava se točí. Uši jen hoří.
1: Nesmíte být nedočkavý.
0: Ale proč nic neříká? Proč se jen usmívá? Není němá?
1: Ostýchá se nejspíš, je plachá. Když chvíli počkáte, osmělí se. Vidíte? Krásná panno. No vidíte? Přikývla.
0: Však ona rozváže. Jen co si se mnou pořádně přihne. Nenapijeme se spolu? Krásko. Proč jen vrtí hlavou?
1: Počká prý s přípitkem, až bude svatba spečetěna smlouvou.
0: Tak dělej. Kde máš ten kontrakt? Přines mi lejstro a taky brk a kalamář, no.
1: Pane ženichu, panno nevěsto, jako váš starosvat kladu k vašim ctěným rukám svatební smlouvu.
0: Jsem s ní a ti konečně ruka v rukávě.
1: Pane ženichu, vám jako starosvat kladu na srdce, že podpisem na této smlouvě se zavazujete k poslušné službě své choti, nikdy ani na krok se od ní nevzdálíte a na do smrti ji budete ctít a milovat.
0: Dost řečí, kocoure, chci už konečně od své nastávající houbičku. Podej mi pero. Pi, na, je, sa. Ber to, lomněj. Hotovo? A můžeme začít se svatební veselící, než bude půlnoc.
1: Však jsme to stihli jen tak tak. Zrovna odbíjí 12.
0: A teď mi už konečně dej políbení.
2: Ach.
0: Čarokrásná panenko.
2: Třeba tucet Pinais, třeba celou kopu.
0: Je, mine.
3: Čeho se spolekal?
0: Kam se poděla ta kráska? A co tu chce tahle šereda?
3: No. Přišla jsem si pro ženicha. Půjdeš se mnou a to hned.
0: Pro pána, vždyť je to Hildegarda. Nesahej na mne. Babo.
3: Co?
0: Pryč z mého domu.
3: Půjdu, ale ty půjdeš se mnou.
0: To radši uteču na kraj světa.
3: Stůj!
0: Pomoc. Nemůžu se hnout.
3: No jo, bez mé vůle neuděláš ani krok. Upsal ses mi k poslušnosti a lásce.
0: Já se zasnoubil s krasavicí.
3: A kdo myslíš, že byla ta sličná panenka?
0: Čarodějnice vína, kéž by ses propadla do horoucích pekel.
3: Ty bys tam teď musel se mnou, Pinais. Chtěl jsi být čarodějem, ale to se ti nepoštěstilo. Budeš tedy mým sluhou. Zbal si svoje saky, pak já, hajde, jdeme.
0: Kdybych tak věděl, kdo mi spískal tuhle patálí.
1: Zeptej se. Zrcátka.
0: Ty šelmo, ty šizuňko, ty podvodníku.
1: Pane Pinais, proč se rozčilujete? Já vám jen trošku oplatil, co jste provedl vy mě. Ale o život jsem vám nikdy neukládal. O vaše sádlo nestojím a ještě jsem vám pomohl k

0: Nevěstě.
1: Děkuji za takovou starou bábu, co já s ní?
2: No, napřed prožijete líbánky.
1: Čert, aby to vzal.
2: A pak nastoupíte do učení. Vyučíte se u odbornice. Mnoho zdaru. Já se s vámi loučím.
1: Počkat. Když už si mi pověsil na krk tuhle babiznu, chci taky věno. Jdeme pro zlatou mísu.
2: Je? Kde pak zlatá mísa, pane Pinhajs? To byl jen úplněk na hladině studny.
3: To je ale pekelník, že svět neviděl.
2: Sám jste řekl, že si svou nastávající vezmete z nezištné lásky.
3: Ty lišáku.
2: Já jsem jenom obyčejný kocourek.
4: Dost řečí, Pinhajs, konec klábosení, čeká tě fůra práce, máme úplněk. Já ti vyženu roupy z těla.
2: Jestli vám na rozloučenou smím dát radu, pane Pinhajs, nekupujte už víckrát od kocoura sádlo.
5: Pobíž honem, zrcátko. Proběhneme se po našich střechách. Zatančíme si u komína kočičí čtverilku.
2: Počkej chvilku, Bělinko.
5: Proč pak?
2: Pinhajsovi jsem už svůj dluh splatil, ale ještě dlužím něco tobě.
5: Já o žádném dluhu nevím.
2: To nebylo nic, že jsi za mnou přišla, když mi bylo zlé.
5: Mně bez tebe bylo ještě hůř.
2: A že kvůli mně ses odvážila až k čarodějce.
5: Pro tebe bych šla třeba do pekla.
2: A jak jsi na mě věrně čekala.
5: Vždyť jsem tvá nevěsta.
2: Řekni, jak ti ten dluh splatím?
5: Měj mě pořád stejně rád.
2: To ti slibuju. A tu smlouvu s pečetím hubičkou na místo podpisu. Já totiž hrozně škrábu.

0: А ой, Яні, вітайте всіхні в мій днешній погадкové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušovné.
0: Tak, a já se těším, Jani, že se dneska budeme hrát. Už mám tady připraveného svého plyšáka, myšáka, fešáka a taky panenku Krásomilu a taky dinosaura Karla.
1: Ušonku, prosím tě, počkej chvilku, já tady ještě něco potřebuju dodělat.
0: No dobře, no tak jo. No tak a chvilka je pryč. Jani, pojď si hrát.
1: Ušonku, počkej ještě, chvilka neuběhla.
0: Jak to? Já myslel, že ano, poslouchej, jo. Nic, jako nic. No a to byla ta chvilka. No a jak je tedy dlouhá chvilka podle tebe?
1: Pokaždé trošku jinak, ale abys to viděl třeba na hodinkách, tahle ta moje chvilka bude dlouhá 5 minut. A to poznáš na hodinách, když ta nejtenčí a nejrychlejší ručička proběhne do kolečka 5krát.
0: No, dobře, no tak já je teda hlídám, jo? Tak, pozor, ta teda běží pomalu.
1: A nechceš si k tomu čekání třeba pustit písničku? Třeba zrovna písničku Hodinky, kterou zpívá Majda Rajfová.
0: Jo, tak to je teda dobrý nápad. Aspoň mi to rychleji uteče.

0: moc pěkná písnička, ale nejtenčí ručička ještě neproběhla pětkrát. Ach jo, to je nuda, to
1: vydrž
0: je
1: ušou,
0: nuda.
1: Ne, už jen chvilka.
0: Ne, počkej, už je to jenom půl chvilky.
1: Pořád je to chvilka, ale už je o hodně kratší.
0: Mně tady připadá příšerně dlouhá.
1: No, to je proto, že se nudíš.
0: To tady ano. Jsme tu všichni připraveni na hraní a ty to zdržuješ.
1: Ušoune, neumíš si ani trošku chvilku pohrát sám, když já nemůžu.
0: No, to umím, ale nejde to, protože já hraju Myšáka Fešáka a dinosaura Karla a ty hraješ panenku Krasomilu. Krasomilu vězní strašlivácký dinosaurus a Myšák Fešák ji musí osvobodit. To teda osvobodit, jo, já na všechno nestačím.
1: To zní jako skvělá hra. Ale nedá se nic dělat, musíš chvíli počkat.
0: Chtěla říct, že musím počkat jasně dlouhou chvíli.
1: Ale tak dlouhá zase není. Kdybys mi do toho pořád nemluvil, už bychom si hráli.
0: No, dobře, no. Tak, já si pustím pohádku a snad už ta dlouhá chvíle konečně skončí.
1: Vidíš, to je bezva nápad. Pohádka je skvělý lék na dlouhou chvíli.
0: Ušounova pohádka.
2: Zlobostroj. Byl jednou jeden zlý génius, strašlivě zlý génius, a ten věnoval všechen čas ve své zatuchlé podzemní laboratoři tomu, aby vyrobil děsivý zlobostroj. Měl to být dokonalý stroj na páchání veškerého zla, podlosti a naschválů, jaké si jen člověk dokáže představit. Když ho zlý génius konečně vyrobil, měl z něj ohromnou radost a hned si ho chtěl vyzkoušet.
3: Tak.
2: Donesl zlobostroj do města a přikázal mu:
3: teď páchej zlo!
2: Zatímco si mnul ruce v radostném očekávání, ve zlobostroji to hrozně zachrastilo, zapípalo a pak se vydal k nejbližšímu přechodu.
3: Tam si vyhlédl starou babičku, vzal jí tašku s nákupem a
2: pomohl jí přes ulici.
3: Co to děláš? Ty...
2: Rozčiloval se zlý génius.
3: Řekl jsem ti přece, ať pácháš zlo.
2: Ale to už zlobostroj začal zametat odpadky na ulici.
3: Pak našel a přivedl domů zaběhlého pejska a nakonec úplně sám uhasil požár v nákupním centru.
0: Tatínku!
3: A zachránil spoustu lidí.
2: Zlý génius běsnil, nadával.
3: Ty bedno!
2: A rozčiloval se.
3: Rozmontuju tě!
2: Ale čím více vztekal, tím víc dobra stroj páchal. Zlobostroj totiž působilo obrovské potěšení, když mohl naschvál dělat přesný opak toho, co po něm chtěl jeho stvořitel. A tím ho zlobit.
3: Proto zlý génius po nějakém čase zamknul laboratoř.
2: Klíč hodil do kanálu, žbluňk, a začal se věnovat tělocviku.
3: Co?
2: Ano, a zdravé výživě.
3: To ne.
2: Zlobostroj si mezitím úplně odvykl být zlým. Žil proto dál životem dobrostroje.
3: A tak nakonec všechno dopadlo,
2: jak nejlépe mohlo.

0: holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které se dneska nic neděje.
0: Ale klidně by se mohlo dít. To, že já tady musím něco dodělat a nemohla jsem si s tebou hned od začátku hrát, to neznamená, že se musíš nudit.
1: Neznamená, ale nudím se.
0: Protože si vůbec neumíš hrát sám. Holky a kluci, poraďte mu.
1: Cože? Jo. Díky, holky. Díky, kluci. Jo.
0: Tak a je to. Můžeme si hrát.
1: Já hraju Myšáka Fešáka a dinosaura Karla.
0: A já Krasomilu.
1: Jo. Tak. Ahoj, Krasomilo, jak se máš?
0: Ale Myšáku Fešáku mám hrozně dlouhou chvíli.
1: Je, to znám, princezno. Zrovna nedávno Jana tak zdržovala a já se, jako já, Ušoun, jsem se hrozně nudil. Měl jsem děsně dlouhá nanskou chvíli.
0: A znáš i tu písničku, co se tak jmenuje?
1: Jakou? Ne.
0: Tak já ti ji pustím, než si obleču krásné šaty pro princezny, ve kterých mě bude moct Myšák Fešák zachránit ze spáru strašlivého dinosaura.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušou novou pohádkovou školku. Pomoc! Pomoc! Statečný myšáku, fešáku, zachraň mě!
1: Už se řídím, princezno, krasomilo. Tu máš ty jeden zloune dinosaurácká. Zalez a už se nevracej, nebo ti hrdina myšák, fešák, ušouňáckej, zmaluje záda.
0: Ó, děkuji mu, statečný zachránce.
1: No to nic nebylo, slečno princezno.
0: Ten váš boj vypadal trošku jako tanec, trošku jako boj.
1: No pozor, to bylo karate.
0: Karate?
1: Ano. To je bojové umění, které holky a kluci klidně můžou cvičit, kdyby chtěli. A náhodou taky bezvadně funguje na zvlčilé dinosaury, co unášejí princezny.
0: Páni, aha.
1: A proto si teď dáme písničku Karate.
0: A jo, proč vlastně ne?
1: No vždyť je znáš. Ušou nová písnička.
2: Co

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které už se vůbec nikdo nenudí.
0: Uf, to se mi ulevilo.
1: Jo, ale pozor, taky se tu dneska ještě nespívalo a nehádalo.
0: Tak, co kdybychom to dneska spojili?
1: Jak to myslíš, Jani?
0: No, že by byla dneska zpívaná hádanka.
1: Je, no to já bez má nápad, už se těším.
0: Tak jdeme na to.
1: Ušounova hádanka. Holky a kluci, budou to vlastně hned tři hádanky.
0: Zaspívám vám totiž tři melodie,
1: které určitě dobře znáte, tak pozor, pozor, připravte se. Jani.

0: kluci, odkud znáte tu melodii, jo?
1: La la la, la la la la la la la la la.
2: Jasně, máte pravdu.
0: Jo, jo, jo, jsou to Gumítci. Ano, a pozor, melodie druhá.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Super, super, holky a kluci, máme to tak všichni najednou? Jo, jo, tři, dva, jedna, Šmoulové, jo, jo, jo.
2: A teď další.

0: poznají hlavně holky. 3, 2, 1. Sofie první. Jo, to jsme šikovní, co?
1: Super, holky a kluci, krásně jste uhádli moje zpívané hádanky.
0: A víte co, holky a kluci, jestli máte nějakou oblíbenou písničku a chtěli byste ji slyšet mé pohádkové školce, napište si o ní
1: na adresu ushoun@rozhlas.cz.
0: No. A my vám ji pustíme a můžeme třeba pozdravovat vaši třídu ve vaší školce. No, to je nápad, viď, Jani.
1: Úplně nejvíc bezva. A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun. Ružoun!
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si zatancujeme na písničku, která se jmenuje Nuda.
0: Ale nuda tady právě už vůbec žádná není. A kdo tu písničku zpívá?
1: Zaspívá vám ji Paprsek.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: mezi námi zvířaty.
1: Ahoj, přeju vám krásné úterní odpoledne s pořadem Mezi námi zvířaty. Dnes je mým milým hostem Evžen Janoušek, se kterým jsme se mezi zvířaty poznali, který mě provázel při tom, když vznikaly naše pořady v České televizi a byly samozřejmě o zvířatech. Je to kameraman a fotograf, ale taky milovník zvířat samozřejmě, ale hlavně jeskyní. No a protože se nedávno zúčastnil jedné velmi zajímavé expedice, která vedla k totálně zajímavému objevu, tak je teď tady. Evžene, já tě moc vítám.
2: Ahoj, já děkuju za pozvání do studia.
1: Prosím tě, řekni tak nějak ve stručnosti, aby naši junioři věděli, aby se mohli ptát, ale taky vlastně těšit na tvoji knížku, protože ty si ji přines jako takový dáreček pro jednoho z nich za zajímavý dotaz. Tak o čem bude vlastně dneska řeč?
2: Hlavně si budeme povídat o mých expedicích do různých jeskyň v různých částech světa. Tahle ta knížka, kterou teda taky můžu ukázat, tak je o expedicích do Turecka, kde jsme se s mými kamarády dostali, myslím, 8x nebo 9x. A po posledních 4 expedicích je tahle ta knížka, která je teda spíš fotografická, prostě takovýhle velkoformátový fotky tam jsou. To byla naše klasická jeskyně, co znamená klasická, myslím tím, že ve vápenci a je protejkaná vodou. Jedna z nejkrásnějších jeskyní, kterou jsem kdy viděl.
1: No a knížka je taky velice krásná, můžu říct, takže jeden z vás jí bude mít i s Evženovým věnováním. Takže pište na radiojunior@rozhlas.cz. My se na vaše zprávy, ale třeba budete mít i nějaké jeskyní a zvířecí zážitky, tak na všechny se moc těšíme. A všichni, to znamená i produkční Daniela Vodrášková, hudební dramaturg David Janečka, můj host Evžen Janoušek, no a vaše zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hájková.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Je to nový pořad. Dneska se vysílá jeho vlastně druhý díl, druhá část a mým hostem je Evžen Janoušek, kameraman, fotograf, se kterým jsem se seznámila, jak jsem říkala, při práci na pořadech o zvířatech. Jak se vlastně stalo, že z Evžena se stal kameraman a fotograf?
1: Já si, když si uvědomuji vlastně svoje začátky, jak jsem začal fotit, tak to bylo úplně jednoduchý. Já si, k focení jsem měl vždycky blízko, ale víc jsem začal fotit až při revoluci v 89. roce, kdy tady začali fotit úplně všichni. To byl národ fotografující a já jsem běhal po ulicích, neustále jsem fotil něco, pak jsem to přes noc vyvolával. Nejdřív teda se šlo na tu demonstraci, tam se fotilo, pak se šlo do hospody, tam se oslavovalo, pak já jsem šel do temné komory, vyvolal jsem to a druhý den už jsem přines fotky. Takže takhle jsem vlastně začal fotografovat, no a pak mě začalo bavit i natáčení, protože přišly první videa a k té fotografii, k té kompozici vlastně když se přidá střihová skladba a nějaký pohyb té kamery, tak najednou mě to začalo tak bavit, že jsem začal dělat kameramana nejdřív někde v nějakých podnikových videích, pak na TV premiéra prostě a postupně jsem se dostával až teďko pracuji vlastně na volný noze, ale většinou 95% pracuji pro Českou televizi.
0: No a to, že vlastně si s námi točil o zvířatech, tak to byla náhoda nebo si už byl takhle jako nasměrovaný předtím?
1: Tak to je můj sen, točit jenom zvířata, protože točit politiku, jak domácí, tak zahraniční, mě prostě fakt jako nebaví, nevidím v tom žádný smysl, ale točit nějak přírodu a zvířata, tak to je jako můj sen, nebo učil jsem se vlastně na dokumentech z National Geographicu a tak to vždycky jsem k tomu měl blízko.
0: Je tady první dotaz. Já připomenu e-mail sem k nám do studia Radio Junior / rozhlas.cz. Jana se ptá, bál jste se někdy při natáčení?
1: Zrovna se zvířatama jsem se bál. A Veroniko, ty si na to moc dobře pamatuješ, když jsme točili domácí prasátka, kde z malinkýho prasátka se stala 200-kilová prasnice a toho svého majitele nebo majitelku pokousala prostě tak, že jim ukousla prsty. A já, když jsem jí točil, tak jsem se bál snad víc než za balkánských válek. Jo. Protože ta majitelka mi říkala, ne, nesmíš se hejbat, oni špatně vidějí, takže jsem opravdu z tohohle toho měl opravdu strach.
0: Takže já ani doufám, že ti taková odpověď stačí, pamatuju si na to a teď si zaživa, teda nevybavím, jak se ta prasnička jmenovala, ale
1: já taky ne,
0: vím, ale že paní tehdy říkala, že k ním přestali chodit všechny návštěvy a že jako už tam s ní zůstala vlastně sama. No takže tak, no. Za jakými zvířaty už jsi cestoval, nebo lépe řečeno, vždycky jsou ty tvoje expedice spojené se zvířaty?
1: Vždycky ne, ty moje expedice jsou vlastně, ty moje soukromí expedice jsou vždycky spojené s jeskyněma. Ale jestli mám říct jako svý největší zážitky se zvířatama při natáčení, tak jeden z největších zážitků bylo, když jsem letěl armádní kasou se 4 koňma Převalskýho z Prahy do Mongolska a vypouštili jsme ty koně, byly to 4 klisny, do uzavřený ohrady na poušti, na takový polopoušti, Gobi B, si to pamatuju, do volné přírody. Druhý zážitek byl ještě taky silný, když jsme přiváželi ze Srí Lanky zase armádním speciálem 2 slonice do pražský zoo. A já do té pražský zoo se strašně rád podívám, protože ty slonice tam jsou. Jedna se jmenuje Janita a druhá se teďko nespomenu, ale Tamara. Tamara a vždycky se na ně strašně rád podívám, protože obě dvě už mají sluňata a jsou tam snad spokojený teda.
0: Teda tak to si zrovna opravdu jako dobrý náklad 2 slonice.
1: No.
0: To by člověk nevěřil. No ale takže to jsou zážitky při natáčení a Když jsme spolu točili, tak už se byl tak zaujat pro ty jeskyně, nebo to přišlo později?
1: Ne, jeskyněma se zabývám od své puberty, takže prostě vlastně mám i kamarády, který jsou od mých 18 let, prostě do dneška s nima jezdíme a je to fakt jako celoživotní pro mě vášeň a strašně si to užívám, no. Strašně rád objevuju i třeba nový prostory, což se mi několikrát za život povedlo, že jsme objevili úplně něco novýho a dostáváš se tam jako na to místo jako první člověk na světě a to je úžasný pocit. Teda.
0: Já myslím, že o tom dneska možná ještě budem trošku mluvit, ale já třeba, když se řekne jeskyně, tak já si představím, že by se mi mohlo stát, že třeba bych se chvílema musela někde plazit a že bych byla v nějaké takové jakoby úzké průrvě a to je pro mě teda velký strašidlo, protože já mám v tomhle případě jakoby nějakou z toho hrůzu. Stává se to, když člověk objevuje ty jeskyně, že musí takhle?
1: Stává se to dost často, ale my už teďko jezdíme třeba někam do zahraničí a ty prostory jsou tam asi trošku větší. Letos se třeba, nebo vlastně v loňském roce na té poslední expedici se objevily prostory, které mají rozměry fotbalového stadionu, jako na půlky fotbalového stadionu.
0: No tak pravda, tam asi bych se necítila stísněně.
1: Ale teďko možná si naši posluchači pamatujou ten případ ze soboty a z neděle, kdy spolu záchranná služba vytahovala v Moravském Krasu zraněného jeskyňáře, tak to byla opravdu hodně úzká a složitá jeskyně. Veroniko, tam prosím tě, nechoď do téhle ty jeskyně. Opravdu to, a bylo to strašně teda obtížné pro ty záchranáře jeskyní toho člověka o tam tady dostat.
0: Oni museli něco i jako odpálit, že jo, kus ty jeskyně,
1: no, to je,
0: toho kamene.
1: To je takové jako mediální chyba, že tam poslali střelmistry. Ne, je to jednoduchý, tam se navrtávají malinký otvory, do kterých se dává malinká patrona, která se odpálí a ten kus té skály se odloupne. Tam nejsou žádný splodiny hoření ani po tom výbuchu. Prostě to může dělat vlastně kdokoliv. Nebo já jsem si to párkrát už taky vyzkoušel rozšířit tu jeskyně tak, aby ten člověk tam mohl prolíst.
0: A ten člověk se tam dostal, protože prostě byl neskušený, anebo ho to tam nějak zavalilo?
1: Ne, ten jeskyňář byl velice zkušený, ve velice dobrý kondici, prostě špatně šlápnul, zlomil si nohu v kotníku a tam to pak jinak nejde, než že mu museli ty kamarádi a z té spolozáchranné služby pomoct za podpory samozřejmě hasičů, který byli hlavně na povrchu.
0: No, takže samozřejmě z toho plyne, co bychom ještě řekli před písničkou, asi nechoďte do takových jeskyní ani žádných jiných přírodních bunkrů, úkrytů a tak dále sami, že?
1: Ano, to je minimálně ve třech, aby jeden třeba mohl zůstat s tím zraněným a druhý, respektive třetí, aby mohl přivolat pomoc.
0: Tak, posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Mým hostem dnes je Evžen Janoušek, kameraman, fotograf, jeskyňář. No a my si teď dáme písničku a po ní se budeme věnovat vašim dotazům. Děkujeme za ně. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz a jeden z vás dneska dostane jako dárek krásnou Evženovu jeskyňářskou knížku.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Mým hostem dnes je Evžen Janoušek a chceme si povídat o expedici Sulfur, ale je tady jeden dotaz, ten mě baví, takže já bych mu dala teď přednost. Takže je to dotaz, je vás tam více kameramanů, máte těžkou kameru, pomůže vám s ní někdo, ptá se Honza.
1: Na každý akci mám asi jinou kameru, podle toho, pro koho to natáčím. Jestli to natáčím třeba pro televizi, tak ta technika je samozřejmě těžší, ale snažím se, abych měl vždycky co nejlehčí kameru a stativ a všechno vybavení, ale mám spoustu kamarádů, který mi pomáhají. V jeskyni se musí svítit, abych něco natočil, takže jak při focení, tak při natáčení prostě používám několik jak blesků nebo i světel, takže po každý je to jinak. A jestli jsem tam sám, nebo to záleží taky, samozřejmě úplně ideální je, když je tam víc těch kameramanů, například na letošní expedici nebo na té poslední expedici, kde jsem byl, tak tam byl filmový štáb, který o tom točili velký dokument i vlastně jako o nás, o tom objevování a pro ně jsem tam točil nějaký záběr z jeskyní taky. Mm-hmm. Takže úplně ideálně dva kameramani prostě a teďko se to snažím i v české televizi při jednom pořadu a strašně si to užívám, když jsme tam dva, když to neleží jenom na mě.
0: No tak to známe všichni, že se rádi podělíme. Tady je taky ještě jeden zajímavý dotaz, který poslala Petra, ta se ptá, jak se objevují jeskyně, jestli vlastně máte nějaké, řekla bych, prostě nějaký předvoj, no to tady píše hrozně dlouze, jestli máte někoho, kdo vás někam pak pošle, když to objeví.
1: To se vlastně každý dělá sám. A tady je třeba zajímavý to. Před 2 lety jsem měl to štěstí, že jsem byl u vlastně měření jednoho velkého objevu právě tady v té Albánii. A tam se ta jeskyně, která se jmenuje Atmos, je s tím největším podzemním termálním jezerem na světě, který se zase jmenuje Neuron, tak ta jeskyně se objevila tak, že kamarádi tam v této oblasti byli v zimě, lítali si tam s dronem a když se podívali na ty obrázky doma, tak najednou viděli, že z jednoho místa prostě stoupá pára. Takže se tam okamžitě jelo, nebo za několik měsíců se tam jelo. A ta pára stoupala právě z téhletý jeskyně a takhle se objevila vlastně tato jeskyně Atmos, která teda, to znamená pára zrovna v řečtině.
0: Mm-hmm. Takže
1: takovýmhle způsobem. No. Mm-hmm. Nebo teďko, když napadne všude sníh, tak protože v jeskyně je teplejc než na povrchu, tak tam, kde třeba je východ z té jeskyně, tak tam se dělají, tak my tomu říkáme mastná oka a tam ten sníh není. Takže podle toho zjistíme, že ta teplota je tam teplejší, než jinde a tam se třeba může začít kopat a třeba se najde nějaká jeskyně. Hmm. Tak takovým způsobem, a to je jeden z mnoha způsobů, jak přijít k jeskyni.
0: No a jak jste tedy objevili tuhletu poslední jeskyni Sulfur, se jmenuje?
1: Ta jeskyně Sulfur, ta je přímo u řeky, ta byla známa skoro od nepaměti, ale my jsme tam objevili další části té jeskyně. Já jsem tam udělal fotodokumentaci, dokonce Česká televize z toho udělala nějakou krásnou animaci, kterou se taky můžete někde dohledat, že se můžete tou jeskyní prolítnout. Na několika místech se zastavuje, dělají se tam virtuální prohlídky. Prostě člověk si může procestovat tu jeskyni takhle, takovým způsobem.
0: No tak to by pro mě bylo bezpečnější.
1: No.
0: A tak nám o ní něco řekni. Já myslím, že ona je důvod, proč jsi tady, protože vy jste tam objevili zajímavé živočichy.
1: Ano. No? Já bych možná ještě řekl, že tohle je úplně unikátní jeskyně. Nebo tenhle ten kopec, kde jsou tyhle ty jeskyně, tak jsou úplně unikátní svým vznikem. protože tam jsou silný termální vývěry, které jsou nasycené syrovodíkem. A jak všichni vědí, tak syrovodík strašně smrdí. Ale to není podstatný pro tu jeskyni. Podstatný je to, že když ten syrovodík stoupá, tak se míchá s atmosférickou vlhkostí. Vzniká slabá kyselina sírová. Ta kyselina sírová rozežírá ty stěny toho vápence. Vzniká sádrovec, ten padá dolů a takhle vlastně vzniká tato jeskyně. Takže zpátky k tvý otázce, co jsme tam našli, ale to se opravdu našlo ne letos, ale našlo se to před několika lety, ale teprve teďko z toho vznikla vědecká studie. Našli jsme tam tu největší síť, největší pavučinu snad na světě, která je opravdu prostě obrovská.
0: No počkej, obrovská.
1: Obrovská, má přes 100 metrů čtverečních, takže je to pás prostě v té jeskyni, v té chodbě, která je vysoká, tak je to pás okolo stěn, takže jdete tou jeskyní, tam protéká ten sirnej potok a všude okolo vás jsou prostě tisíce pavouků.
0: Jednoho máme takhle za zády?
1: Jednoho máme, ano.
0: Já ho mám za zády?
1: To je pokoutník domácí, to je naprosto běžný druh. Třeba v České republice je to hojně ten výskyt je hojný, máme ho skoro všichni doma, jako je to tak 2 centimetry velký pavouk. A zajímavý je na tom to, že tyhle pavouci jsou jako samotáři vlastně. A tady vytvořili ještě s dalším druhem, který se jmenuje pavučenka trnohřbeta, tak vytvořili kolonii, a to nebylo nikdy popsané ve světě, že by to takhle, že by existovala jedna, která takhle vedle sebe ten stejný druh pavouků a ještě s tím druhým, že vytvořili takovouhle kolonii, prostě, kde je snad 110 tisíc jedinců těch pavouků. To je jako vlastně hrozně zajímavý. Pak je hrozně zajímavý taky to, jak se tam, proč tam vlastně jsou v této jeskyni. Ale a pak je taky zajímavý to, že jsou, že je to teda běžný druh, ale jsou úplně geneticky odlišný od těch pavouků, který jsou na povrchu.
0: Čili oni vypadají stejně, ale
1: mají nějakou jinou genetickou výbavu. Prostě vypadá to, že tam jako vlastně samostatný druh těchto pokoutníků.
0: Čili že se tam vlastně vyvíjel takhle?
1: Je to možný.
0: Už řadu let. Já myslím, že bylo krásné pro ně, že je tam nikdo nerušil. Vy jste teď tu jeskyni objevili, tak já doufám, že jste
1: tahle pavučina je ve vstupních částech té jeskyně, takže tam se opravdu, kdo projde nebo projede na lodi kolem, tak se vlastně k této pavučině může dostat. Ale ta pavučina je taky tak velká proto, že ji vlastně nikdo jako neničí. Oni tam nemají žádný přirozený nepřátelé, protože prostě jsou chráněni tou tmou a tou vzdáleností od vchodu, takže se můžou a mají tam dostatek potravy. Což je zřejmě ten důvod, proč tam vlastně jsou.
0: No jasně, musí tam mít baštu nějakou.
1: No, tam je tam spoustu bahna okolo. V tom bahně se líhnou takový, vlastně jsou to pakomáři, akorát nesajou krev teda, ale v obrovském množství jsou to takový malinký muchničky, se to říká, muchničky. A ty se tam líhnou v neuvěřitelné množství, tam je dokonce někde v úzkých místech je problém tam dýchat, protože prostě člověk nasává ty mouchy. Ale jsou jenom v některých místech. V některých místech zase vůbec není, je tam čistý vzduch. Takže to je ten důvod, proč tam ty pavouci vlastně jsou.
0: Pavouci a muchničky budou samozřejmě tématem našeho dalšího vstupu, který si dáme po písničce. Mým hostem dnes je Evžen Janoušek, kameraman, fotograf a jeskyňář. A vy mu můžete psát na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.
2: V Rádiu Junior teď posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Mým hostem je Evžen Janoušek, který se vrátil z jeskyně, kde se potkal se spoustou pavouků. Jednoho máme tady i na fotce. A je tady dotaz od Justýny, která se ptá, že je to zvláštní, že se tam ti pavouci nepoperou a jestli jich je víc na jedné pavučině.
3: Justýno, o tom jsem chtěl akorát mluvit, protože je to první případ na světě vlastně, kdy tohleto soužití těch pavouků bylo zdokumentovaný. Vypadá to, že se navzájem tolerujou a nevím, jakým způsobem je ten jeden druh pro ten druhý jako užitečný. Ale je tam převaha těch pokoutníků, těch pavučenek je míň, je tam ten poměr asi 60 tisíc těch pokoutníků a 40 tisíc těch pavučenek. Nevím, proč to tak je, ale zapomněl jsem ten důvod, proč tam vlastně takhle jsou, tak je taky ten, že v té jeskyně na rozdíl od klasických vápencových jeskyně je ten, že tam stála teplota až 26 stupňů, takže je tam vlastně vedro pořád. A tím, že je tam ten termální vývěr, tak ta teplota se tam vlastně vůbec nemění. Takže ty pavouci, podle slov jednoho vědce, tam prožívají nekonečný mejdan, protože ty muchničky se tam neustále rodí, neustále lítají a opravdu musí proletět okolo těchto sítí, když se chtějí dostat ven, a ty pavouci jsou na tom živí.
2: Takže jim lítají do pusinky.
3: Pečení.
2: Takže poraď by se hádali, když mají dlabanec jistý. No, to je opravdu zajímavý. A
3: je to
2: říkal,
3: teda,
2: že oni se vlastně jako nějak přestávali množit, že? Nebo...
3: Ne, oni se množí, ale kladou daleko méně vajec než pavouci, který žijou samotářským způsobem mimo jeskyně.
2: No, protože když nemají žádné nepřátelé, tak vlastně nepotřebují tolika...
3: No, ta sítě tak je tak velká asi proto, že jim tam nikdo tu síť neničí, protože tam žádnej velký, kromě člověka, teda žádnej velký živočich nechodí a netrhá jim ty sítě, nebo prostě nejsou tam ty výkyvy počasí, prostě který můžou způsobit to, že ty pavučiny se roztrhají. Tady ta pavučina je teda fakt neuvěřitelná tím, že se okolo toho dá se na tu pavučinu šáhnout. Ta pavučina je tlustá asi, já nevím, 8-10 cm, visí vlastně někde na té stěně. Když se to dotknete, tak ono to takhle celý vibruje, prostě, nebo různě ještě jsou takový záclony těch pavučin v prostoru. Je to opravdu zážitek. No. A je to zajímavé také tím, že v té jeskyně žije asi 5 druhů pavouků a jenom tyhle ty dva druhy spolu tvoří tuhle tu síť.
2: Tady se ptá Tomáš, jestli jsi se musel odnaučit bát pavouku, nebo jestli jsi měl rád i předtím. já miluju pavouky, to všichni vědí.
3: Tomáš, mě nevadí ty pavouci. A v něj se tam ani nějak v té jeskyni neobtěžují, když je necháš, když na ně nešaháš, nedíváš nebo nenatáčíš je, tak vlastně na tebe nelezou. A tyhle ty dva druhy nejsou vlastně jedovatý, takže nejsou pro tebe nebezpečný.
2: Ty jsi mi říkal, že jsi jednou viděl v nějaké jeskyni zvíře, které se jmenuje solifuga. A to je asi trošku něco jiného.
3: Ano, solifugu jsem viděl zase při v Iránu, když jsem měl zase to štěstí, že jsem byl v expedici, která objevila nejdelší solnou jeskyni na světě, tak my jsme tábořili před tou jeskyní a najednou tam vedle nás byl pavouk, který, nebo mysleli jsme si, že to je pavouk velikosti lidský dlaně. A to byl tady jiný zážitek, než zrovna tady v té Albánii. Ale on to nebyl pavouk, byla to solifuga, což je, není to pavouk, ale nějaký druh pavoukovců. A ta teda nemá jet, ale je strašně nebezpečná pro ostatní hmyz a i pro malý obratlovce. Ta solifuga je schopná ulovit třeba myš. Jo, a sežratý. A my jsme si mysleli teda, že má 10 párů, nebo ne, ale 10 nohou, 5 párů, ale má to stejně jako pavouci, má jenom 8 nohou a to, co jsme považovali za další pár nohou, tak to byly obrovský takový klepítka, kterým ona chytá tu svoji kořist.
2: A víš, že to slyším prvně v životě, takže zvířecí agentka se tady dneska něco tedy opravdu naučila, takže moc děkuju za solifugu. No a samozřejmě my máme velké zájemce mezi našimi juniory o netopíry, se kterými jsi se taky určitě setkal. Roza se ptá, jestli jste potkal v jeskyni netopíra, jestli jste se někdy o netopíra, pane Evžene, staral, jako krmení a tak.
3: Ne, tak to musím říct, že jsem se nikdy nestaral, i když znám lidi, kteří mají nějaký netopíří školky, ale já jsem se nikdy o netopíra nestaral. V jeskyni jsem viděl spoustu netopírů, viděl jsem takový ty obrovský klastry zimujících netopírů. Musím teda dokonce říct, že příští měsíc, na konci tohohle měsíce je celostátní sčítací akce netopírů, kde se za tímhle účelem jde vlastně do skoro do všech jeskyň tady v Českém krasu, mluvím o Českém krasu, a v jeden den se sčítají počty netopírů, který zimujou v té jeskyni.
2: No, je tady ještě krásný vzkaz i s fotkou od Báry, fotku ti pak ukážu. Píše Bára, já mám ráda, když s rodinou jedeme na výlet do Javořických jeskyň nebo na Macochu a před zimou jezdíme do Přerova uspávat netopíry, které já doslova miluju. Na chalupě jsme měli netopíra Edíka, ten je na fotce, a jezdíme do Zoo Olomouc, kde mají taky netopíry. Takže Báro, já doufám, že se ti naše povídání dneska líbí, protože samozřejmě jeskyně a netopíři, to jde k sobě. My si teď dáme písničku a pak si budeme dál povídat s mým hostem, kterým dnes je Evžen Janoušek.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty, nový pořad Rádia Junior. Děkuji všem juniorům, kteří poslali dotaz mému hostu Evženu Janouškovi, jako třeba Milan, ten napsal: dobrý den ve studiu, dobrý den Milane. O pánovi jsem se dočetl, že dělá panoramatické obrazy, chci se zeptat, co to znamená, jak vypadají. Já jsem byl se školou ve Sloupě, v jeskyni, museli jsme mít staré oblečení a helmy. Tak samozřejmě to máte určitě taky, že jo, všichni. Helmu.
1: Helmu, dvě světla, overall, to je takový základní vybavení jeskyňáře. Milane, já tady v té fotce, já nevím, jestli se díváš na internetu, tady v té knížce mám několik těch panoramatických obrazů. A vlastně vzniká to tak, že z toho jednoho místa dělám virtuální prohlídku. To znamená, že z jednoho místa musím ofotit celý prostor okolo sebe. Musím nafotit i strop, i takovým speciálním způsobem i zem, protože tam je vždycky vidět stativ a je to problém ten stativ jakoby odstranit. A speciálním softwarem to dám dohromady. A pak tyhle ty fotky, když to chci zase převíst do 2Dčka, tak roztáhnu prostě celý ten prostor, třeba tady do jednoho obrazu, a vzniká takové jako nereálné.

0: Sedm. Sedm. Bára, Báro, ty si taky neposlala adresu, ale poslala si fotku netopírka, takže děkuju moc krát. I za, pošli ještě adresu, děkujeme moc krát za vaše dopisy. Mně se líbil tady i dotaz od Rozičky. Rozi, já tě moc zdravím, i tvoji sestřičku. Byl jste někdy v Africe, Mongolsku, Austrálii, Švýcarsku, v jeskyních?
1: Ty moje největší expedice tak začaly tady po Evropě, ale potom jsme začali jezdit teda Turecko, to bylo hodně zajímavé, pak jsme byli v Iránu, tam jsme dělali ty stolní jeskyně, teď jezdíme do té Albánie a takovou největší exotiku, kde jsem kdy byl, tak jsem pracoval pro univerzitu na Svalbardu a dokumentoval jsem tam pro ně ledovcové jeskyně. A tam jsem se teda nejvíc bál, že v té ledovcové jeskyni bude zalezlej lední medvěd. Naštěstí nebyl, ale ledního medvěda jsem pak viděl mimo tu jeskyni.
0: Takže, no jo, no tak ale komu se to poštěstí vidět medvěda? No, já myslím, že v těch jeskyních musí být spousta zvířat. Nejenom ty netopíři a pavouci, ne? Nebo...
1: No, většinou těch zvířat je v těch vstupních partiích. Když se přelezou ty vstupní partie, tak už se nemusíte bát žádných hadů, pavouků. Ale mně se teda stalo, že jsem vlez na to je takový území na Slovensku, jmenuje se to Dolný vrch, taková Stolová hora je to, tam taky pátráme po nových jeskyních, ale do jedny jsme vlezli, byla to klasická propast, asi 30 nebo 40 metrů dolů, s velkým domem dole, a když se dolezlo ještě dolů do toho domu, tak najednou proti mě koukal, nebo jsem vlastně viděl obrovskýho jezevce. A teď já jsem nevěděl teda, jestli jezevec hladovej, sežere mě, nebo co mám jako dělat. Tak jsem ho trošičku natočil a on pak usoudil, že jsem asi silnější nebo větší a utek teda. Ale nechápu, jak se 40 metrů pod zemí dostal jezevec, byl ve výborném stavu, nebyl nějak vyhublej. Zřejmě ten jezevčí hrad, který tam má, ale jsem se dočetl, že tak do 10 metrů hloubky, tak najednou byl ve 40 metrech, což je teda jako opravdu velký rozdíl.
0: No tak nějakým způsobem se mu tam asi dařilo, anebo uměl taky vylízt ven. Jezevec je chytré zvíře a myslím si, že vidět ho v přírodě je velký zázrak, takže...
1: Určitě tam nelez teda tím samým způsobem jako já, s tou vstupní propastí, teda to by asi fakt nevylez, teda to bylo opravdu převis a byla to taková jako lahev, která se rozšiřovala, tak tam musel nějaký jiný vchod tam.
0: Měl asi ještě svůj jiný vchod. No, máme minutku, takže já mám poslední dotaz. Kdyby si měl kamkoliv na světě cestovat za nějakým zvířetem, které by si strašně přál vidět, potkat, kam by to bylo, za jakým zvířetem?
1: Já bych se asi strašně rád podíval ještě jednou za koněma Převalského do Mongolska a chtěl bych tam vidět asi třeba zárodek toho stáda, který jsem přivez, nebo který jsem byl v tom samém letadle, který jsme tady z Čech vezli do toho Mongolska. Protože tam někdo mi říkal, že ještě, když se tam převezou ty koně, tak musí rok být v nějaký aklimatizační ohradě a za ten rok ten jeden k tomu stádečku přiskočil hřebec a odvedl si celý to stádečko prostě někam. Tak to stádečko bych hrozně rád viděl.
0: Mým hostem dnes byl Evžen Janoušek. Já ti moc děkuju za návštěvu tady v klubu, teda mezi námi zvířaty, Radio Junior. A těším se, že se tady zase příště po další expedici potkáme.
1: Děkuju za pozvání. Rád přijdu.

se už nechce ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily. Ahoj!
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Spin.
1: Tak, šup do postýlky a spinkej.
2: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
3: Když já už jsem dneska tak unavená.
2: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
1: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
4: Jo!
1: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Krásné tropické odpoledne od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak holky a kluci, jak se máte a co děláte proti tomu neuvěřitelnému teplíčku? Pokud jste někde u vody, tak to děláte dobře. Pokud někdo nemá tu možnost chladit se u nějaké říčky, potůčku nebo třeba jezera, moříčka, tak napište mi, jak se bráníte, nebo jak vlastně, ani ne brání, tak možná někomu to vyhovuje, zkrátka jak si užíváte tohleto teplíčko. Tak pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo volejte přímo do studia na 800 199 199. Po případě, kdybyste měli nějaký tip, co s takovými dny, když je takovéhle parno, jak si je parádně o prázdninách užít, budeme za to rádi. Tak já mám pro vás pár zajímavých tipů, třeba mám pro vás i zprávu, jak se chladí zvířátka v zoologické zahradě, protože i na ně je opravdu velikananánské teplo. Předpokládáme, že dnes padne i teplotní rekord na Moravě, tedy přes 40 stupňů Celsia. Ale o tom všem si budeme povídat v dnešním klubu Rádia Junior a na závěr po 19. hodince si s Tomášem Kučerou na Hyde Jumpu zaskáčeme do vody. A nebudeme jenom skákat, budeme zkoušet slickliny, budeme lézt po stěnách a naučíme se možná i placáka. Tak jdeme na to. Než se do toho pustíme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí. Příjemné odpoledne s Rádiem Junior.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Polský plavec jako první pokořil Baltské moře. Čelil zimě, vyčerpání i halucinacím. Čtyřikrát ho Balt zastavil. Na popáté už Bartolomej Kupkovský moři nedal šanci. Po 55 hodinách ve vodě a 160 kilometrech se stal prvním člověkem, který přeplaval Baltské moře. V čele víkendové návštěvnosti kin byl hned po svém vstupu do distribuce americký film Spider-Man z Brusu Nový den. Na druhé místo odsunul dosud suverénně vedoucí film Odyssea. Na třetím místě skončil počítačově animovaný film Mimoni a Monstra. Česká rodinná filmová komedie Dovolená v českém ráji vstoupila do žebříčku na čtvrtém místě. A jaké bude počasí? Zítra bude jasno až polojasno, ojedněle přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 20, tedy 32 až 37 stupňů. Na Moravě a Slezsku až 39 stupňů Celsia.

Mám pro vás hned na začátek jednu pozvánku. Mezinárodní festival Prague on Point vrcholí 8. srpna v divadle Nová spirála na výstavišti Praha jedinečným tanečním večerem. V 17 hodin proběhne slavnostní představení knihy Baletista. Vstup je zdarma, kterou připravili Jiří Bubeníček a Pavel Juráš ve spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad. V 19 hodin uvedou studenti s profesionálními umělci představení Dotek času. Závěrečný večer nabídne jedinečnou příležitost vidět na jednom jevišti mladé baletní a taneční talenty i renomované mezinárodní choreografy a umělce. Program je otevřen široké veřejnosti a vstupenky jsou stále v prodeji. Jedinečné spojení mladých talentů, špičkové choreografie a mezinárodních osobností slibuje mimořádný kulturní zážitek.

17 hodin 9 minut a my už za chviličku budeme telefonovat mým dnešním hostem. Bude Jiřina Faloutová z organizace Dělej, co tě baví a s ní si budeme povídat o zajímavých táborech, kterých se možná můžete ještě letní prázdniny účastnit.

0: 17 hodin 12 minut, možná ještě přemýšlíte, co o prázdninách podniknout, tak teď nastražte uši, protože já mám na telefonu Jiřinku Faloutovou, která vede společnost Dělej, co tě baví. Krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak volám, jestli je ještě možné se přihlásit na nějaký tábor.
1: No určitě ano. My máme sice už za sebou jeden tábor, měli jsme rybářský příměstský tábor, ten jsme zdárně ukončili u rybníka Božko v Mnichovicích. A teď bych vás velice ráda pozvala na příměstský cyklistický tábor, kterému říkáme Bike Camp, a letos pořádáme už 10. ročník.
0: A kde se bude pořádat a kdy?
1: No tak Bike Camp probíhá od 17. do 21. srpna, každý den od 9 do 17 hodin, a potkáváme se v Praze 7 na pražském výstavišti. Neznamená to, že bychom byli jenom na výstavišti, ale je to vlastně místo, kde se setkáme, kde si děti mohou nechávat svá kola, a potom jezdíme na různé výlety a máme velmi zajímavý program.
0: Pro jak staré bikery je tento kemp určen?
1: No, Bike Camp je určen pro děti od 7 do 15 let, což je docela široké rozpětí, ale je to tak, že děti jsou rozdělené do třech oddílů a my si říkáme, a doufám, že nelžem, vždycky nám to tak nějak vyšlo, že naučíme jezdit na kole úplně každého, takže máme tady skupinu začátečníků od 7 do 9 let, kdy učíme děti především takové ty základní věci, jak udržet rovnováhu na kole, jak brzdit, bezpečnost, jak zastavit, jak ukazovat na kole, aby ti za námi věděli, že se hodláme odbočit nebo zabrzdit. Pak máme druhý oddíl pro ty pokročilé, kde teda zase s dětmi trénujeme spíš už takovou tu techniku jízdy. Jezdíme s dětma na pump track, to jsou takový ty houpáky, to určitě ty jako cyklista znáš, předpokládám. No a potom máme ve třetím oddíle ty nejzkušenější jezdce, a těm se věnují už i profesionální instruktoři, kteří s nimi jezdí ty náročnější terény, různý sportovní jízdy a traily.
0: Takže nějaký single tracky a takovéhle věci.
1: Přesně tak.
0: Jasně, tak to je super. No a říkala jsi, že jsou tam ještě nějaká místečka, že se můžou holky a kluci přihlásit, tak jakým způsobem a kde?
1: Jasně, no tak přihlásit se můžou na našich stránkách. My se jmenujeme, naše nezisková organizace se jmenuje Dělej, co tě baví. Takže ty stránky jsou www.dělejcotěbaví.com. A tam se vlastně dozví více o plánované akci, která se jmenuje Příměstský tábor Bike Camp. No a dozví se tam samozřejmě i to, co vám teda můžu teď ještě rychle dělit, že teda nejenom, že budeme jezdit na kole, ale samozřejmě budeme se koupat a budeme tam mít spoustu legrace. Máme tam partnery, jako je městská policie a BESIP, takže půjdeme na dopravní hřiště, ale hlavně hrajeme takovou hru a ten nejlepší může vyhrát i horské kolo amulet.
0: Takže,
1: no jasně, a letos jsme si řekli, že teda obstaráme o něco lepší kolo, je odlehčený, takže to má jenom 9 kilo. A není to tak, že vyhraje ten největší, nejrychlejší, ale samozřejmě soutěžíme a potom ti nejlepší z různých kategorií, ať už jsem nejlepší. My třeba máme soutěž ve Fair Play, jak se chovám s tím ostatním, takže není to opravdu jenom o tom ježdění na kole a o to kolo losujeme, aby to bylo skutečně fair.
0: Tak to je parádní výzva. No a co nezisková organizace Dělej, co tě baví, dělá ještě o prázdninách?
1: No tak my jsme si letos vymysleli na sebe tři tábory, respektive ne na sebe, ale pro děti. A ten třetí tábor, ten bude až úplně na konci prázdnin a je to tradiční táboráček pro děti z městské části Praha 1. A tentokrát s táboráčkem poletíme do vesmíru, takže to bude velký úlet.
0: A tam jsou ještě nějaká místa nebo už je to?
1: Bohužel, ten byl okamžitě rozprodaný, takže táboráček letos už ne, ale určitě máme ještě pár místeček na tom Bike Campu, takže zkuste Bike Camp a já věřím, že na Bike Campu se bude líbit jak zkušenému jezdci, bikerce, tak začátečníkům. Děti nepotřebují nic jiného než vlastní kolo, helmu, baťůžek a láhev na pití. A jinak o obědy, svačiny a pitní režim se už postaráme my.
0: No, tak to zní parádně. Říkala jsi od kolikátýho, tedy od 17.
1: Je to od 17. do 21. srpna.
0: Ano.
1: Takže ano, to je přes příští týden. A je to vždy od 9 do 5 hodin.
0: A ještě jednou prosím zopakuj adresu, kde se můžou uchazeči hlásit.
1: Takže přihlášky najdete na www.dělejcotěbaví.com. Máme samozřejmě i sociální sítě, takže nás můžete najít i na Facebooku nebo Instagramu, kde se můžete prokliknout na naše webové stránky.
0: No a také podívat, jak takové tábory vypadají. Tak já ti moc děkuji za pozvánku a těším se 17.
1: Já taky a děkuji, že jsme tady s vámi mohli být a představit náš bikecamp. Hezké léto.
0: Hezké léto i vám, Jiřina Faloutová z neziskové organizace Dělej, co tě baví.

No, tak jak se dneska ochlazujete, pište nebo telefonujte 800 199 199 a na stejném telefonním čísle si také můžete objednat místičku, protože už za chvilku startuje vzkazovna Rádia Junior. No a já tady mám, jak se vlastně ochlazují zvířata, protože přišla tady zpráva z brněnské zoologické zahrady. Vysoké letní teploty ovlivňují nejen lidi, ale také zvířata. V Zoo Brno proto pravidelně hledají způsoby, jak jim horké dny co nejvíce zpříjemnit. No a dnes do zoo dorazila tuna ledu, kterou věnovala jedna společnost hodná. Celkem se jednalo o 100 pytlů ledu po 10 kilogramech, které chovatelé postupně rozdělili mezi vybrané druhy zvířat. Led přitom nesloužil pouze jako prostředek k ochlazení. Pro řadu zvířat představoval také zajímavý enrichment, tedy zpestření prostředí, které podporuje jejich přirozené chování, aktivitu, ale také zvídavost. Ledovou nadílku si dnes užili rosomáci, lišky polární, pandy červené, vlci artičtí, rysy, soby polární, bizoni, sovice sněžní a samozřejmě také lední medvědice. No tak to musela být paráda, to si dneska zvířátka pěkně užila.

Láska plány mění docela často a možná teď máte nějakou hodně oblíbenou, zamilovanou písničku a ta teď změní playlist vysílání Rádia Junior, protože pokud mi o ní napíšete třeba komu ji chcete pustit nebo nějaký vzkaz, tak už po písničce Miraj, pojď zapomenem, budu hrát vaše písničky na přání.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Tak, a je tady vzkazovna a já mám zrovna telefonát, protože na telefonu je kdo? Halo, halo, kdo pak se dovolal? Tady Jirka.
2: Eda, Matýš, Adelka.
1: Aha. Hanička. A Hanička. A jak jsem pochopil, tak Hanička má dneska narozeniny.
2: Ano.
1: Kolikáté má narozeniny Hanička?
2: Osmé.
1: Bezvá. No a co byste chtěli popřát Haničce, jakou písničku pustit?
3: Narozeninové od Olgy Lounové.
1: Bezvá. A chcete Haničce něco popřát takhle prostřednictvím vysílání Rádia Junior?
2: Jo.
1: Tak pusťte se do toho.
2: Všechno nejlepší narozeninám. Ať se ti daří ve škole a máš samý dobrý známky. Ať se ti daří v životě a máš z životu radost.
1: Paráda. A já se samozřejmě k přání připojuji. Všechno nejlepší, hodně radosti, kamarádu, a užívej prázdniny. Díky za zavolání. A tady je písnička. Ahoj.
3: Děkuji.

Tak to byla písnička pro Haničku k 8. narozeninám a já tady mám další hudební přání. Dobrý den, pustíte prosím písničku Já s písničkou jdu jako ptáček z pohádky O bušku z pytle ven. Adam. Adame, pustíme, je tady, taky mám rád.

Já tady mám další písničku, je od Shona Mendeze a tahle ta písnička je pro Oscara od Adelky.

A je tady poslední písnička na psání v tomhle bloku. Máme už totiž 17 hodin 38 minut a zavolala mi Madlenka. Chtěla by písničku pro svoji maminku Marušku a také pro sebe, protože zrovna teď uklízí schody. Tak holky, tady je písnička od Adele.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: No a před sebou máme ještě jednu vzkazovnu, a to přesně v 18 hodin a 20 minut. Tak neváhejte, pište nebo volejte.

0: Kniha Astrid Lindgrenové Děti z Bulerbinu právě běží u nás na Radio Junior jako premiérové čtení na pokračování. Určitě jste už poznali, že vám tuhle knihu svým nezaměnitelným hlasem předčítá Bára Hrzánová. Eva Sinkovičová se Báry ptala na vzpomínky z dětství i na to, zda ráda četla právě tohle dílo. Poslechněte si to právě teď v reportáži.
1: Anna a já nevíme sami, co děláme. Anna a já máme za prádelnou své místo, kde rostou první jaterníky. Pak máme ještě jedno místo, kde rostou křivatce. A sasanek roste ve všech ohradách v Bulerbinu tolik, že je všude bílo. A když si člověk přidrží tu kytičku pod nosem, ví, že je jaro, i kdyby zavřel oči.
2: Knížka Děti z Bulerbinu je o dobrodružství, o přátelství. Máte nějaký zážitek z dětství, na který hodně ráda vzpomínáte?
3: Moje zážitky z dětství, jich je opravdu ale hodně a hodně. My jsme měli vlastně v Budějících, v Českých Budějících, jsem vyrostla v divadelním prostředí a v hereckých domech, takže v Herečáku, a tam se odehrávaly takový příběhy, že občas šlo opravdu o život, ale jenom tady s těma dětma z Bulerbinu, tam si vzpomněla, jak tam často jsou na těch půdách, tak my jsme samozřejmě jsme se vloupali na půdy, rozlehlé půdy, a tam byla spousta starých ještě divadelních kostýmů. A ten barák byl 3-4patrovej a my jsme si na sebe vzali ty dobové kostýmy a po těch lávkách komenických jsme běhali takhle po těch střechách v té vešce. No zaplať pánbu, babička to neviděla, jinak bych byla mrtvá dřív, než bych spadla z toho baráku.
2: No nic vám nestalo, ale muselo to být opravdový dobrodružství, to věřím. Měla jste tuhle knížku ráda už jako malá holka?
3: Děti z Bulerbinu jsem měla opravdu hodně ráda a vlastně jsem ji četla jako jednu z prvních. Já jsem byla brzký čtenář a vášnivý čtenář a s ilustracemi Heleny Zmatlíkový, tak to mám, jako by to bylo včera. No.
2: Proč myslíte, že tahle knížka fakt nestárne a baví i dnešní děti?
3: Protože ta Astrid Lindgrenová dobře rozuměla dětský duši a dětskému srdci. A tím pádem ty příběhy jsou přenosné i do dnešní doby.
2: A nějaká vaše srdcová postava z knížky? A proč právě ona?
3: Já ji mám ráda všechny. Teda. Mám teda, musím říct, že mám velké sympatie k Lasemu, protože je takový vůdce a takový jako velký rošťák, tak toho mám hodně ráda. Ten je mi asi nejvíc podobný. Ale samozřejmě, oni jsou všichni tak jako dohromady a to je na tom to pěkný, jako ta soudržnost a ta parta.
2: A nějaký okamžiky z příběhu, na který jste vždycky ráda vzpomínala, je to prostě takový moment z knížky, co je vám fakt blízký?
3: Já jsem, a znova se mi to vrátilo, já jsem se opravdu upřímně smála už tenkrát, když Lisa a Anna hlídají malou Karsten. To má takový jako suchý anglický humor a ta situace je tak úžasně popsaná, že tady to mám moc ráda, tady tu příhodu.
2: Tak my se, Báro, moc těšíme, až to teď uslyšíme v rozhlasové podobě. Předem můžeme dočkat, budeme mít léto s Astrid, takže vlastně i s vámi.
3: Tak já moc krát děkuji a přeju krásné léto.
0: Holky a kluci, a už v 18 hodin a 30 minut si můžete poslechnout další díl, tedy čtení na pokračování a Děti z Bulerbinu čtvrtou část a samozřejmě Báru Hrzánovou. Doufáme, že i vás nebo vám přiroste audioknížka k srdci a poslech si užijete absolutně naplno. Třeba vás inspiruje k nějakému skvělému, nejen letnímu dobrodružství s kamarády.

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: 17 hodin 53 minut, je tady Klárka Nováková, která by vám chtěla něco prozradit. Klárko, máš slovo, ahoj.
3: Ahoj, máme prázdniny a proto místo hitparády běží Starparáda. A s ní můžete soutěžit a vyhrát naprosto fantastické balíčky plné merče od hvězd hitparády Rádia Junior. Po celé léto společně cestujeme v rámci hudební expedice Sever po severských zemích. Třeba jedeme do Norska, Finska, Dánského království nebo na Island. V sobotu v 9 hodin ráno anebo o víkendu v 5 odpoledne. Určitě poslouchejte. Vyberte si ten nejlepší hit a napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, proč se vám líbí. Do předmětu napište Star Paráda a já už se děsně těším na vaše názory. Tak jak jsem říkala, v sobotu v 9 ráno sraz na Rádio Junior nebo o víkendu v 5 a nebo kdykoliv na webu Rádia Junior v pořadu Star Paráda.
4: Star Paráda s Klárou Novákovou.

0: junior.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci, 18. hodinka je tady čas k večeři, tedy jestli máte chuť v takovém teploučku, možná něco lehkého a hodně chlazených nápojů. Nicméně je tady druhá hodinka úterního klubu Rádia Junior za tem 4. srpna. Teploty jsou opravdu rekordní, někde už trošičku se schladilo to obvzduší deštěm, někde ještě ne. Tak déšť je opravdu příjemný, chviličku jsem ho zažil a bylo to krásně osvěžující. Nicméně než se pustíme do druhé hodinky, kde nás čeká zvídavec, vzkazovna a čtení na pokračování, pořádná porce dobrých písniček a povídání, tak se podíváme, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí. Příjemný poslech od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Polský plavec jako první pokořil Baltské moře. Čelil zimě, vyčerpání i halucinacím. Čtyřikrát ho Balt zastavil. Na popáté už Bartolomej Kubkovský moři nedal šanci. Po 55 hodinách ve vodě a 160 kilometrech se stal prvním člověkem, který přeplaval Baltské moře. V čele víkendové návštěvnosti kin byl hned po svém vstupu do distribuce americký film Spider-Man z Brusu Nový den. Na druhé místo odsunul dosud suverénně vedoucí film Odyssea. Na třetím místě skončil počítačově animovaný film Mimoni a Monstra. Česká rodinná filmová komedie Dovolená v českém ráji vstoupila do žebříčku na 4. místě. A jaké bude počasí? Zítra bude jasno až polojasno, ojediněle přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů Celsia.

koupat se, pít, lízat nanuka, nějaký dobrůdky k tomu, jogurt, ovoce, zmrzlinu, prostě otužovat se, osvěžovat se, osmělovat se, ochlazovat se a doplňovat prostě tekutiny. Nejenom vodu, nejenom nějaké sladké nápoje, hlavně nějaké minerály, tak to je jediná cesta, jakým způsobem si užít i takhle teploučké dny, třeba někde ve stínu, hlavně přes poledne. No a u vody. To je prostě paráda.

0: Všichni zvídavci, nastražte uši, připravená je Evka Sinkovičová. Možná teď bychom mohli poslouchat úplně všichni, protože myslím si, že Evka nás teď parádně ochladí svým povídáním a svými zajímavostmi. Je tady zvídavec.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, moc vás zdravím. Je tu další díl Zvídavce. Tak co zajímavého se dozvíme dnes? Ubytovat se v hotelu je vždycky super. Spíte jinde než doma, ráno jdete na hotelovou snídani, prostě zážitek. A teď si představte, jak skvělé musí být přespat v ledovém hotelu. První hotel z ledu byl před více než 30 lety postaven v malé švédské vesnici Jukasjärvi nedaleko města Kiruna. Pro Švédsko do té doby ledové stavby rozhodně nebyly něčím typickým. Ale jednou v této malé vesnici musela přes noc zůstat skupinka turistů a nebyla jiná možnost, než je ubytovat v iglu. Turisti byli ráno nadšeni a tak vznikl nápad na ledový hotel. Od té doby vzniká každý rok v Jukasjärvi nádherná ledová stavba. Místní hotel už sice není jediný na světě, ale patří mezi ty největší a také zde tradice ledových hotelů vznikla. Až donedávna vždy hotel na jaře rostal a na podzim se stavěl nový. Na projektu se vždy podílí umělci z celého světa, kteří navrhují ledový nábytek a sochy. Hlavním stavebním materiálem jsou ledové kvádry z řeky Torne, která v zimě zamrzá. Na stavbu se spotřebuje asi 5000 tun ledu. A jak vůbec taková noc v ledovém hotelu probíhá? Teplota uvnitř je neustále okolo -7 stupňů. V pokojích se spí na postelích z ledu, které jsou potaženy sobými kožešinami. Kromě pokojů na přespání je tu také ledová kaple a ledový bar, kde dostanete nápoje ve skleničkách z ledu. Na recepci si před nocí vyzvednete speciální arktický spacák, který vyvinula švédská armáda. V něm vám během spánku zima určitě nebude. Pod boty si ale před spaním raději dejte noviny, jinak se může stát, že vám přimrznou k podlaze a ráno už je neodlopnete. Po ledové noci jsou někteří nadšení a jiní už méně. Někdo nedokáže v ledové místnosti zamhouřit oka, ale velký zážitek je to určitě. Brzy ráno čeká hosty ledového hotelu budíček a každý dostane na zahřátí horkou brusinkovou šťávu. Pořádně se po noci v -7 stupních zahřát je potřeba, protože když host vyjde z hotelu, může být venku teplota i okolo -40. Další ledové hotely můžete najít třeba v Kanadě, Rumunsku, Finsku, Norsku a Švýcarsku. Nyní už ale na jaře ledový hotel ve Švédsku neroztaje. Vnitřní stěny jsou sice stále jen z ledových bloků, ale vnější zdi jsou postavené z betonu a na nich je izolace v podobě ledu a sněhu. Do země jsou zapuštěny ocelové trubky až do hloubky věčně zamrzlé půdy. Ty udržují stále chladnou vnitřní teplotu. Solární panely na střeše pak vyrábí energii, která se využije na chlazení ledu. Takže ledový hotel v létě chladí slunce a funguje jako taková velká termoska. Tak co, milí zvídavci, lákalo by vás v ledovém hotelu přespat? Moji milí zvídavci, pokud chcete o ledových hotelech někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
3: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

18 hodin, 16 minut, to je ten nejvyšší čas objednat si nějakou písničku ve vzkazovně. Já vám pustím Katy Perry a vy zatím máte možnost volat na 800 199 199 nebo psát na adresu vzkazovna@rozhlas.cz nebo rozhlas, nebo prostě vzkazovna@rozhlas.cz, tak to je ta správná adresa nebo telefonní číslo 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Je to tady, jde se na to, Vzkazovna Rádia Junior. Tak první vzkaz, ahoj rádio, teda ahoj do rádia. Chtěla bych zahrát písničku Space od Pam Rabbit pro Olinku a Žovku, ať si pořádně zatancují před tím, než půjdou s brůčounem tátou Davidem schánět olivce větráček. Děkuji a přeji krásné odpoledne. Bára. Tak Báro, děkujeme za vzkaz a posíláme písničku Olivce a Žovce. Holky, neflákejte to, pořádně si zatancujte.

0: Tak a je tady další písnička od Adélky. Dobrý den, chtěla bych, abyste prosím pustili Jump od Blackpink. Tak já tady tu písničku mám a jdeme na to. Tak Adélko.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.

Tak a je tady závěrečná písnička úterní vzkazovny s datem 4.8. pro Klementínku a ta si přeje překvapení od Lollipops pro mamku, pro taťku a pro bráchu Edu. Tak tady to je.

0: Hlavně vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Další vzkazovna zase zítra v 17 hodin a 30 minut. Teď už děti z Bullerbynu. Čtvrtá část 15-dílné série. Já vám přeji krásný, ničím a nikým nerušený poslech.
2: Rádio Junior. Čtení na pokračování.

0: Stavíme si domeček. Lasse a Bosse a Ole vždycky ráno někam zmizli. Nevěděli jsme kam a ani jsme se o to nestarali, protože jsme měli sami svou zábavu. V háji za Sir Gordonem je plno balvanů a malých pěkných skalek. Tam jsme si chodili hrát Brita a Anna a já. Jednou si Brita vyvzpomněla, že bychom si měli udělat ve skalní skulině domeček. Bylo to tam docela jako v pokojíčku. Jú, to bylo prýma. Udělali jsme si tak pěkný domeček, že to byl nejbáječnější domeček, jaký jsme kdy měli. Zeptala jsem se maminky, jestli bychom nemohli dostat několik malých koberečků a dostali jsme je. Položili jsme je na ploché kameny a pak to vypadalo ještě víc jako v pokoji. Potom jsme přinesli bedny od cukru a postavili je kolem jako skříně a jednu čtvercovou bednu jsme dali doprostřed jako stůl. Brita si vypůjčila od maminky kostkovaný šátek a ten jsme dali na stůl jako ubrus. A pak jsme si přinesli každá svou stoličku, abychom měli na čem sedět. Já jsem si vzala sebou taky své krásné růžové nádobíčko pro panenky a Anna si přinesla malou květovanou krafinku na ovocnou šťávu i se skleničkami. To všechno jsme rozestavili do beden od cukru. Potom jsme šli na kytky a natrhali jsme spoustu zvonečků a kopretin a dali je do zavařovací sklenice doprostřed stolu. Ach, to byla krása. Agda ten den právě pekla a tak jsem toho využila a udělala jsem několik malých koláčků jako pro panenky. A pak jsme si sedli okolo stolu v našem pokojíčku a pili kávu a šťávu z růžových šálečků a jedli k tomu koláčky. Hráli jsme si, že Brita je hospodyně a jmenuje se paní Andersonová. Já jsem byla služka a jmenovala jsem se Agda a Anna byla dítě. A trhali jsme maliny, které rostly kousek odtud, lisovali jsme z nich skrz bílý hadří šťávu a hráli jsme si, že jako děláme sýr. Brita, vlastně paní Andersonová, mi řekla, že vy se a kdo nemůžete naučit dělat ten sýr pořádně. A já jsem jí odpověděla, paní Andersonová, tak si ten smradlavý sýr udělejte sama. Právě když jsem tohle řekla, uviděla jsem za balvanem vyčuhovat Bosovu čupřinu a povídám Britě a Aně, kluci nás špehují. Začali jsme křičet, my jsme vás stejně viděli, můžete klidně vylézt. A tak se Lasse a Bosse a Ole vyhrnuli ven. Hloupě se po nás opičili a křičeli, že vy a kdo neumíte udělat paní Andersonový pořádný smradlavej sejr. A nechtěli nám dát pokoj, takže jsme si ten den už nemohli hrát. Ale Lasse chtěl, abychom šli hrát obíhanou a tak jsme šli. Vždyť jsem to říkala, kluci nedokážou mít nějaké tajemství. Příštího dne Lasse a Bosse a Ole zmizeli znovu hned po snídani. A když jsme si Brita a Anna a já hráli v našem domečku celé dopoledne, začali jsme se zajímat, kde asi kluci celé dny jsou. Budeme je stopovat, řekla Brita. Ano, řekli jsme Anna a já, musíme vědět, co vlastně dělají. V poledne jsme seděli na schodech a hlídali jsme. Najednou se objevil Lasse a za chvilku Bosse a za chviličku Ole. Ale přišli každý z jiné strany. A tak jsme pochopili, že už zase mají nějaké tajemství. Jinak by byli přece přišli společně. Měli jsme sebou své panenky, aby kluci nepoznali, že je pozorujeme. Hráli jsme si a klukům jsme vůbec nic neřekli. Potom jsme šli všichni k obědu, ale jakmile jsme se my holky najedli, už jsme zase utíkali na schody. Za chvilku vyšel Lasse. Trochu zažertoval s Mourkem jen tak v běhu, ale hned na to zmizel za rohem domu. Letěli jsme do mého pokoje, protože odtamtud jsme ho mohli oknem vidět. Opatrně se rozhlédl a pak proběhl mezi rybízovými keři a přeskočil kamennou zídku, která je kolem naší zahrady. Potom jsme ho už neviděli, ale brzy na to přišel Bosse. Zmizel stejným směrem jako Lasse. Teď uvidíte, řekla Brita, jak se za chvilku vynoří Ole. Pojďte, schováme se do rybízu. A šli jsme. Zalezli jsme za keře a seděli jsme úplně tiše. Za chvilinku se přihnal Ole. Běžel kolem nás tak blízko, že bychom na něj dosáhli, ale neviděl nás. Vyrazili jsme za ním. Za naší zahradou je lesík. Roste tam lískový a jalovčí a všelijaké houští a taky stromy. Blížili jsme se za Olem hezky daleko, jenže najednou zalezl do hustého křoví a zmizel. Nemohli jsme ho najít, ať jsme dělali, co jsme chtěli. Věděli jsme, že kluci jsou v lesíku a hledali jsme je dlouho a pečlivě, ale nenašli. Anna řekla, já vím co, přivedeme Svipa, ten nám Ola najde. Já a Brita jsme se shodli, že to Anna vymyslela dobře. Letěli jsme honem na Sir Gordon a zeptali jsme se Olovy maminky, jestli si můžeme na chvíli vypůjčit Svipa. Proč byste nemohli, řekla. A Svip měl velikou radost, když pochopil, že s námi půjde na procházku. Skákal a štěkal a my jsme mu řekli. Kde pak je Ole? Najdi Ola. A Svip začal čenichat po zemi a pak už jen stačilo jít za ním. Proběhl kolem našich rybízových keřů a ven do lesíka. My za ním. Byl to strašný hon lískovými keři a najednou skočil přímo na Ola. Ole tam totiž stál a vedle něho Bosse a Lasse. A tam bylo taky to tajemství. A to tajemství byla bouda, kterou si tam kluci sami postavili. To jste ale překvapení, co? Řekli jsme. A taky byli. Nepokoušejte se mít před námi nějaké tajemství, řekli jsme, protože my to stejně nakonec všechno objevíme.
1: No jo, když si vezmete na pomoc topovací psy, řekl Lasse.
0: Svip skákal a byl moc rád a myslel si, že udělal něco výtečného. A my jsme mu řekli, že dostane k večeři velkou kost. Bouda, co si kluci postavili, byla krásná. Přibyli několik prken nahoře okolo 4 stromů, které stály do čtverce, takže v každém rohu chaty byl jeden strom. Potom nastrkali kolem jalovčí jako stěny, protože, jak řekl Lasse, neměli dost prken. A pak udělali z malých prken střechu a na ní natáhli starou koňskou houni. Co myslíte? Smějí tu holky zůstat? Ptal se Lase, Ola a Bose. No, co myslíš ty? Řekli, protože chtěli nejdřív slyšet, co si myslí Lase. A Lase řekl, že bychom si mohli s nimi hrát. A pak jsme si v boudě hráli na indiány. Lase byl náčelníkem a jmenoval se Silný panter. Bose byl Rychlý jelen a Ole Letící sokol. Britu pojmenovali Bručivý medvěd, Anna byla Žlutý vlk a já Chytrá liška. Já bych pro sebe chtěla lepší jméno, ale nemohla jsem přece mít něco lepšího než náčelník. Neměli jsme v boudě oheň, ale dělali jsme, jako že ho máme. A seděli jsme kolem něj a kouřili dýmku míru. A to byla dýmka z pendreku. Ukousla jsem si maličký, malilinký kousíček dýmky míru. Je, to byla dobrota. Kluci si udělali luky a šípy a nám je udělali taky. Lase řekl, že na druhém konci lesíka jsou jiní indiáni, že se jmenují Komančové a že jsou podlí a nebezpeční a že musí být všichni pobiti. Popadli jsme luky a hnali jsme se lesíkem a vyrážili jsme strašlivé skřeky. Na druhém konci lesíka se pásly naše krávy. Lase řekl, to, že jsou ti rudokošci Komančové, že to je hned vidět podle jejich kůže. Ach, jak ti Komančové utíkali. Lase za nimi něco křičel v indiánské řeči, ale myslím, že tomu nerozuměli. Začíná nám zase škola. Když měl člověk dlouholetní prázdniny, myslím, že je docela příjemné začít zase se školou. Bose říká, že napíše králi a poprosí ho, aby se všechny školy zavřely, ale já doufám, že to král neudělá, protože já mám školu ráda. Mám ráda naši paní učitelku a mám ráda své kamarády a školní knížky, když si je zabalím do nového krásného papíru a nalepím na ně štítky se svým jménem. Lase a Bose si knížky do nového papíru nezabalí, tedy když jim to zrovna maminka nebo paní učitelka neporučí. A taky do svých knížek čmárají. Lase, ten vystřihuje z různých časopisů všelijaké směšné hlavy, jako Lišáka Kulišáka a Kocoura Kazimoura, a vlepuje si je do obrázku v učebnici zeměpisu. Říká, že to je tak zábavnější. A to myslím, že je. Protože když je na obrázku třeba čínský rolník sázející rýži, tak je to čínský rolník jenom od hlavy dolů, ale hlavu má Lišáka Kulišáka. My všechny děti z Bulerbinu chodíme do školy společně. Musíme jít z domova už v 7 hodin, protože je to moc daleko. Máme sebou chleby s pomazánkou a mléko, abychom měli o přestávce co jíst. Někdy sní Lase a Bose a Ole svou svačinu už cestou, ještě než dojdeme do školy. Je to přece fuk, jestli si nesu jídlo v žaludku nebo v tašce na zádech, říká Lase. Naše paní učitelka bydlí ve škole v

0: Lerbinu není. Nevěděli jsme, co máme dělat, když třída byla zamčená. Nakonec jsme šli po schodech nahoru a zaklepali jsme na dveře. Dále, řekla paní učitelka, a tak jsme šli. Paní učitelka ležela a byla nemocná. Měla k ní přijít nějaká žena na výpomoc, ale nepřišla. Tak se nás paní učitelka zeptala, jestli bychom jí nechtěli pomoct my. Jak by ne? Kluci běželi pro dříví a Brita zatopila v kamnech a postavila na čaj. Já jsem zametla podlahu a natřásala polštáře a Anna připravila jídlo na podnos. Paní učitelka nám řekla, že by měla strašnou chuť na guláš k obědu a maso, že má doma. Chtěla vědět, jestli bychom uměli guláš uvařit, kdyby nám říkala, jak se to dělá.
1: Můžeme to přece zkusit, řekla Brita. Když to nebude guláš, bude to možná něco jiného.
0: Ale guláš to přeci jenom byl a já teď vím, jak se dělá. Takže se nebudu muset učit, až budu velká. Paní učitelka nám dala guláš ochutnat a byl moc dobrý. Potom Brita umyla nádobí a Anna a já jsme utírali. Lasse a Bosse a Ole seděli u knihovny a četli. Zůstali jsme u paní učitelky tak dlouho, jako jindy trvá vyučování. Pak jsme se jí zeptali, jestli si myslí, že bude nemocná ještě zítra a ona řekla, že ano. Nabídli jsme se, že jí přijdeme příští den zase pomoci. Řekla, že bude ráda. Když jsme tam Brita a Anna a já příštího dne přišli, ležela paní učitelka v neupravené posteli a měla chudinka hroznou chuť na ovesnou kaši. Pomohli jsme jí do houpacího křesla a pak jsme jí postel přestlali, ale tak krásně úpravně, že říkala, že se jí bude ležet jako nějaké princezně. Potom jsme jí uvařili ovesnou kaši a dostala ještě kávu a čerstvé koláče, které jsem přinesla z domova. A paní učitelka řekla, že je docela příjemné stonat. Ale příštího dne byla už bohužel úplně zdravá. A tak jsme se víc jídel vařit nenaučili. Na podzim a v zimě je ještě tma, když jdeme do školy. A zase už tma, když jdeme odpoledne domů. Byla by to strašná otrava jít celou cestu po tmě sama a sama. Ale že je nás šest, tak je to veliká legrace. Skoro celou cestu se jde lesem. A Lasse zkouší, jak by nám namluvil, že je v lese plno strašidel, hejkalů, obrů a čarodějnic. Kdo ví, možná tam jsou, ale ještě jsme nikdy žádné neviděli. Někdy svítí na nebi hvězdy. Lasse říká, že jsou na nebi 2 500 054 hvězdy a že ví, jak se každá z nich jmenuje. Ale já si myslím, že se to vymýšlí, protože když jsem se ho jednou zeptala, jak se jmenuje jedna hvězda, řekl, že se jmenuje Velká třpitka. A druhého dne, když jsme šli ze školy, jsem se ho ptala na tu hvězdu zase a on řekl, že se jmenuje Královnina Koruna. Haha, ale vždyť si včera tvrdil, že se jmenuje Velká třpitka, řekla jsem. A Lasse mi na to odpověděl, kdepak, tohle je jiná, Velká třpitka dnes v noci spadla. Tahle se jmenuje Královnina Koruna, na mou duši. Někdy, když jdeme ze školy, zpíváme si.

Představte si, když to tak někdo zaslechne, jak se asi diví, kdo to zpívá. Vždyť je tma jako v ranci, takže není vidět, že jsme to jenom my, děti z Bulerbinu. Jak jsme se přestrojili. Loni na podzim byli jednou večer všichni rodiče z Bulerbinu na hostině u kupce ve Sturbínu. Jenom my děti jsme byli doma. A pak dědeček a Agda. Zablikala jsem v okně třikrát baterkou na Britu a Anu naše znamení. Honem přijď k nám, musím ti něco říct. Netrvalo dlouho a už jsem je slyšela na schodech. Ale neměla jsem vlastně s nimi o čem mluvit, jen jsem chtěla, abychom si vymysleli něco zábavného. Napřed jsme se dívali na všechny mé obrázky a chvíli jsme hráli Člověče nezlob se. Potom jsme přišli na to, že bychom mohli jít dolů a popovídat si s Agdou. A Anu najednou napadlo, že bychom se mohli přestrojit, aby nás Agda nepoznala. Panečku, to byl najednou spěch. Na půdě všude visela spousta maminčiných a tatínkových šatů. Brita řekla, že se přestrojí za pána, a tak si vybrala a oblékla tatínkovi pruhované kalhoty a hnědý kabát a tatínkův cylindr. Nohavice byly ovšem moc dlouhé a proto se museli připíchnout zavíracími špendlíky a rukávy si musela hodně založit. Potom se načernila ohořelým korkem, takže měla kníry a bradku. Vypadala jako malý legrační mužíček a Anna a já jsme se jí museli tak smát, že jsme si sotva mohli na sebe navléknout sukně. Já měla maminčinu černou sukni a květovanou blůzu a pak jsem si nasadila na hlavu černý klobouk se závojem. Když jsem si závoj stáhla přes obličej, nemohli mě Brita a Anna ani poznat. Anna chtěla taky závoj, ale už jsme žádný nenašli a klobouk taky ne, a proto si musela vzít na hlavu šálu. Na sobě měla ještě dlouhou sukni a vlněnou kazajku. Lase a Bose byly u Ola, takže když jsme šli po schodech dolů, nikdo nás neviděl. Vyplížili jsme se hlavním vchodem, šli jsme ke kuchyňským dveřím a zabouchali na ně. A zabouchali jsme pořádně. Kdo je? Ozvala se Agda zevnitř a zdálo se, že se bojí. Nejdřív jsme nevěděli, co máme odpovědět, ale pak řekla Brita hlubokým hlasem. Tuláci! Sem teď nemůžete, naši nejsou doma, řekla Agda. Ale my chceme dovnitř! Křičeli jsme a bouchali na dveře. Pak jsme to už nemohli vydržet a museli jsme se smát. Já jsem se chtěla smát potichu, ale smíchem to ve mně zrovna klokotalo, takže si myslím, že to Agda slyšela. Pootevřela opatrně dveře, my jsme toho využili a vklouzli jsme dovnitř. Tohle jsem jak těživa neviděla, řekla Agda. Co za nobl panstvo si to vyšlo na procházku. Já jsem pan Carlson, řekla Brita, a tohle jsou mé ženy. To máte, pane Carlsone, krásné ženy, řekla Agda, a dokonce dvě. Smím pozvat panstvo na trochu šťávy? Samozřejmě, že směla. Pili jsme šťávu a hráli jsme si, že jsme velcí lidé a šlo to daleko líp než jindy, když jsme teď měli na sobě šaty dospělých. Pak nás napadlo, abychom šli na Sir Gordon překvapit kluky.
Dveře nebyly zamčené, mohli jsme rovnou vejít. Když jsme šli po schodech do podkroví, do olova pokoje, klopítla Anna o svou dlouhou sukni, až to pořádně zadunilo. Ole otevřel dveře, aby se podíval, co to bylo, a když nás uviděl, vytěsil se tak, že uskočil. Na půdě už byla tma. Jistě si myslel, že tam na schodech stojí tři strašidla. Když Lase uviděl, že jsme se přestrojili, chtěl se taky přestrojit a Bose a Ole taky. Lase si vzal na sebe šaty Olovy maminky a střevíce s vysokými podpatky. Bose a Ole měli mužské šaty. Lase pobíhal kolem, rozhazoval rukama a říkal vysokým hlasem: jak jen to jen, paní, děláte, že se vám ty perníčky vždycky tak povedou? Nemohla bych od vás dostat recept? Myslí si, že takhle si povídají velké dámy. Potom jsme šli všichni společně navštívit dědečka a vykládali jsme mu, že jsme přestrojení. Sám to přece bohužel nemohl vidět. Ale za to jsme mu hezky dlouho hráli divadlo. Divadlo, které jsme si sami vymysleli. Lase hrál v tom kuse zlou tetu. Ach, to jsme se mu nasmáli. A dědeček, ten se smál taky.

0: Junior.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. V dnešním klubu se schladíme v Lomu v Hříměždicích, kam jsem se vypravil za Tomášem Kučerou, abychom zjistili, jaké zajímavé akce se tady konají. Od mikrofonu vás zdraví a příjemnou nejen sportovní hodinku přeje Jirka Kohout.

0: Krásný teplý den se dá užít v Hříměždickém lomu, kde je jeho správce Tomáš Kučera, kterého zdravím ve vysílání Rádia Junior. Ahoj Tomáši.
1: Krásný den malým dětem všem.
0: Je tady nádherně, spousta lidí taky kde jinde trávit takhle krásné horké dny. Ale co člověka přivede k tomu, aby si pronajmul lom?
1: My už jsme si ho vlastně pronajmuli předtím s malou partou lidí, nebo s mladou partou lidí, že jsme tady skákali, tak jsme se už o ten lom starali, protože nám na tom místě tady záleželo, měli jsme to tady rádi, tak jsme to tady uklízeli a pak jsme si došli na obecní úřad Hříměždice, kde nám ho pronajmuli.
0: Jak je to dlouho, co se staráte o lom v Hříměždicích?
1: Je to 27 let, co se staráme o lom v Hříměždicích. Za tu dobu jsme tady udělali hodně velký kus práce. Třeba, že jsme ten lom celý prosekali, aby nám nezarost. Odsáli jsme bahno ze spoda lomu, dali jsme sem i čistící bakterie, ten lom provzdušňujeme a pomáhá nám s tím tady jeden hrozně hodný pán, děkan fyzikotechnické fakulty Freddy. Já ho tady odsaď zdravím.
0: Vy jsi říkal, že jste začali skákat, že vás to bavilo a díky tomu jste se začali starat o lom. A právě o skocích bude dnešní klub Rádia Junior, protože tady se chystá na příští víkend High Jump.
1: High Jump už má také 27 letou tradici. Je to cliffdivingový závod v otevřeném, vlastně otevřený závod všem lidem, kteří se chtějí zúčastnit v přírodním nádherném lomu.
0: Máme úterý. Jak se můžou ještě třeba sportovci přihlásit?
1: Akreditace probíhá online, plus že tady v pátek do 6 hodin na místě budeme akreditovat.
0: No a kdo se může přihlásit? To se můžu přihlásit i já, kdybych si chtěl skočit do vody, nebo co k tomu potřebuju.
1: Tak právě jsme tě přihlásili.
0: Co člověk musí umět, aby mohl skákat do vody?
1: Tak musí umět plavat, koordinaci trošku znát svého těla, neměl by přeceňovat své schopnosti, měl by vědět, co vlastně bude skákat a moc se nefrajeřit, protože frajeřina občas stojí červený záda.
0: Jo, občas to pěkně bolí, ale teďka vážně, tady budou skákat i profesionálové.
1: Přijde sem jako, zhruba jsme to teď počítali, že máme akreditovaných ze 7 různých zemí skokany do vody, plus, že se nám akreditoval Laco Schuller, který má světový rekord, který skočil 58,8 metrů z vejšky do vody, je to vlastně world record a letěl ve 123 kilometrové hodině.
0: To je neuvěřitelný. No a jak vysoké můstky tady budou, nebo okolo lomu jsou skály s různými výškami, ale z čeho přesně se bude skákat?
1: Tak jsou tady můstky od jedničky do desítky, jako ze skal, kde si lidi můžou zaskákat. Plus tam máme prkno do vody na 3-metrový vejšce a závody se budou konat z 12, 16 a 20-metrový vejšky.
0: A kde se tady ta vejška vezme?
1: Ta vejška se tady postaví, stavíme tady lešení. Letos to lešení malinko přesouváme více do strany, protože voda v lomu nám hodně ubyla. Jak jsou velká sucha, tak musíme se trošku i my k tomu postavit, protože pod desítkou, kde jsme normálně skákali, už máme 3,5 metru vody, tak to budeme dávat pod devítku, kde máme třeba 5 metrů zhruba.
0: To je největší hloubka tady, 5 metrů v lomu?
1: Ne, největší hloubka. Ku podivu, dřív byla hloubka, před 27 lety, byla hloubka 13,5 metrů. Ten lom se nám strašně jako zasypává, jak tady prší, tak všechno bahno tam stéká, lidi tam, každý si tam hodí šutříček a teď bohužel ta hloubka už je jenom 8,5 metrů. Já si opravdu sám jako představuju, kdy ten lom bude mít jako svůj vlastně zenit. A může to být třeba do 10-15 let, jestli se s tím nebude něco dělat.
0: A co se dá s takovým lomem dělat?
1: Tak my jsme zatím zkoušeli usávat bahno ze spoda lomu pomocí samospádu, což mělo velký efekt na čistotu vody, ale tady jako máme v návrhu nebo v plánu, že bychom odsáli všechnu tu vodu, odbagrovalo by se to a plus, že jsem se bavil s hasičem a že už by se voda dala i dopustit jako z Vltavy. Je to jako možný.
0: Ale to jsou teda velké operace.
1: To je zatím takový jako zatím u toho sním a přemýšlím, jak by to šlo udělat, ale říkám si, žádný cíl není nedosažitelný.
0: No ale zatím je vody dost, takže skákat můžeme. Skákat se bude tedy kdy?
1: Skákat se bude 7. a 8. srpna. Finále bude v sobotu 8. srpna, plus, že tady máme k tomu večerní doprovod, ale na tu muziku jsme si letos jako nedělali jsme tak silný line-up. Bylo důležité, aby jsme vlastně zvládli ty závody, to je pro nás nejdůležitější.
0: A na co se tady můžeme těšit?
1: Na co se můžete těšit? Tak se můžete těšit na kluky, co dělají workouty, kalisteniky, kluky, co dělají street for kids, přímo pro děti, takový parkoury, vystoupení. Budou tady různí žongléři, budou tady hlavně i já jsem z jejich asociace taky, tak tady budou slacklineři, Česká asociace slacklineringu, ČAS si říkají. Pak samozřejmě tady budou skoky do vody, různý workshopy na skákání, na placáky a bude se tady i lézt o soutěže velký těžký úsek skály desítky, právě na té desítce budeme dělat takzvaný water free solo.
0: Takže ze spoda nahoru?
1: Ze spoda nahoru, jako když to dáš, tak ti dám cenu.
0: Tak to budeme za chvilku vyzkoušet. Ale ty jsi tady zmínil slacklinisty. Tady proběhla nedávno taková hodně zajímavá akce. Co to bylo?
1: Tady proběhla. My korporujeme, jsem říkal, s asociací ČAS, Česká asociace slacklineringu, tak my spolu spolupracujeme High Jump a slacklining, si dali hlavy dohromady a vytvořili další akci, která se jmenuje Hří meeting. Já ty kluky musím strašně prochválit, protože mají strašně dobrý fanoušky, že tady opravdu ten lom, po nich nezbyl jediný vajgl, což moji fanoušci úplně tak nemají, že tady po nich zbyde bordel, to mě nejvíc mrzí. To jako za to se trošku za ně stydím a každý rok jim tady říkáme, nejsou čuníci, ale nějak nás nerespektují.

0: Tomáši, ty máš dvě děti. Také sportují?
1: Samozřejmě, jak jinak. To je důležité, aby děti sportovaly, aby nehrály pořád ty telefony a počítače. Není to dobrý, je to levný dopamin. Říkám jim, pojďte, buďte na sebe tvrdý, sportujte. Tak jeden hraje florbal a surfuje a druhý surfuje, dělá karate a ještě s klukama hraju občas fotbal a snažím se, aby uměli co nejvíc těch sportů, aby jsme nedupali do jednoho jak blázni, ale aby měli od každého uměli něco.
0: Surfování to u nás tady příliš nejde, ale prozradím o tobě, že ty střídavě žiješ v České republice a střídavě na Bali?
1: Přesně tak, půl roku se zdržuju přes zimu, skokám do vody v Česku, nemá co dělat, tak přes zimu odjíždím na Bali, ostrov Bali, kde trénuju oba synátory na surfování. Je to úžasný sport, komplexní, kdy člověk vlastně musí vybrat vlnu nejdřív mozkem, pak musí pádlovat rukama, když vstává, používá břicho a na závěr, když jede, tak používá nohy.
0: Kolik je klukům?
1: Klukům je 13 a 8 let.
0: No a jak to funguje třeba se školou, kde oni studují?
1: Tak škola, jelikož Tomášek, ten starší, reprezentuje i Českou republiku za surfování, tak mu umožnila úplně individuální přístup. Já téhle škole tady z dálky děkuju. Je to umělecká škola Prahy 7 a připojuju ho online. Jo, je připojený na počítači a vlastně stráví s ním, akorát, že na Bali je časový posun, takže mu škola začíná někdy ve 3 odpoledne do 8 do večera.
0: Takže ráno se surfuje a odpoledne a večer učí.
1: Přesně tak, no.
0: A co druhý syn?
1: No, druhý syn má to podobně, chodí do stejné školy. I ta škola opět ho připojuje. Já, abych se ovděčil té škole, tak tam dělám přednášky o bezpečnosti skákání do vody, aby jsme nějak vrátili to, co ta škola dává nám, tak aby jsme vrátili něco jim. Bylo to hrozně náročné dělat pro děti přednášku pro sedmáky a šestáky jsem dělal přednášku. Spojili mi asi 3 třídy, tam byly 70 dětí. Já jsem měl největší trému v životě. Ani teď trému nemám takovou jako před kamerama nebo v rádiu, jako jsem měl před těma dětma. A nejhezčí bylo, že když zazvonili a už měli přestávku, tak ty děti se mě dál ptali další 2 minuty. Prostě měli o to zájem, protože každý skáče do vody a každý vodu má rád a je to prostě živelno.
0: A prozradíš nám, Tomáš, jak bezpečně skákat do vody?
1: Strašně rád. Je to můj takový vyplňování modrýho čtverečku. Tak první, když přijdete k vodě, tak byste měli vědět, kam skáčete. Prozkoumat dno. I to dno se může měnit. Když tam spadne větev, může tam cokoliv plavat. Když třeba i ta voda teče, tak to je taky nebezpečný. Opravdu vám tam přiteče větev, nebo vám tam může někdo přijet na loďce. Jo. Ta voda opravdu mění pořád, jako mění svůj stav, když to řeknu. Pak by dál lidi neměli přeceňovat své schopnosti, takže hloubka, důležitá je hloubka a zároveň i vejška, aby nelezli hned prostě někam na mrakadrapy, říkám hezky od jedničky, postupně jít nahoru.
0: A jak správně skočit, aby to člověka nebolelo a užil si to?
1: Správně skočit do vody, člověk by měl letět totálně zpevněný. Ke konci by měl dávat vlastně úder do té vzduchové bubliny, která se mu nahromadí před ním a rozrazit vodu zpevněný. Neměl by být opitej, neměl by ho nikdo strkat. Jsou tam, a neměl by být hlavně nějak oblečený. Oblečení vás může zatáhnout do vody. Jsou tam opravdu rychlé neance, kdy se může stát průšvih, když dostane křeč, musí mu někdo natáhnout a je dobrý, aby v té vodě, ne nahoře, ale v té vodě na vás někdo čekal, když budete něco zkoušet, aby vás případně, když ztratíte vědomí, mi chytnul za ruku a odtáhnul rychle ke břehu.
0: No a když třeba skáču u moře, můžou tam být třeba nějaké proudy, víry?
1: Tak, to jsem žákům měl o tomhle přednášku taky, měl jsem o jezech a o proudech mořských, tak první by měl člověk zjistit, kam ho ten proud táhne. Takže by se měl potopit pod vodu, na chvilku klidně přestat plavat a zjistit podél dna, kam ho to táhne. A nikdy v životě neplavat prostě proti tomu proudu. Většinou se to používá tak, že plavete s tím proudem a obeplavete ten záliv a musíte se hold vracet s vlnama. Jo, to je nejhorší, že tam, kde nejsou většinou ty vlny, tam jsou ty proudy a ty vás nepustí ke břehu. Všichni chtějí plavat prostě bez těch vln, aby je to tam nemlelo, ale není to cesta, teda je cesta jedině s těma vlnama se nechat vyšplouchnout.
0: Takže když jsou volné, je to v pořádku, když nejsou, dát si pozor.
1: Každý pobřeží je specifický, je dobrý, když tam přijdete, tak se zeptat, kde je current nebo kde je proud, aby vám řekli prostě, kudy to táhne. Když jdete do jakéhokoliv moře, oceánu, čím je třeba oceán větší, velký vlny, tak ty proudy se zvyšují.
0: Ty kromě skákání a jezdění na surfu, ses taky rád potápěl?
1: Ty mi to dáváš vždycky sežrat, tyhle ty věci. Já jsem dřív harpunoval, potápěl jsem se a střílel jsem harpunou, ale jsem ti to sliboval, že už to dělat nebudu.
0: No, mě zajímá ten tvůj životní úlovek.
1: Životní úlovek 16 nebo 18 kilo, jedna 16 kilo, druhá 18 kilo muréna. To je můj největší úlovek, ale pak mě jich maminka málem potrestala, že si to se mnou chtěla rozdat a já od té doby už harponu nevzal do ruky a brát ji nikdy nebudu, ryby mám rád a nejsem rybobijec.
0: Ale muréna to je dost nebezpečná ryba.
1: To mi místní rybáři říkali, ty blázne, tohodle se tady bojíme, tohle my nelovíme.
0: Jak chutná muréna?
1: Muréna je něco jako úhoř, musí se hodně vypéct, je to maso hodně tučný, ale zároveň je to dravec. A dělá se třeba 7 až 8 hodin, že se opravdu vypeče a je to jedno z nejlepších mas. My tomu říkám, že to je Ferrari mezi rybama.
0: Jak vás napadlo přestěhovat se na Bali? Co vás tomu vedlo?
1: Tak my s mojí přítelkyní Aničkou jsme jako byli už cestovatelé, že jsme jezdili po Thajsku různě a já když jsem viděl film Bod zlomu, tak jsem hrozně chtěl surfovat a řekli jsme si, že pojedeme jednou na Bali a tam se nám tak líbilo, že už jsme tam jako skončili.
0: Ale vracíte se stále domů?
1: Já to miluju tam i tady, já si říkám 50, nedokážu si představit, že bych jako žil na jednom místě a tohle mi bohatě stačí, že jsem půl nohou tam a půl nohou tady. I ty Indonézani mají hrozně hezký takový zákony, že jsou všichni pobožní, pokorní, což tady moc těch mladých lidí není vidět a jsou usměvaví, i když nemají moc peněz, tak se pořád smějou a opravdu ta pokora a ta slušnost tam je velká.

0: A jak jsou na Bali na tom se sportem?
1: Tak Balíci se hodně toho oceánu bojejí, protože se jim tam v minulosti děli, ale ty surfaři, co tam jezdějí, tak jejich profi surfař, nevím, teď nemůžu si vzpomenout, je v top 10 surfový světový. A prostě jezdí tam mladí kluci strašný bomby, a když jsem třeba byl na Sumbavě o dva ostrovy vedle, tak tam jsou mladí kluci, kam přivezou i Quicksilver, tam každoročně vozí nejlepší mladý surfáky a na téhle tý vlně vždycky ty mladí místňáci porazejí, ty lokálové jsou tam vždycky první tři.
0: Jaký jsou tam vyhlášený závody?
1: No, tak Bali, český závody na Bali, říkáme tomu Bali Big Wave, tuším, že letos to už bude sedmý ročník. Z těch závodů se dostává i nominační závod na mistrovství světa ISA, kam teda můj mladej se už probojoval jednou, teď má po druhý stupenku, bohužel jsme na to neměli úplně tak čas ani peníze, takže letos zůstaneme asi doma. Ještě to je otevřený, ale už uzavřeli přihlášky a tady je trošku u nás problém, že nás vlastně paddleboardisti. Nás, jako je to zajímavé, že surfaře nominujou paddleboardisti a je s nima řeč, ale prostě nejsou takový srdcaři jako my k tomu sportu.
0: A pojďme se vrátit tady ke skokům, takže teďka v pátek to začne.
1: No, v pátek to začne, už aby byla neděle.
0: A co tomu předchází těm skokům? Ty jsi říkal, že se tady musí postavit velká věž, z které se bude skákat.
1: Tak dneska už se mě jeden reportér ptal, kolik příprav tomu dáme. Já říkám, my skončíme a můžeme rovnou vždycky začít. Začínáme příští týden už většinou od úterý. Tady připravujeme různě koše, kontejnery, bary tady stloukáváme. Ve středu by se měla začít stavět věž, aby jsme ji stačili obrendovat, zatížit a prostě...
0: Kdy začnou najíždět závodníci?
1: Závodníci nám občas jezdí už někdy v úterý, ne, většina jich přijde tak středa, čtvrtek.
0: A mají možnost si na té věži zatrénovat?
1: Mají, ale vždycky čekáme, až máme tady právě potápěče.
0: Takže potom to prakticky vypadá jak, že ve vodě jsou potápěči?
1: Přesně tak, když závodíme, tak jsou potápěči, i závodníci nám musí podepsat revers, protože ta věž je jako náš produkt a my za ní trošku ručíme a tímhletím, kdyby oni pochybili nebo přišli opitý, tak musí ručit sami za sebe, každý vždycky ručí sám za sebe.
0: Já jsem viděl některé skoky, že vlastně ta voda se i tak jako rozčeřila, aby nebyla tak tvrdá, proto se to dělá?
1: Ne, to mají v bazénech, kde ta voda je strašně, strašně průhledná a oni nevědí, oni vidí jenom to dno, tak jim stříkají na tu vodu, aby právě viděli, kde začíná ta voda. Dělá se to trošku, aby se ta, ale my používáme to, že máme dole toho potápěče a ten potápěč jim tam cáká.
0: Takže tady je vidět dobře na hladinu?
1: Tady je vidět dobře na hladinu, bohužel nám teď trošku to začalo malinko zelenat, ale v úterý by měl přijet děkan fyzikotechnické fakulty a bude dělat různý rozbory a bude nám s tím pomáhat, jestli tady prokysličíme zase víc a tak.
0: Co všechno se při skocích hodnotí?
1: Odraz, provedení, dopad a celkový dojem.
0: Takže opravdu člověk si může skočit úplně co chce.
1: My tady tomu freestylu dáváme vždycky jako přednost, my nejsme úplně ten cliff diving, který, jako, ale je pravda, že hodnotíme podle cliff divingových tabulek, koeficientama, obtížnosti a takovýma věcma. Já jsem takový ten kluk z toho přírodního skákání, takže já říkám, hele, kdo má největší potlesk, by měl vyhrát, ale je to na porotě, máme tady pětičlennou porotu.
0: Kdo je v porotě? Někdo známý?
1: Jo, budou tam dva cizinci, bude tam Christian Gould, to je světoznámý Němec, který má třeba skočený 44 metrů z vrtulníku, skočil kufr, je to takový splash diver na placáky a pak tam bude Jacqueline a to je profesionálka, ta by tady vlastně měla skákat, ale má se i narodit děťátko a je v sedmém měsíci, takže skákat nemůže a současní se a bude dělat v porotě, plus, že jsou tam tři lidi od nás.
0: Ty jsi zmínil placáky, že se dají skákat a dá se to naučit, tak jak skákat placáky?
1: No, placáky se většinou skáčou, takže to o něco víc bolí, než to normální skákání, ale je to opravdu o technice otevření té hladiny nebo té vzduchové bubliny, kterou tlačíte před sebou. My tady na to budeme mít workshop, ale budeme to učit asi jenom z mola, z metru děti, aby věděli, jak se mají zabalit, kam mají dát ruce, že si mají dát ruce na oči, že na očích je nejtenčí kůže a přes oči se můžete lehce vypnout, když si mlasknete o tu hladinu, tak ta bolest je tak vysoká, že by vám tělo mohlo říct, hej, tak to už nedávám.
0: Takže skoky jsou určený úplně pro všechny. Slyším, že tedy jsou tady workshopy pro děti.
1: No, dětem se tady chceme věnovat i jak ve slacklineingu. Budou tady dva takový slackline parčíky. Jeden úplně promlňou se, druhý pro pokročilý a pak tady budou nad vodou vasry. A říkám, budou tady mít jak workshop na Street for Kids pro děti, který prostě budou dělat parkour. Plus, že tady budeme mít něco takového jako pojízdného bejka, kde se budou moc držet a to se s nima točí. A máme tady skvělou novinku, že děti můžou dávat tady takový horolezický travers. Moje 8letý dítě to vylezlo, ale je to, jako myslím si, že to pro ně byla velká maximálka. Tak jako od 8 let a vejš, poručuju.
0: Ty jsi říkal, že tady bude natažený něco přes lom, teď jsem nevěděl přesně, co to je.
1: To jsou natažený slackliny, bude tady jedna tricklina natažená přes lom, plus nějaká normální lina a pak by tady měla být jedna highlina, na který se jako bouncuje, říká se tomu, my tomu říkáme vasry.
0: A bude nějaká exibice?
1: Bude exibice, asociace časem posílá 2 až 3 svoje atlety a určitě tady s nimi něco spácháme.
0: No tak kdybys nám představil ten časový plán, jak to tady bude vypadat, tedy v úterý se začne stavět a připravovat tady občerstvení, začnou najíždět závodníci a jak to tady bude probíhat od toho pátku?
1: No, nemám křišťálovou kouli, my vždycky trošku plavem, protože tady je jenom jedna příjezdová cesta a dostat sem všechny na ty pozice a na ty místa, takže opravdu umístění těch lidí chceme zařídit, aby to tady bylo do pátku do 1 hodiny. Víme, že vždycky se tady někdo rozbije auto, sekne se, můžou sedít jako šílenosti, jsme připraveni na všechno, máme čtyřkolky, bagry i ještěrky, budeme to tady dávat nějak jako dokupy. A sportovní program by měl začít v pátek mezi 5 a 6 hodinou. Radši si dám fora.
2: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
3: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
2: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
3: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
2: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
3: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
2: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
3: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být a rozhodně zazní i severské tipy.
2: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.
0: Pátek mezi 5 a 6 hodinou, takhle k večeru? A čím to začne?
1: To začne, myslím, kvalifikací 12.
0: Takže skáčeme z 12 a z jakých výšek ještě?
1: 12, 16 a 20.
0: 12, 16 a 20. A něco nižšího tady není třeba pro mě?
1: Vyber si. Ale hlavně, ať je tam dostatek vody.
0: Dobře.
1: Skáčeme tam, kde jsou čísla. To říkáme lidem, že tam, kde je číslo, tak pod tím by se mělo dát skočit, ale vždycky se radši zeptejte, jo, když to tu neznáte, je to přece jenom lom a jako ta voda, kdyby bylo hodně dobrá viditelnost, tak ale dopad, vy potřebujete dopad minimálně 4,20 m.
0: Kolikátej ročník je to skoku už?
1: 27.
0: Je to 27?
1: 27. ročník, jsme druhý nejstarší závod v Evropě. První je high diving ve Švýcarsku v Portabola a je letos trošku škoda, že to máme oboje souběžně, ale je hezký, že Švýcaři, pár Švýcarů, kteří byli zvyklí jezdit sem, tak mají namířeno k nám.
0: No tak to je super, 27. sezóna. A kolik se tak zúčastní návštěvníků?
1: Taky nemám křišťálovou kouli, to je od toho, jestli bude pršet nebo ne. Minulý rok nám údajně prej i sněžilo. Opravdu to počasí tady hraje neuvěřitelnou roli a říkám, když někde prší na festivalu, tak se tam nikdy nikomu nechce, ale říkám, když bude hezky, počítáme 2 až 4 000.
0: No mělo by být krásně a dá se tady také třeba přespat?
1: máme tady stanové městečko, kemp nádherný, ale auto si musíte dát na parkoviště a pak si přenést věci do kempu, protože nechceme, aby stanovali lidi s autama, aby se tam různě nepřejížděli, aby tam nedocházelo k nějakým průšvihům.
0: A stanovat můžu od kdy?
1: Stanovat můžeš klidně ode dneška, ty.
0: A jak je to s jídlem a s občerstvením?
1: Bude tady dohromady 5 stánků s občerstvením, s jídlem. Vegestánek, burgery, masa, nějaký stejky.
0: No, abych to ještě pochopil, tak profesionálové budou skákat z té velké věže a ostatní třeba takový hobíci si můžou skočit z něčeho menšího a taky se dostanou do závodu?
1: To úplně ne, ale malí děti nechá. Vlastně my jsme takový vstřícný závod, takže když bude nějaký dítě si skočit, tak tam máme 6, jako to nejnižší asi do závodu bychom počítali jako 6 metrů.
0: Pak tady bude muzika, bude se tu tančit, bude se chodit po slicklinách.
1: Bude se tu tančit a jančit. Pátek jsme dali ve stylu reggae, budou tady za mě jedna ze starých reggae kapel Švihadlo, plus můj velký kamarád doktor Curry a selektor Boldrick, a přijede francouzská legenda Komojo, jestli to teď neskomolím, tak Mr. Komojo, tak na tyhle ty se těším na pátek a v sobotu trošku přitvrdíme. HCčko Prostory, Urban Robot a na závěr lokální Super Heroes kapela Mí kamarádi a bude hůř.
0: A kdy bude finále?
1: Finále očekávejte v sobotu. Uvidíme, jakým skluzu budeme, ale počítáme, že mezi 5., 6., 7., 8. hodinou.
0: Takže v sobotu večer bude to slavnostní vyhlášení.
1: V sobotu večer bude slavnostní vyhlášení a já se nejvíc těším na kapelu A bude hůř, která hraje jako úplně poslední, a budu vědět v tu dobu, že High Jump 27. ročník je splněn.
0: No a věž se bude rozebírat kdy? Bude se moc skákat třeba v neděli?
1: Bohužel, na tu věž bez potápeče tam nikoho nechceme pouštět a v neděli hned rozeberem. Do budoucna bychom tu věž chtěli postavit i s horolezeckou stěnou. Včera jsme zrovna o tom jednali s tou asociací Čas, slacklinerama dohromady, my High Jump, že bychom dole udělali prostě lezeckou stěnu, která by šla takhle nad ty musky, ale muselo by to být zavírací, aby nám tam lidi nelezli, který tam nemají co dělat. Ty lidi prostě jsou některý blázni a chtějí si pořád něco dokazovat, i musí nejdřív natrénovat.
0: Kolik stupňů má voda tady v Lomu?
1: Já říkám takový, když se do ní vyčuráš, bude teplejší, ale prosím vás, nečurejte nám do té vody. Podle mě má teď tak kolem 22 stupňů, je hodně se ohřála.
0: Tak to je příjemná teplota, tom se dá vydržet a plavat. Můžou sem třeba taky lidi na pedlum?
1: Pedlbor tady budeme dokonce půjčovat. Tady bude pedlbor a ještě pro malé děti tady budeme mít takový vodní hrádek, na kterém můžou skákat, a bude vedle toho takový malý blob, kam si jedno dítě vleze a dvě děti tam skočí do toho blobu a vystřelej to dítě.
0: Super, tak to by se mi líbilo. A je to i pro dospělí?
1: Zkusíme to.
0: Dobře, Tomáši, jsou ještě nějaké akce, které se tento rok uskuteční tady v Lomu s Říměždicem?
1: My víc akcí už tady ani nechceme pořádat. Jediný akce, co vždycky ještě děláme dvě, tak jsou brigáda na začátku a na konci sezóny, že sem pozvem kamarády, kteří nám s tím pomáhali, opečem nějaký maso a uklidíme, prořežem. Vlastně dáme ten Lom zase do pucu.
0: A jak je to tady se vstupným?
1: Se vstupným na místě děti neplatí. Děti pouštíme do 15 let zdarma. Musí teda rodiče mít je jako na obzoru, my se o ně rozhodně nemůžeme hlídat, ale lidi, teď je předprodej 777 a na místě bude 1000 korun.
0: A normálně, když se sem chce člověk přijít jenom vykoupat?
1: Když se přijde pěšky, tak to má zadarmo, když přijede na motorce, má to za 40 korun, když přijede autem, má to za 70 korun.
0: Takže to je jako parkovní a jinak koupání je zdarma tady.
1: Jo, ano, koupání je zdarma.

0: High Jump je tvoje akce roku, je to tak?
1: Akce léta, kde se léta.
0: Akce léta, kde se léta. No a co budeš dělat přes zimu?
1: Tak přes zimu, ježiš. No, budeme připravovat závod na Bali s kamarádem, ten Bali Big Wave. A pak bych si chtěl dát malinkou odpočinku a já jsem údajně prý ADHD, takže já si jen tak pokoj nedám a práce je pro mě náplný života, rád ji dělám a je to takové poslání, že se při práci i bavím.
0: Který sport je vlastně pro tebe úplně nejvíc top?
1: To bych úplně neřekl, ale ten, který jsem nejvíc miloval a z čeho já jsem vzniknul, tak já jsem skejtoval, jsem skejťák tělem i duší. Pak jsem začal snowboardovat, žonglovat, skákat do vody, surfovat, chodit po laně a teď ještě se věším na hrazdy. Všechny tyhle sporty jsou úžasný, adrenalinový a jednu mají společného, že tam vás skoro nikdo nemůže sfaulovat. Jo, že tam si vlastně za sebe ručíte sami, nikdo neovlivní to, že vám skočí do kotníku nebo prostě udělá nějakou prasárnu ze zadu, což mám rád.
0: Pohoda, klídek. No a co to surfování? Ty máš nějaký speciální trik?
1: Mám, vlastně jo, spojil jsem trik, který rozjedu se na vlně, jedu po vlně, rozhulím to a za tu vlnu, když ta vlna jede, tak vám udělá takový rádius a dá se vyskočit, tak za tu vlnu to jako nahulím a dám backflipa, neboli přímo, jmenuje se to hákon flip.
0: Super, jak dlouho ses tohle učil?
1: Hele, mě to jednou napadlo, já jsem takhle lítal vždycky za vlnu, to bylo hrozně hezký, jak vylítneš a hurá, hurá. A říkám, hele, chtěl bych udělat salto a je sranda, že jsem to udělal třeba hned na poprvé, pak jsem to začal pořád dělat, ale jednou se mi stalo, že jsem spadnul na to prkno, vyrazil jsem si dech a nebylo to moc pěkný, protože se na mě řítily další velké vlny. Já bez dechu, tak jsem to chvíli začal dělat, ale pak jsem přišel na to, že vlastně musím vlítnout i s tím prknem a už když jsem v letu, tak nejdřív odkopnu to prkno a pak začnu točit.
0: Přes zimu surfuješ?
1: Přes zimu surf plus máme tam taky samozřejmě natažený nějaký rodeo liney s mladýma, trénujeme, ty slackliney jsou pro děti strašně dobrý, protože jim čistěj mozek, tam ta pravá a levá hemisféra mozku hrozně funguje a to dítě na všechno zapomene a vlastně má takzvaný clean up mozku, ty děti nemývají deprese. To je nejhezčí, že ty děti opravdu jsou prostě vyrovnanější, naučí se padat, jsou takový jako, vyřádějí se na tom. No
0: my tady jednu lineu máme nataženou. Můžeš mi ukázat, jak se na tom chodí?
1: Chceš něco vidět?
0: Chci.
1: Hele, já ti ukážu, jaký takový posed.
0: Jak nejlépe nalézt na tu lajnu, nebo kde?
1: Je spousta způsobů. Některé lajny se lezou z prostředka, to jsou ty rodeo lajny, a pak se lezou třeba tak 2 až 3 metry od konce toho stromu, protože ta lajna úplně u toho stromu se vám tolik nehejbe. Vy potřebujete malinko, aby vám to jako, abyste se v tom mohl prohoupnout. Dá se na tom třeba dělat i jogové cvičení, že si třeba dáte takhle nohu, natáhnete, A jste v takzvané pozici, můžete si ty kolena tam dát obě. Je to jako slacklining. Chceš to jednou vidět? Jo, takhle, jedna yoga. Jo, a ještě ukážu ti další, jestli chceš vidět.
0: Takže na tom se dá i cvičit, to je super.
1: No a takový nejlevnější cvičební pomůcka, jsme si řekli, krom teda skoku do vody, kdy potřebuješ plavky, tak tady potřebuješ jenom slacklineu, nám toho stačí málo.
0: No to je super, a jak se na tom naučit chodit?
1: Po třeba 8 tréninzích, ono máte nespevněný, když na to poprvé někdo vleze, jak se mu začne kýmáce ta noha. A člověk to rychle vzdá, nesmíte to vzdát. Jo? Je to, a po třeba 8. tréninku se vám ta noha zpevní a budete se sami divit, co tělo dokáže, jak budete postupovat, jaký jsou v tom rychlý progresy.
0: Takže za 8 tréninků bych měl běhat po léně jako srnka.
1: No, já myslím, že bychom tě za 8 tréninků připravili, kdybychom ti ukázali tu správnou techniku, všechno, trošku by se ti někdo zavěnoval, tak dá se přijít tak 8 metrů.
0: 8 metrů? Hmm. No a tady ta lajna, která tady bude přes ten lom, ta bude jak dlouhá?
1: 70.
0: 70 metrů?
1: 70. Já to, co jsem to počítal, chodím 7 let a přešel jsem 50, takže já ji nedám.
0: A tady se pak bude padat do vody?
1: Ta dlouhá lajna, to bude už do sedáku. Tam už je to tam už jste přivázané a padáte do takzvané ocetky a jste na laně.
0: 70 metrů to bude, jo. Ty jsi přešel 50. Co se pak stane, když spadneš do toho sedáku?
1: Zhoupne se to s tebou. Krásně se zhoupneš a pak na to znova vylezeš, no, vyšplháš se.
0: Jako vylezeš a jdeš dál?
1: No jo, jo, ty seš na provaze, takový na další slekleně, potom se jako vyšplháš a jdeš dál, ale je to tak náročný, že spadnou dvakrát, třikrát a druhý den jako se nepohneš z postele.
0: No právě, a co když už nemůžu, můžu se odepnout a skočit do vody?
1: Ne, tam se zaháknete na takzvaný Rolex a odjedete přes Rolex.
0: Takže do vody si prostě z lajny neskočím.
1: Ale jo, tak tady bude trikovka, ta bude třeba ve 3 metrový vejšce a ta bude nad vodu a tam se z ní bude padat do vody.
0: Když tady

0: moc zmohla trénovat placáky?
1: Ze všadat. Těch skoků, co se tady za ten víkend jako uskuteční, je strašně moc a já nabádám vždycky lidi, aby hlavně neskákali na sebe. Jo, to je důležitý, ale je průšvih, když se někdo třeba potopí a plave pod vodu a ten člověk ho nevidí. Tak, ale já doufám, že lidi letos už zase budou trošku chytřejší a dají na sebe pozor.
0: Jsi říkal 2 až 4 tisíce návštěvníků. Vejde se to sem vůbec?
1: Vejde. Ty louky tamhle vzadu jsou veliký a my právě se snažíme i ty atrakce a všechno to tady udělat takový, aby jsme je trošku rozptýlili.
0: Tomáši, já ti děkuju za povídání. Přeju, aby se vydařily skoky a vy holky a kluci přejďte se podívat, pojďte si zaskákat, zablbnout a vyzkoušet si tady ty triky. Tak díky moc.
1: Já děkuji tobě, vám všem se daří a máte se fanfárově.
2: Holky a kluci, mým dnešním hostem byl Tomáš Kučera. Pro dnešní večer je Dosportováno, je tady čas na odpočinek a na pohádku. Od mikrofonu se loučí a krásný večer přeje Jirka Kohout.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Zvu vás na další pohádku o Palečkovi. Malý, ale čiperný skřítek se narodil z těsta. Maminka mu ze starých rukavic ušila kalhoty a z tenkého šátku košily. Ale bojím se, že se z malého synka v chaloupce dlouho těšit nebudou. Dnešní vyprávění totiž dostalo název, jak zloději unesli Palečka. Naštěstí je Paleček chytrý a odvážný, a tak si určitě s loupežníky nějak poradí.

0: Dobrý večer, děti. Jednou byla tmavá černá noc jako zpovidel. Měsíc marně píchal růžkem do mraků, nemohl se z nich dostat ven. Paleček sladce oddychoval v bačkoře na okně a netušil, že se z lesa kradou zloději s pytlem, aby pobrali ve vesnici husy, slepice a vůbec všechno, co se dá. Byli to labkové z lesa, loupežníci. První zloděj byl dlouhý jako bydlo a měl prsty heboučké jako peříčko. Druhý byl maličký a kulatý jako soudek, kdo ví po čem. Zastavili se na kraji lesa pod borovicí a dlouhý povídá.
1: Musíme si pospíšit, než nás ucítí psi.
0: Maličký mu notoval.
2: Co nahmátnem, šup s tím do rance a honem utíkejme.
0: A tak šli. První zloděj zamířil k Palečkovi z chaloupce, druhý se plížil dál k domku obecního strážníka. Dlouhý, co měl ty heboučké prsty, pomalunku zatřásl oknem, až uvnitř klička vyskočila, spadla a okno se otevřelo. Zloděj opatrně sáhl do světnice, hmatá, najde hroudu tvarohu na okně. Pak sáhl na hroudu másla, křenovým listem přikrytou a šup s ní do pytle. Potom nahmatal bačkoru, vycpanou čímsi teplým a vedle i druhou. Vzal je obě a zase, šup s tím do rance. Paleček se rázem probudil, když padal do té hloubky, ale už bylo pozdě. Začal tedy křičet a volat. Zloděj uslyšel hlásek v pytli a myslel si, že tam má špačka nebo myš. Ale v tom se už všichni psi ve vesnici dali do štěkotu, protože zavětřili zloděje, toho dlouhého i toho krátkého. Jsou tu zloději, co ve dne v noci chodějí, láteřili, aby probudili celou ves. Labkové se dali na útěk, skočili do černého lesa a uháněli cesta necesta, div si palce neurazili. Náš ubohý Paleček v ranci lítal při tom běhu jako cibulka, nahoru dolů, jak se pytel klátil. Chvíle mi byl přilepený v tvarohu, pak zase na másle a nejhůř vyváděli bačkory, tloukli ho jako kroupy. V největším nebezpečí vletěl do jedné z nich a skrčil se tam hodně hluboko až u samé špičky. Dřevěnou šavličku měl po boku i s napíchnutou brusinkou a ani chvíli svou zbraň nepustil. Byl odhodlán bránit se do posledního dechu. Jeho malé a statečné srdíčko mu říkalo: nedej se, Palečku, čelem vpřed a hr na ně. Labkové doběhli ke starému staletému buku uprostřed lesa a Paleček uslyšel hrubé hlasy, cinkot pekáčů a hrnců. Ocitl se přímo v táboře loupežníků. Náhle se s ním pytel zatočil a padl na zem. Zloděj bydlo vzal ranec za dva spodní cípy a všecko vysypal na plachtu u velikánského ohně. Paleček vyletěl s bačkorou jako střela z kanónu, ale šavličku nepustil, pokrad mu se rozhlížel a čekal, co se bude dít. Nad ohněm se houpal na řetěze začouzený kotel a v něm se vařila půlka prasete. Vedle na železném rožni mladá loupežnice v zelené sukni opékala zajíce. Točila s ním kolem dokola a polévala ho vínem, aby zůstal hezky šťavnatý. Vedle ní stála stará, nemytá a nečesaná babizna, kouřila statně z fajfky a přitom oškubávala tlustou husu. Kolem toho všeho běhaly malé zlodějské děti, kulily oči a čekali, až bude upečeno. Chundelatý pes, černý jako bubák, s bílými tesáky a očima jako dva žhavé uhlíky, zíral na kotel a z huby mu visely sliny jako provázky. Takový měl apetit. A vzadu na sudu seděl veliký, zamračený labka se zlatým náramkem na ruce a zlatou náušnicí v uchu. Za pasem měl karabáč. Kolem něho v trávě i v mechu polehávali další loupežníci. Tři z nich vyhrávali na housličky a zrovna tuhle.
3: Zloději, zloději, ve dne v noci chodějí. Nenechaj nic na pokoji, oprác vůdci moc nestojí. Husy, ovce, slepice, ty krademe nejvíce. Zloději, zloději, ve dne v noci chodějí.
0: A mladá loupežnice v zelené sukni se zatočila a zaspívala k tomu.

0: na tom, že to nedávalo ani za špetičku smysl. Točila sukní, podupávala a pekla. Když stará loupežnická babizna uviděla, co dlouhý zloděj vysypal z pytle, skočila po másle a po bačkorách jako liška po koroptvi a zasmála se.
1: Huhuhu, bačkorky pro staré nožičky, mlask, mlask, mlask, máslíčko pro suché jazyčky.
2: Tak už je se mnou ámen, pomyslil si Paleček. Jestli baba strčí špinavý palec do bačkory, rozmačká mě na kaši.
0: A to už babice schodila své staré, ošklivé opánky a popadla bačkoru zrovna tu s Palečkem. Ale ten se nedal. Vyletěl z bačkory s náramným křikem a mával kolem sebe šavličkou, až mu brusinka ulítla.
1: Joj,
0: vykřikla poděšená zloděj baba.
1: To je žába Kuňkalka?
0: A uskočila dozadu, až spadla na kotel s prasetem.
1: Au!
0: Zavřeštěla, jak se spálila. Ale ostatní zloději měli lepší zrak.
1: To není žába, křičeli. To je malý chachárek, skřítek.
0: A úprkem se hnali na Palečka. Ale ten nečekal. Mrskl sebou jako rybička Bělička, skočil do trávy a zmizel svým únoscům ve tmě lesa.
3: Chyťte mi toho skřeta,
0: volal Lapka se zlatým náramkem a práskal karabáčem.
3: Chyťte mi toho pískoru, prodáme ho panu králi pro potěšení. Za drahé peníze ho prodáme, za kus zlata veliký jako moje hlava.
0: Jak to ostatní loupežníci uslyšeli, popadli hořící větve z ohně a začali hledat Palečka. Každý kámen obrátili, do každé dírky sáhli i do lesního potoka si posvítili. Dokonce i psa, černého bubáka, odvázali, ale marně. Po Palečkovi nebylo nikde ani stopy. Tak co jim zbývalo? Vrátili se s prázdnou a řekli,
1: po skřítkovi je veta. Nejspíš se utopil a voda ho odnesla.
0: Jenže Paleček byl živ a zdráv. Seděl u paní Veverky Kotrmelcové ve stromovém hnízdě a tvářil se docela spokojeně. Jak se tam dostal a co bylo dál, o tom si povíme příště. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Máte rádi příběhy, ve kterých hrají hlavní role kočky? Tak v tom případě si nenechte ujít následující pohádku Kocourek zrcátko. Autor Gottfried Keller. Pro rozhlas napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1998 ujal Karel Weinlich. Účinkují Silva Sekvencová, Jiří Langmajer mladší, Jan Gross a další.

0: zrcátko. Dobrý večer, zrcátečko. Mňauky mňau.
1: Je tu někdo?
0: Přece tvoje bílá kočička.
1: Kde se tu bereš, bělinko?
0: No, přišel jsi na schůzku.
1: Jsem tak zesláblý z hladu, že mi nohy vypověděly službu.
0: Měl jsi mi dát vědět, byla bych ti přinesla něco na zub.
1: Nechci, aby mi snoubenka scháněla večeři. Správný kocour se musí umět postarat nejenom sám o sebe, ale i o rodinu. A já byl vždycky pašák. Jenže co odešla navždy moje předobrá paní, nestojím ani za fajfku kocouřího tabáku.
0: Byl jsi na funusu.
1: Musel jsem se plouhat až docela vzadu. Její příbuzenstvo mě nepustilo do pohřebního průvodu. Pak mě vyhnali z domu na dobro a tím pádem jsem na mizině. Ach, ich, ach.
0: Zrcátko.
1: Ach.
0: No tak, zrcátečko.
1: Už mi ani tak neříkej, Bělko. Krásné jméno mi přece dali pro můj nádherný kožíšek. Leskl si jako atlas. Nosil jsem se v něm jako šlechtic. A dnes chlup, kam který, tělo, kost a kůže. Co pak může takový ošumělý kocour promenovat po okapek s bělonkou krasavicí? Radši za mnou ani nechoď.
0: Ach, zrcátko, vždyť jsme si slíbili věrnou lásku. I veselku máme domluvenou.
1: Veselku pust na dobro z hlavy. Co pak já teď můžu myslet na ženitbu, když umírám hladem? Zapomeň na mne, Bělo. Najdi si onačejšího kocoura.
0: Já nechci onačejšího.
1: Dej si říct, děvče. Vem rozum do hrsti. Jaké pak bys se mnou udělala, terno?
0: To už mě nemáš rád.
1: Já tebe. Čím dál víc.
0: Tak proč mě vyháníš?
1: Protože nechci, abys viděla můj žalostný konec.
0: Já bych ti ráda pomohla, jen mi porad já.
1: Dost řečí. Jen si jdi svou cestou. Já ti přeju zdraví a štěstí. Hodně myší mezi trámy a vrabců pod okapem.
0: Ale já...
1: Neodmlouvej.
0: Jak to je, zrcátko? Já jdu. Ale kdyby ses rozmyslel, stačí za mňouka.
1: Ach, ich, ach. Kde pak bych já mňoukal za nevěstou? Hlásek. Mi postačí sotva na poslední pořízení. Tuhle si lehnu. Třeba se mi ještě zazdá o kousku vonavé pečínky, než usnu. Na věky. Amen. To je žalost na tom světě.
2: Kdo pak toto vzdychá?
1: To já.
3: Kocour.
1: Ano, ctěný pane.
2: Polez na světlo. Jsem pod lucernu. No, připadáš mi povědomí. Jak pak ti říkají?
1: Já jsem, prosím, zrcátko.
2: Cože? Zrcátko? Ten krásný, lesklý, vypasený kocour?
1: Ano, pane.
3: Co mi to chceš nabulíkovat, ty ježatý a vychrdlý šmudlo? Jsi ubohá kocouří chudinka.
1: Protože mě vyhnali z domu. Hlad mám jako vlk, nevím, co si počít. Potkalo mě zkrátka velké neštěstí, pane Pinajs.
2: Ty víš, kdo jsem?
1: Ano, prosím. Račte mít na rynku krám. Prodáváte zázvor a pepř a cvočky do bod.
2: To tedy o mě víš moc málo.
3: Já totiž nejsem jen obyčejný kramář. Umím na tisíc řemesel. Kurýruju nemocné, hubím štěnice, zhotovuju pasti na krysy, trhám zuby, vařím inkoust, půjču na vysoký úrok peníze.
2: A taky umím hádat z ruky.
1: A nemohli byste se mi podívat na tlapku, co mě čeká a nemine?
2: Já věštím pánům, ne tou hlavým kocourům.
3: A taky se ještě letos hodlám stát mistrem čarodějnického kumštu.
1: Jako ta ohavná Hildegarda z Rosovny.
3: Netk na hlas, Mourku. Mohla by nás poslouchat a s mým plánem by byl konec. Kdyby se čarodějnice dověděla, že proti ní chystám konkurenci, ta by se mnou zatočila. Já už koupil za 100 zlatých starou čarodějnou knihu, měsíční kámen a kořen mandragory.
1: A k čemu to, pane Pinajs?
3: No, samé kouzelné instrumenty pro čarování. Teďka musím ještě namíchat divotvornou mastičku z křídel netopírů a ropuší kůže. Jenže mi chybí to nejhlavnější, aby mast držela pohromadě.
1: A co, že jsem tak zvědavý?
3: Kočičí sádlo.
1: Je. Koko. Kočičí.
2: Ano. Ano, chlubáči, to je ohromně důležitá přísada do všech čarodějných lektvarů.
1: Ano.
2: Bez kočičího sádla nedá opravdický čaroděj ani ránu. Ne. Proto ho musím co nejdřív splašit aspoň hrnek.
1: Od koho? Asi.
2: Přece od kocoura. To dá rozum.
1: Já už radši půjdu, pane Pinajs. Dobrou noc.
2: Kam bys chodil?
1: Je.
2: No ovšem, Rome, že mě to nenapadlo hned. Zrcátko, pozlíš, ty bys mi neprodal libérku nebo dvě ze svého sádla.
1: Proč si nekoupíte Urasa po kocůrovi, co zrovna umřel?
2: V tom je právě ten háček. Aby kočičí sádlo mělo kouzelnou sílu, musí mi ho kocour poskytnout dobrovolně. Dokonce se musí uzavřít o tom kupní smlouva. Ku příkladu mezi mnou a tebou.
1: Ale vždyť já jsem hubený jako lund.
2: Když se spolu dohodneme, zařídím, že zakrátko budeš zase jako dřív.
1: To jako, že byste mě pustil k vám na půdu.
2: Nejenom to, milý zrcátko. Já bych si vzal na starost celou tvojí, tak říkajíc, životosprávu. Vykrmil bych tě nejvybranějšími lahůdkami. Mlsal bys jítrnice a klobásky. Pečené kvíčaly, paštiky s nádívkou. A k tomu ulizoval sladkou smetanu.
1: Přestaňte už, pane Pinajs. Mně se strašně zbíhají sliny.
2: Zrcátko, poslouchej mne pozorně. Žádné kočičí stvoření na světě nemělo tak skvělou příležitost jako ty. Hleď, abys ji nezmeškal. Nabízím ti všestranný blahobyt a nechci za to nic, než abys mi slíbil svoje sádlo.
1: A kdybys to ode mě chtěl?
2: Až budeš vykrmený.
1: Ale to bych si vašeho blahobytu moc neužil.
2: Žádné strachy, kocourku. Nebudu na tebe spěchat. Hoduj si, dokud ti bude libo. Zatím postačí, když si plácnem a ty mi tuhle drábkem podškrábneš, na čem jsme se domluvili.
1: Ale já neumím psát.
2: Nevadí. To jsou stejně jenom formality. Nadrápni tam třeba jen klikyhák.
1: Já si tedy s váma dávám pac na to, že mě budete živit. A já, až budu starý a sejdu ze světa, odkážu vám svoje sádlo.
2: Uvidíme. Uvidíme na podrobnosti času dost. Teď můžeš jít rovnou ke mně do komůrky
3: Vystrojím ti slavnostní večeři, že se bude stůl prohýbat.

0: Už nemůžu.
1: No, však si to spořádal za dva. Jen když ti chutná.
0: Jako v pohádce, pane Pinajzi? Předevčírem nadívané kvíčely, včera štika na smetaně, dnes šunka a navrch ještě jítrnice. Bříško mám jako buben.
1: Však ses už za těch pár dnů pěkně zakulatil. Jen tak dál a brzy budeš jako soudeček. Ale po večeři rovnou do pelíšku. To pak jeden teprv, jak se patří, přibývá na váze.
0: Já myslel, že bych se trochu proběhl po střeše.
1: Abys vylítal večeři? Kde pak, hochu? Žádné toulání, drž se doma, dřímej, polehávej a spravuj se krásně do kulata.
0: Aspoň docela krátkou procházku bych si dopřál. Jen ta okolo komína.
1: Už jsem řekl. Ani na krok. Žádné noční výlety nestrpím. Čím dřív budeš vykrmený, tím líp. Je to tvoje povinnost jíst, zahálet a sádel natět.
2: A ty ji splníš, jinak s tebou zatočím.
1: Dobrou noc.
0: No podobně, pane Pinajs. A dobře mi tak. Byla to hloupost sjednat s Pinajzem smlouvu, aby si mě vykrmil na sádlo. Co hloupost? Hanebnost! A ještě ke všemu se krčit v koutku a skákat, jak on píská. Nehnout se ani na krok z komůrky, zrovna když je měsíc jako rybí oko a moje bílá krasavice určitě někde na Římse čeká, až se objevím. Kde pak? Pane Pinajs, mne si jen tak neotočíte kolem prstu. Jestli do rána zhubnu, aspoň si prodloužím život. Mňau. Mňau. Mňau.

0: Zrcátko. Můj milý zrcátko.
1: Ty jsi mě slyšela.
0: Už z dálky jsem poznala tvůj hlas. Ukaž se mi. Vždyť ty už vypadáš jako kdysi. Kožíšek se ti jen blejská. Jsi zase krásný a statný zrcátko. Máš novou paní?
1: Pána. Bělinko pána. A přeje mi, jej, až moc.
0: Můžeme se spolu proběhnout po střechách okolo celého rinku?
1: No, když se to pan Pinajs nedoví.
0: Říkal jsi, že ti přeje.
1: Pravda, jenom kočičí promenádu mi přísně zakázal.
0: Ale co budeme dělat?
1: Dovádět na prejzových střechách. Tancovat kočičí štverilku. Smím prosit?
0: S největší radostí, můj pane. Jaké pak ještě máte pro mne překvapení?
1: Budu ti skládat básně, jak je mi s tebou krásně. Zaspívám ti jako slavík tu nejúchvatnější serenádu.
0: Podívej, tamhle na mne žourají dva cizí kocouři.
1: Já je spořádám. Já jim ukážu, zač je toho loket. Koukejte, kde necháte sardíru, dotěrové!
0: Zrcátko, ty jsi úžasný.
1: A ty jsi ta nejroztomilejší bílá kočička? Pojď poběž. Dnes v noci jsou všechny střechy, okapy a římsy naše. Vylezeme spolu na nejvyšší komín.
0: Co tam?
1: Přednesu ti vyznání lásky. Požádám tě o tvou spanilou pacinku. A do celého světa vymňoukám, že jsi mé kočičí štěstí.

0: Kdo pak to cape po půdě?
1: Nikdo, asi se vám něco zdálo.
0: To jsi ty, zrcátko?
1: Kde pak, pane Pinajs?
0: Nepovídej, já tě poznal podle hlasu. S kým pak ses to vybavoval?
1: Šla kolem náhodou moje přítelkyně.
0: Tak pojď dolů, zrcátečko.
1: Mně se ještě nechce do haja.
0: Vždyť už bude hnedle ráno. Pojď, zrcátko, pojď do komůrky, čeká tam na tebe stříbrná mísa a na ní nasáh dlouhá jítrnička.
1: No, to je jiná věc. Už jdu.
2: Dobré jitro, můj milý pane chlebodárce.
0: Co to vidím? Nešalí mě oči. Jak to vypadáš? Co jsi mi to provedl, ničemo? Kde jsi byl?
2: Navštívil jsem noční korzo zdejších kocourů.
0: Ty se spral si samý šrám, kožich uválený a hubený jako šindel, co si vyváděl.
2: Prožil jsem idylický večírek se svou snoubenkou.
0: Tak, ty nejenom, že nedbáš, co ti poručím, ale ještě se touláš s nějakou kočičí popěhlicí.
1: Ještě jedno křivé slovo o bělince a podepíšu se vám drápkem rovnou mezi oči.
0: O, počkej, no tak opovaž se, zrcátko. Zrcátko, tohle je tvůj vděk. Prskáš na mne jako ďas. Ale hlavně si vylítal všechno sádlo, co jsem na tobě vykrmil. Co mám s tebou dělat?
2: No, nabídnout mi smaženou jitrnici nebo radši dvě, abych se zas hezky zakulatil.
0: Tak si prohnítí. Tamhle, do komůrky. Stůl je pro tebe prostřený.
2: Konečně rozumná řeč. Po vyčerpávajícím špacíru přijde k chuti vydatná snídaně. Jitrničky, já vám teď krátký konec udělám. A mňam.
0: Dobrou chuť, zrcátko.
1: Co to má znamenat, pane Pinajs?
3: Zavřel jsem tě do komory a na petlici dal zámek.
1: Ale proč?
3: Protože nejsem padlý na hlavu, abych ti podstrojoval nadívaný křepelky, kvíčaly a sluky a ty pak všechny lahutky probendil po střechách. Ode dneška budeš sedět v komoře a ven ani na krok.
1: Ale já bělince na zítřek už slíbil.
3: Sliby? Chyby? Nepřivedl jsem si tě pro tvoje zamilované oči, si tu proto, aby ses jak se patří vykrmil, jelikož já se chci co nejdřív stát čarodějem a k tomu potřebuju. Co?
1: Co?
3: Tvé sádlo.
1: Vždyť jsme se domluvili, že s tím nebudete spěchat.
0: Já bych ji nasliboval třeba hory doly, aby se zdal obalamutit.
1: A jak to se mnou myslíte doopravdy?
0: Jednoduše. Za 3 dny bude úplněk. A to je den, kdy se musí kočičí sádlo vyškvařit. Aby mělo největší čaromoc. Takže do 3 dnů musíš být pořádně sádelnatý.
1: Snad byste mě nechtěl připravit o život.
3: To bys byla radši, kdybych ti stáhl sádlo zaživa?
1: O tom v naší úmluvě napadlo ani slovo.
3: Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají.
1: Tak to ne, pane Pinajs. Ptáček jste leda vy. A já jdu od vás, protože jste mě ošidil. Má úcta.
3: Chyba lávky, zrcátko. Vikýř jsem sklapl, v okně je hustá mříž, dveře na petlici, teď by se z komory dostala leda míš.
1: Vy jste ale klobian, takhle mě zavřít jako do klece.
3: Nelamentuj, okrášlím ti tu klícku koroptvičkou, srnčím hřbetem a čokoládovým dortem.
1: Já teď mám zrovna myšlenky na mlsání.
3: Ona ti přijde chuť, jen co vyhládneš. Brzy budeš zase jako buchtička.
1: Jo, a vy si na mne dokročíte s nožem.
3: Až za 3 dny, při úplňku. Do té doby si užívej.
1: Moc ošklivě jste mě ošidil, pane Pinajs.
4: Tvoje chyba, neměl se zdát. Jenže ty jsi jenom hloupý kocour, kdežto já jsem chytrý pan Pinajs. Až to dotáhnu na čarodějníka, teprv bude svět koukat, jaká jsem prohnaná kapacita. Čarodějka Hildegarda bude zkrátka vyřízená.

0: Zátko, spíš?
1: Kde pak bych já měl pomyšlení na spánek?
0: Tak mi otevři okýnko.
1: Jak jsi mě našla, bylinko?
0: Když jsem nadarmo čekala ve vikíři, začala jsem tě schánět po celém domě, jestli se ti nepřihodilo něco zlého.
1: No, a přihodilo. Vidíš, Pinajs mě uvěznil. Vykrmí si mě na sádlo. A konec. Tentokrát se musíme rozloučit. Na do smrti, bělinko.
0: Já se s tebou nechci loučit ani na den.
1: Jenomže zítra večer za úplňku nastane má poslední hodinka.
0: Musíme něco vymyslet, jak by ses dostal ven.
2: Já bych možná měl nápad, jak z toho. Ale to by nám musela pomoct stará Hildegarda.
0: Ta čarodějnice,
2: no,
0: které se nikdo nedostane, sedí ve svém domě za sedmerou závorou.
2: Co pamatuju, hlídala u ní stará sova. Za tou bys mohla zajít, jestli by tě nepustila dovnitř.
0: A ona mě vyklove oči.
2: Musíš přijít se zdvořilou poklonou a s dárečkem.
0: Co pak vím, čím udělat radost sůvě?
2: Oči už jí neslouží a přitom ráda mlsá. A já si tuhle dal stranou tlustou myšku.
0: Ta voní.
3: Zrcátko, spíš?
1: Jako zabitý, pane Pinajs.
2: Utíkej honem, všechno těm dvěma popravdě vypověz a přijď mi potom říct, jak jsi dopadla.
0: Ale nech okýnko pootevřené.
4: S kým jsi to povídal?
1: To já? Nejspíš ze spaní.
4: Ukaž, jak vypadáš. No, takhle se mi líbíš. Tlustý, kulaťoučky. Koukej přibrat zítra do večera ještě aspoň libru poctivého kočičího sádla.
1: Přičiním se, abyste byl spokojen, pane Pinajs. Třeba smrt odčiní moji velkou vinu a já odejdu ze světa s klidným svědomím. A jo, čím dřív to bude, tím líp.
4: Kocoure, ty nemáš strach.
1: Já už se na tu chvíli těším. Jen kdyby mě netrápila křivda, které jsem se dopustil, nesplnil jsem jednu důležitou povinnost. A to mi stěžuje myšlenku na smrt.
4: Podívejme se na hříšníka. A jakou pak máš na svědomí křivdu, zrcátko? O jaké povinnosti to mluvíš?
1: Co se stalo, to se stalo. Pozdě bych chahonit, marně vzpomínat.
4: Čeho ses u všech všudy dopustil?
1: O tom už jsou málo platné všechny řeči.
4: Neukradl jsi mi něco?
1: Co vás nemá?
4: O, nebo si natropil ještě horší věci?
1: Už o tom nemluvme.
4: Okamžitě mi to povíš. Teď hned se mi vyspovídáš, nebo... No tak co pak si provést?
1: Vám ani co by se za nehet vešlo. Nesplnil jsem poslední přání své zesnulé paní.
4: A jaké pak měla přání? To je tajemství. Tak mi ho svěř. Uleví se ti.
1: Nemůžu. Jde o drahocennou věc, kterou nebožka odkázala neznámé osobě.
4: To je řeč sama hádanka.
1: Má paní měla velkou zlatou mísu. Nejmíň za 1000 zlatých.
4: Cože? 1000 zlatých? Celé jmění. Kam pak jí ukryla, milý zacátko?
1: To vám neprozradím.
4: Aspoň tak nějak nenápadně mi to naznáč.
1: Kde pak? Chce se mi spát. Dobrou noc.
4: No, to nemůžeš. Takhle mě napnout a dát se do chrápání. Nespí, zrcátko. Dokonči, co si nakousl. Vždyť se mi z toho hlava rozkočí. Viděl to svět? Usnul jako špalek.
3: Ale počkej, však já ráno z tebe to tvoje tajemství vydoluju po dobrém, anebo po zlém.

0: Dobrý večer přeju, vážená paní Sovo. To jsem já, kočka bílá.
1: Uhu, zdvořilá bílá micinka, co pak tě přivedlo?
0: Dostala jsem moc krásnou myšku. Tak mě napadlo, že by vám třeba přišla k chuti.
1: Skvělý nápad, kočičko, jsem s ní.
0: Prosím, a nechte si chutnat.
1: Znamenitý zákusek, srdečné díky.
0: To nestojí za řeč.
1: Kdybych ti mohla nějak oplatit.
0: Opravdu byste byla tak šlechetná.
1: Stačí mňouknout, udělám, na co pomyslíš.
0: O vás se darmo nepovídá, že jste nejmoudřejší v celém světě.
1: To je pravda. Však taky mám už úctyhodný věk.
0: A já bych zrovna teď potřebovala velice moudrou radu.
1: Co pak tě trápí?
0: Mého snoubence potkalo neštěstí. Padl do spáru pana Pinajse a ten ho chce připravit o život.
1: To je ale krobián.
0: Hrozí mu, že ho zprovodí ze světa už zítra večer, jen co vyjde úplně.
1: To jsou smutné vyhlídky, drahoušku.
0: Byly by veselější, kdybyste nám pomohla zlouže.
1: Jak? Musela bych přemýšlet nejmíň měsíc. Do zítřka nic nevymyslím.
0: Já bych věděla, jak napínají se. Jen kdybyste mi vyprosila audienci u své paní. Třeba by jí zajímalo, jaké úklady proti ní strojí.
1: Co pak má za lubem ten starý pletichář?
0: Teď by se ještě dali jeho plány skřížit. Ale až se zmocní kočičího sádla, dostane se vaše panička do pěkné kaše. Pan Pinajs je všemi mastmi mazaný. A taky mnohem mladší.
1: Pravda. Hildegardě táhne na třetí stovku.
0: A to si ještě v tomhle věku troufne vyletět na koštěti.
1: Dvakrát do roka. Vždycky o slunovratu, když začíná úplněk.
0: No to je zrovna zítra.
1: Však už se chystá. Promění se v krásnou mladou dívku. Sedne na koště a užívá si na čarodějnické merendě až do půlnoci.
0: Paní Sovo, vyproste mi u ní slyšení. Jestli se podaří zachránit zrcátka, večer co večer budete od nás mít vrabce nebo myšku.
1: Počkej tady, kočičko. Uvidíme, co se dá pro tebe udělat.

0: Jakže ti říkají?
1: Bělka, velemocná čarodějná paní, Bělá, Bělinka, jak kdy?
0: Kramář Pinajs chce prý zmarnit tvého ženicha.
1: Kdyby jen to, vzácná paní, on má ještě i zálusk na vaši vyhlášenou živnost.
0: Co? Co je to za nehorázný tlach?
1: Už je to tak. Pinajs vám chystá nekalou konkurenci.
0: O, to by si netrouf.
1: Schání čarodějné recepisy, muří nohy, mandragory, elixíry.
0: Cože? Ten starý obejda by se opovážil pytlačit v mém revíru?
1: Holedbá se, že vám zatne tipec.
0: No, to je ale holomek.
1: Přivede vás do čista na mizinu.
0: Bíďák, rošťák, otrapa.
1: Zakrátko vám z celé slávy zbudou jenom oči pro pláč. Pro něho jste prý už dneska odbitá čarodějnická veličina.
0: No.
1: Ubohá stařena,
0: no,
1: co půjde žebrotou a on vám z okna hodí krejcárek.
0: Já mu dám ubohou stařenu.
1: Tak.
0: Já mu osladím odbitou veličinu.
1: Ano.
0: Počkej, mizero, až se ti dostanu na kůži, já tě poženu do kouta, lumpe. Vytluču ti černou duši z hanebného těla, ty lotře. Já si na tebe v šiváku vymyslím takovou past, že v ní uvázneš jako tchoř v lapáku.
1: Je.
0: No jo. Jen co se mi v hlavě vylíhne kloudná myšlenka.
1: Paní Hildegardo, já bych měla nápad, jak se Pinajsovi dostat na kobylku.
0: Nejlepší by bylo mít ho ustavičně na očích.
1: No právě.
0: Vědět o každičkém jeho hnutí, aby proti mě nemohl strojit úklady.
1: Mluvíte jako kniha.
0: Ze všeho nejlepší by bylo držet ho tady v mém domě jako sluhu. Jako poskoka.
1: Co slovo to perla?
0: Jenže ten fiškus se schová přede mnou v krámku. Na míli se mě vyhne. A sem by nevkročil ani za stovku zlaťáků, jaký má země vítr.
1: Musí se to zkusit po dobrém.
0: Takový šibal se na medové řeči nenachytá. Na mou věru si nevím rady, čím ho zlákat.
1: Prý se docela rád ohlídne za leckterou sukní.
0: Co? Ten plesnivý dedek.
1: Jenomže zrovna takový má největší slabost pro hedvábné líčko.
0: A co z toho? Co pak nevidíš, jak vypadám?
1: Ale zítra, večer, se chcete proměnit.
0: To je pravda? Tisíc hromů? U všech děsů. Kočička jako nic, ale hlavičku má za tucet mudrců. Jenomže co pak můžu jen tak z ničeho nic vpadnout k němu do dveří ve svém průsvitném hávu?
1: To už nějak se zrcátkem vymyslíme. Hlavně, že jste svolná, madam.
0: S chutí si schladím žáhu na tom vykukovi.
1: Tak dobrou noc, paní Hildegardo. Moc mě těšilo.

0: Jak pak se ti vedlo u mé paní, kočičko? Koukám, že ti očka jen hrají.
1: Protože jsem bez sebe radostí, hned bych se dala do tance. Jenže bez vaší pomoci bych nejspíš poplakávala někde v koutku.
0: To víš, znám svou starou bábu, vím už jak na ní.
1: Však já povím Zrcátkovi, jaký jste diplomat. Ale měla bych k vám ještě jednu prosbičku.
0: Třeba z dvě.
1: Mám starost, aby se paní Hildegardě do zítřka nevykouřilo z hlavy, to mi dneska slíbila. Aby neulítla na svém koštěti, kdo ví kam. Připomenete jí, co mi slíbila?
0: Pro jistotu ji radši doprovodím až na práh Pinajsova domu. Můžeš se na to spolehnout, Mindo.
1: Tam vás bude čekat pečený zajíček. A já po celém městě rozhlásím, že jste nejmoudřejší stvoření pod sluncem.
0: Spíš pod měsícem. Však víš, že mám budíček až na večer.

0: Kocourku, můj milý zrcátečko. Prospal ses do aleluja. Podstrojil jsem ti holoubátko. Tuhle máš kalíšek se smetanou. Tak a teďka hezky pověz, co jsi včera večer jenom nakousal.
1: Já? Že včera co jsi nakousl? Snad nemyslíte na dívanou koroptvičku? Ale tu jsem přece spořádal do posledního kousku.
0: Ne, já myslím to tvé velké tajemství.
1: Já, pro pána, snad jsem vám něco neprozradil?
0: Právě že ne. Zmínil ses jen o vzácné zlaté míse.
1: No, to jsem neměl dělat, že já nedržel jazyk za zuby. Jednou mě moje upovídanost přivede do neštěstí.
0: Já ti za ní naopak přilepším, když se mi teď svěříš.
1: Kde pak? Ze mě už nevypáčíte ani slovíčko.
0: Zrcátko, nebuď bezcitný, vždyť já celou noc oko nezamhouřil. Řekni mi, jak je to s tou mísou, jsme přece dobří přátelé.
1: Jaký pak vy jste můj přítel, když mě držíte pod zámkem?
0: Musel jsem se pojistit, abys nevzal do zaječích. Ale když mi dáš čestné slovo, že neutečeš, pustím tě. Povídej, tak už konečně spust.
1: No dobrá, ať mám od vás spokoj. Než moje živitelka naposled vydechla, svěřila mi, že nejdrahocennější kus ze svého jmění, tu vzácnou zlatou mísu, odkáže nejkrásnější dívce v našem městě. Ta líbezná dívenka je ovšem chudá jako myš a proto dodnes o ní neprojevil zájem žádný ženich. Ale kdyby si ji někdo z nezištné lásky vzal za ženu, mám jí při zásnubách odevzdat zlatou mísu jako věno.
0: Hrome, to zní jako pohádka. Nejkrásnější děvče.
1: Ale chudobné.
0: Když dostane zlatou mísu, udělá s ní každý ženich terno.
1: Napřed by se do ní musel nesobecky zamilovat.
0: A do takové by se zbláznili pařez. Srdcátko, věř mi nebo nevěř, ale já pro tu neznámou krasavici zahořel už teď planu horoucí láskou. Srdce se mi rozbušilo. No, chci si sáhnout?
1: Vy byste si ji vzal za ženu?
0: Já bych se stal jejím sluhou, nevolníkem, otrokem.
1: A zavázal byste se k tomu podpisem na svatební smlouvě?
0: Upíšu se jí tělem duší, podepíšu, co bude chtít, odpřísáhnu, čestným slovem se zavážu a slíbím hory doly.
1: Mně jste toho taky nasliboval?
0: Ale tohle je jiná věc. Já se na smrt zamiloval. A když ty mi dopomůžeš k překrásné nevěstě a k zlaté míse, zruším za to smlouvu s tebou. Ať se propadnu, jestli to neudělám. Tady je má ruka.
1: Platí.
0: A teď mi prozraď, kde najdu svoji líbeznou nevěstu.
1: Nemusíte hledat. Přivedu vám ji večer ke stolu.
0: Ještě si mi neprozradil to hlavní. Kde pak tvá nebožka paní ukryla tu vzácnou mísu?
1: Všeho se dočkáte večer. Nevěsty i věna.

0: to je dneska měsíc. Leskne se jak rybí oko. Jak živ se mi nezdál tak velkolepý.
1: Mně se taky víc líbí takhle, než abych k němu vzhlížel mřížemi a čekal na svůj konec.
0: Už o tom nezačínej. Co bylo, bylo. Teď jsou před námi jen radovánky. Zrcátko, ty můj kocourku přemilený, splň mi docela malinkou prosbu.
1: Co jste si zase vyspomněl?
0: Ukaž mě tu zlatou mísu,
1: kdepak?
0: Jen co bych si sáhnul.
1: To byste se mohl opovážit.
0: Tak aspoň kouknout.
1: S vámi je trápení.
0: Jenom jedním okem.
1: Vidím, že nedáte pokoj, tak pojďte.
0: Vezmu si lucernu.
1: To ne. Když tak bez svítilny.
0: Přelámu si vetně kosti.
1: Pěšinka na zahrádce mé paní je rovná a studna jen pár kroků od vrátek.
0: Na mou věru už vidím roubení, tak on je ten poklad ve studni.
1: Jsme na místě. Na malou chvilku se podívejte dolů.
0: Pro pána. Ach, to je krása. Nevěřím svým očím. Zlatá, okrouhává a velká jako měsíc. Kde je žebřík honem? Spustím se dolů, vylovím jí z hlubiny.
1: Ještě ne, pane Pinais. Napřed musíte podepsat svatební smlouvu.
0: No, dočisto jsem zapomněl. Honem domů, ať nezmeškám, až mi na dveře zaťuká něžná bílá ručka.
1: Se vám líbí ta půvabná žínka, pane Pinaisi?
0: Překrásná. Až se tají dech. Hlava se točí. Uši jen hoří.
1: Nesmíte být nedočkavý.
0: Ale proč nic neříká? Proč se jen usmívá? Není němá?
1: Ostýchá se nejspíš, je plachá. Když chvíli počkáte, osmělí se. Vidíte? Krásná panno.
2: Mm-hmm.
1: No vidíte? Přikývla.
0: Však ona rozváže. Jen co si se mnou pořádně přihne. Nenapijeme se spolu? Krásko. Proč jen vrtí hlavou?
1: Počká prý s přípitkem, až bude svatba s pečetěna smlouvou.
0: Tak dělej, dělej. Kde máš ten kontrakt? Přines mi lístro a taky brk a kalamář, no.
1: Pane ženichu, panno nevěsto, jako váš starosvat kladu k vašim ctěným rukám svatební smlouvu.
0: Jsem s ní a ti konečně ruka v rukávě.
1: Pane ženichu, vám jako starosvat kladu na srdce, že podpisem na této smlouvě se zavazujete k poslušné službě své choti, nikdy ani na krok se od ní nevzdálíte a na do smrti ji budete ctít a milovat.
0: Dost řečí, kocoure, chci už konečně od své nastávající houbičku. Podej mi pero.

0: to lomněj. Hotovo? A můžeme začít se svatební veselící, než bude půlnoc.
1: Však jsme to stihli jen tak tak. Zrovna odbíjí 12.
0: A teď mi už konečně dej políbení. Čaro krásná, panenko.
2: Třeba tucet pinajs, třeba celou kopu.
3: Je, mine.
4: Čeho se spolekal?
3: Kam se poděla ta kráska? A co tu chce tahle šereda?
4: No, no. Přišla jsem si pro ženicha. Půjdeš se mnou a to hned.
5: Pro pána, vždyť je to Hildegarda.
3: Nesahej na mne. Babo.
4: Co?
3: Pryč z mého domu.
4: Půjdu, ale ty půjdeš se mnou.
3: To radši uteču na kraj světa.
4: Stůj!
3: Pomoc. Nemůžu se hnout.
4: No jo. Bez mé vůle neuděláš ani krok.

0: Ty šizuňko, ty podvodníku.
1: Pane Pinajs, proč se rozčilujete? Já vám jen trošku oplatil, co jste provedl vy mě. Ale o život jsem vám nikdy neukládal. O vaše sádlo nestojím a ještě jsem vám pomohl k nevěstě.
0: Děkuji za takovou starou bábu, co já s ní?
1: No, napřed prožijete líbánky.
0: Čert, aby to vzal.
1: A pak nastoupíte do učení. Vy učíte se u odbornice. Mnoho zdaru. Já se s vámi loučím.
0: Počkat. Když už si mi pověsil na krk tuhle babiznu, chci taky věno. Jdeme pro zlatou mísu.
1: Je? Kde pak zlatá mísa, pane Pinajs? To byl jen úplněk na hladině studny.
0: To je ale pekelník, že svět neviděl.
1: Sám jste řekl, že si svou nastávající vezmete z nezištné lásky.
0: Ty lišáku.
1: Já jsem jenom obyčejný kocourek.
2: Dost řečí, Pinajs, konec klábosení, čeká tě fůra práce, máme úplněk. Já ti vyženu roupy z těla.
1: Jestli vám na rozloučenou smím dát radu, pane Pinajs, nekupujte už víckrát od kocoura sádlo.
3: Pobíž ho, Nem, zrcátko. Proběhneme se po našich střechách. Zatančíme si u komína kočičí čtverilku.
1: Počkej chvilku, Bělinko.
3: Proč pak?
1: Pinajsovi jsem už svůj dluh splatil, ale ještě dlužím něco tobě.
3: Já o žádném dluhu nevím.
1: To nebylo nic, že jsi za mnou přišla, když mi bylo zlé.
3: Mně bez tebe bylo ještě hůř.
1: A že kvůli mně ses odvážila až k čarodějce.
3: Pro tebe bych šla třeba do pekla.
1: A jak jsi na mě věrně čekala.
3: Vždyť jsem tvá nevěsta.
1: Řekni, jak ti ten dluh splatím?
3: Měj mě pořád stejně rád.
1: To ti slibuju. A tu smlouvu s pečetím hubičkou na místo podpisu. Já totiž hrozně škrábu. Thank you.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bullerbynu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bullerbyn je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

0: Stavíme si domeček. Lasse a Bosse a Ole vždycky ráno někam zmizeli. Nevěděli jsme kam a ani jsme se o to nestarali, protože jsme měli sami svou zábavu. V háji za Sir Gordonem je plno balvanů a malých pěkných skalek. Tam jsme si chodili hrát Brita a Anna a já. Jednou si Brita vyvzpomněla, že bychom si měli udělat ve skalní skulině domeček. Bylo to tam docela jako v pokojíčku. Jú, to bylo prýma. Udělali jsme si tak pěkný domeček, že to byl nejbáječnější domeček, jaký jsme kdy měli. Zeptala jsem se maminky, jestli bychom nemohli dostat několik malých koberečků a dostali jsme je. Položili jsme je na ploché kameny a pak to vypadalo ještě víc jako v pokoji. Potom jsme přinesli bedny od cukru a postavili je kolem jako skříně a jednu čtvercovou bednu jsme dali doprostřed jako stůl. Brita si vypůjčila od maminky kostkovaný šátek a ten jsme dali na stůl jako ubrus. A pak jsme si přinesli každá svou stoličku, abychom měli na čem sedět. Já jsem si vzala sebou taky své krásné růžové nádobíčko pro panenky a Anna si přinesla malou květovanou krafinku na ovocnou šťávu i se skleničkami. To všechno jsme rozestavili do beden od cukru. Potom jsme šli na kytky a natrhali jsme spoustu zvonečků a kopretin a dali je do zavařovací sklenice doprostřed stolu. Ach, to byla krása. Agda ten den právě pekla a tak jsem toho využila a udělala jsem několik malých koláčků jako pro panenky. A pak jsme si sedli okolo stolu v našem pokojíčku a pili kávu a šťávu z růžových šálečků a jedli k tomu koláčky. Hráli jsme si, že Brita je hospodyně a jmenuje se paní Andersonová. Já jsem byla služka a jmenovala jsem se Agda a Anna byla dítě. A trhali jsme maliny, které rostly kousek odtud, lisovali jsme z nich skrz bílý hadří šťávu a hráli jsme si, že jako děláme sýr. Brita, vlastně paní Andersonová, mi řekla, že vy se a kdo nemůžete naučit dělat ten sýr pořádně. A já jsem jí odpověděla, paní Andersonová, tak si ten smradlavý sýr udělejte sama. Právě když jsem tohle řekla, uviděla jsem za balvanem vyčuhovat Bosovu čupřinu a povídám Britě a Aně, kluci nás špehují. Začali jsme křičet, my jsme vás stejně viděli, můžete klidně vylézt. A tak se Lasse a Bosse a Ole vyhrnuli ven. Hloupě se po nás opičili a křičeli, že vy a kdo neumíte udělat paní Andersonový pořádnej smradlavej sejr. A nechtěli nám dát pokoj, takže jsme si ten den už nemohli hrát. Ale Lasse chtěl, abychom šli hrát obíhanou a tak jsme šli. Vždyť jsem to říkala, kluci nedokážou mít nějaké tajemství. Příštího dne Lasse a Bosse a Ole zmizeli znovu hned po snídani. A když jsme si Brita a Anna a já hráli v našem domečku celé dopoledne, začali jsme se zajímat, kde asi kluci celé dny jsou. Budeme je stopovat, řekla Brita. Ano, řekli jsme Anna a já, musíme vědět, co vlastně dělají. V poledne jsme seděli na schodech a hlídali jsme. Najednou se objevil Lase a za chvilku Bose a za chviličku Ole. Ale přišli každý z jiné strany. A tak jsme pochopili, že už zase mají nějaké tajemství. Jinak by byli přece přišli společně. Měli jsme sebou své panenky, aby kluci nepoznali, že je pozorujeme. Hráli jsme si a klukům jsme vůbec nic neřekli. Potom jsme šli všichni k obědu, ale jakmile jsme se my holky najedli, už jsme zase utíkali na schody. Za chvilku vyšel Lase. Trochu zažertoval s Mourkem jen tak v běhu, ale hned na to zmizel za rohem domu. Letěli jsme do mého pokoje, protože odtamtud jsme ho mohli oknem vidět. Opatrně se rozhlédl a pak proběhl mezi rybízovými keři a přeskočil kamennou zídku, která je kolem naší zahrady. Potom jsme ho už neviděli, ale brzy na to přišel Bose. Zmizel stejným směrem jako Lase. Teď uvidíte, řekla Brita, jak se za chvilku vynoří Ole. Pojďte, schováme se do rybízu. A šli jsme. Zalezli jsme za keře a seděli jsme úplně tiše. Za chvilinku se přehnal Ole. Běžel kolem nás tak blízko, že bychom na něj dosáhli, ale neviděl nás. Vyrazili jsme za ním. Za naší zahradou je lesík. Roste tam lískový a jalovčí a všelijaké houští a taky stromy. Blížili jsme se za Olem hezky daleko, jenže najednou zalezl do hustého křoví a zmizel. Nemohli jsme ho najít, ať jsme dělali, co jsme chtěli. Věděli jsme, že kluci jsou v lesíku a hledali jsme je dlouho a pečlivě, ale nenašli. Anna řekla, já vím co, přivedeme Svipa, ten nám Ola najde. Já a Brita jsme se shodli, že to Anna vymyslela dobře. Letěli jsme honem na Sir Gordon a zeptali jsme se Olovy maminky, jestli si můžeme na chvíli vypůjčit Svipa. Proč byste nemohli, řekla. A Svip měl velikou radost, když pochopil, že s námi půjde na procházku. Skákal a štěkal a my jsme mu řekli. Kde pak je Ole? Najdi Ola. A Svip začal čenichat po zemi a pak už jen stačilo jít za ním. Proběhl kolem našich rybízových keřů a ven do lesíka. My za ním. Byl to strašný hon lískovými keři a najednou skočil přímo na Ola. Ole tam totiž stál a vedle něho Bose a Lase. A tam bylo taky to tajemství. A to tajemství byla bouda, kterou si tam kluci sami postavili. To jste ale překvapení, co? Řekli jsme. A taky byli. Nepokoušejte se mít před námi nějaké tajemství, řekli jsme, protože my to stejně nakonec všechno objevíme.
1: No jo, když si vezmete na pomoc topovací psy, řekl se.
0: Svip skákal a byl moc rád a myslel si, že udělal něco výtečného. A my jsme mu řekli, že dostane k večeři velkou kost. Bouda, co si kluci postavili, byla krásná. Přibyli několik prken nahoře okolo 4 stromů, které stály do čtverce, takže v každém rohu chaty byl jeden strom. Potom nastrkali kolem jalovčí jako stěny, protože, jak řekl se, neměli dost prken. A pak udělali z malých prken střechu a na ní natáhli starou koňskou houni. Co myslíte? Smějí tu holky zůstat? Ptal se Lase, Ola a Bose. No, co myslíš ty? Řekli, protože chtěli nejdřív slyšet, co si myslí Lase. A Lase řekl, že bychom si mohli s nimi hrát. A pak jsme si v boudě hráli na indiány. Lase byl náčelníkem a jmenoval se Silný panter. Bose byl Rychlý jelen a Ole Letící sokol. Britu pojmenovali Bručivý medvěd, Anna byla Žlutý vlk a já Chytrá liška. Já bych pro sebe chtěla lepší jméno, ale nemohla jsem přece mít něco lepšího než náčelník. Neměli jsme v boudě oheň, ale dělali jsme, jako že ho máme. A seděli jsme kolem něj a kouřili dýmku míru. A to byla dýmka z pendreku. Ukouzla jsem si maličký, malilinký kousíček dýmky míru. Je, to byla dobrota. Kluci si udělali luky a šípy a nám je udělali taky. Lase řekl, že na druhém konci lesíka jsou jiní indiáni, že se jmenují Komančové a že jsou podlí a nebezpeční a že musí být všichni pobiti. Popadli jsme luky a hnali jsme se lesíkem a vyrážili jsme strašlivé skřeky. Na druhém konci lesíka se pásly naše krávy. Lase řekl, to, že jsou ti rudokošci Komančové, že to je hned vidět podle jejich kůže. Ach, jak ti Komančové utíkali. Lase za nimi něco křičel v indiánské řeči, ale myslím, že tomu nerozuměli. Začíná nám zase škola. Když měl člověk dlouholetní prázdniny, myslím, že je docela příjemné začít zase se školou. Bose říká, že napíše králi a poprosí ho, aby se všechny školy zavřely, ale já doufám, že to král neudělá, protože já mám školu ráda. Mám ráda naši paní učitelku a mám ráda své kamarády a školní knížky, když si je zabalím do nového krásného papíru a nalepím na ně štítky se svým jménem. Lase a Bose si knížky do nového papíru nezabalí, tedy když jim to zrovna maminka nebo paní učitelka neporučí. A taky do svých knížek čmárají. Lase, ten vystřihuje z různých časopisů všelijaké směšné hlavy, jako Lišáka Kulišáka a Kocoura Kazimoura, a vlepuje si je do obrázku v učebnici zeměpisu. Říká, že to je tak zábavnější. A to myslím, že je. Protože když je na obrázku třeba čínský rolník sázející rýži, tak je to čínský rolník jenom od hlavy dolů, ale hlavu má Lišáka Kulišáka. My všechny děti z Bulerbinu chodíme do školy společně. Musíme jít z domova už v 7 hodin, protože je to moc daleko. Máme sebou chleby s pomazánkou a mléko, abychom měli o přestávce co jíst. Někdy sníla se a Bose a Ole svou svačinu už cestou, ještě než dojdeme do školy. Je to přece fuk, jestli si nesu jídlo v žaludku nebo v tašce na zádech, říkala se. Naše paní učitelka bydlí ve škole v horním patře. Má tam pěkný pokoj s klavírem a spoustou knih a hezoučkou kuchyňku. Pomáháme jí nosit dříví. Někdy si od ní půjčujeme knihy a někdy nás pozve na šálek čokolády. Jednou, když jsme přišli do školy, byla paní učitelka nemocná a tak ten den nemohla být škola. Všechny ostatní děti, kromě nás, Bullerbinu, o tom věděli, protože ve Sturbínu je telefon, ale v Bullerbinu není. Nevěděli jsme, co máme dělat, když třída byla zamčena. Nakonec jsme šli po schodech nahoru a zaklepali jsme na dveře. Dále, řekla paní učitelka, a tak jsme šli. Paní učitelka ležela a byla nemocná. Měla k ní přijít nějaká žena na výpomoc, ale nepřišla. Tak se nás paní učitelka zeptala, jestli bychom jí nechtěli pomoct my. Jak by ne? Kluci běželi pro dříví a Brita zatopila v kamnech a postavila na čaj. Já jsem zametla podlahu a natřásala polštáře a Anna připravila jídlo na podnos. Paní učitelka nám řekla, že by měla strašnou chuť na guláš k obědu a maso, že má doma. Chtěla vědět, jestli bychom uměli guláš uvařit, kdyby nám říkala, jak se to dělá.
2: Můžeme to přece zkusit, řekla Brita. Když to nebude guláš, bude to možná něco jiného.
0: Ale guláš to přeci jenom byl a já teď vím, jak se dělá. Takže se nebudu muset učit, až budu velká. Paní učitelka nám dala guláš ochutnat a byl moc dobrý. Potom Brita umyla nádobí a Anna a já jsme utírali. Lasse a Bosse a Ole seděli u knihovny a četli. Zůstali jsme u paní učitelky tak dlouho, jako jindy trvá vyučování. Pak jsme se jí zeptali, jestli si myslí, že bude nemocná ještě zítra a ona řekla, že ano. Nabídli jsme se, že jí přijdeme příští den zase pomoci. Řekla, že bude ráda. Když jsme tam Brita a Anna a já příštího dne přišli, ležela paní učitelka v neupravené posteli a měla chudinka hroznou chuť na ovesnou kaši. Pomohli jsme jí do houpacího křesla a pak jsme jí postel přestlali, ale tak krásně úpravně, že říkala, že se jí bude ležet jako nějaké princezně. Potom jsme jí uvařili ovesnou kaši a dostala ještě kávu a čerstvé koláče, které jsem přinesla z domova. A paní učitelka řekla, že je docela příjemné stonat. Ale příštího dne byla už bohužel úplně zdravá. A tak jsme se víc jídel vařit nenaučili. Na podzim a v zimě je ještě tma, když jdeme do školy. A zase už tma, když jdeme odpoledne domů. Byla by to strašná otrava jít celou cestu po tmě sama a sama. Ale že je nás 6, tak je to veliká legrace. Skoro celou cestu se jde lesem. A Lasse zkouší, jak by nám namluvil, že je v lese plno strašidel, hejkalů, obrů a čarodějnic. Kdo ví, možná tam jsou, ale ještě jsme nikdy žádné neviděli. Někdy svítí na nebi hvězdy. Lasse říká, že jsou na nebi 2 500 054 hvězdy a že ví, jak se každá z nich jmenuje. Ale já si myslím, že si to vymýšlí, protože když jsem se ho jednou zeptala, jak se jmenuje jedna hvězda, řekl, že se jmenuje Velká třpytka. A druhého dne, když jsme šli ze školy, jsem se ho ptala na tu hvězdu zase a on řekl, že se jmenuje Královnina Koruna. Haha, Ale vždyť si včera tvrdil, že se jmenuje Velká třpitka, řekla jsem. A Lasse mi na to odpověděl, kdepak, tohle je jiná. Velká třpitka dnes v noci spadla. Tahle se jmenuje Královnina koruna. Na mou duši. Někdy, když jdeme ze školy, zpíváme si. Představte si, když to tak někdo zaslechne, jak se asi diví, kdo to zpívá. Vždyť je tma jako v ranci, takže není vidět, že jsme to jenom my, děti z Bulerbinu. Jak jsme se přestrojili. Loni na podzim byli jednou večer všichni rodiče z Bulerbinu na hostině u kupce ve Sturbínu. Jenom my děti jsme byli doma. A pak dědeček a Agda. Zablikala jsem v okně třikrát baterkou na Britu a Anu naše znamení. Honem přijď k nám, musím ti něco říct. Netrvalo dlouho a už jsem je slyšela na schodech. Ale neměla jsem vlastně s nimi o čem mluvit, jen jsem chtěla, abychom si vymysleli něco zábavného. Napřed jsme se dívali na všechny mé obrázky a chvíli jsme hráli Člověče, nezlob se. Potom jsme přišli na to, že bychom mohli jít dolů a popovídat si s Agdou. A Anu najednou napadlo, že bychom se mohli přestrojit, aby nás Agda nepoznala. Panečku, to byl najednou spěch. Na půdě všude visela spousta maminčiných a tatínkových šatů. Brita řekla, že se přestrojí za pána a tak si vybrala a oblékla tatínkovi pruhované kalhoty a hnědý kabát a tatínkův cylindr. Nohavice byly ovšem moc dlouhé a proto se museli připíchnout zavíracími špendlíky a rukávy si musela hodně založit. Potom se načernila ohořelým korkem, takže měla kníry a bratku. Vypadala jako malý legrační mužíček a Anna a já jsme se jí museli tak smát, že jsme si sotva mohli na sebe navléknout sukně. Já měla maminčinu černou sukni a květovanou blůzu a pak jsem si nasadila na hlavu černý klobouk se závojem. Když jsem si závoj stáhla přes obličej, nemohli mě Brita a Anna ani poznat. Anna chtěla taky závoj, ale už jsme žádný nenašli a klobouk taky ne a proto si musela vzít na hlavu šálu. Na sobě měla ještě dlouhou sukni a vlněnou kazajku. Lasse a Bosse byli u Ola, takže když jsme šli po schodech dolů, nikdo nás neviděl. Vyplížili jsme se hlavním vchodem, šli jsme ke kuchyňským dveřím a zabouchali na ně. A zabouchali jsme pořádně. Kdo je? Ozvala se Agda zevnitř a zdálo se, že se bojí. Nejdřív jsme nevěděli, co máme odpovědět, ale pak řekla Brita hlubokým hlasem. Tuláci! Sem teď nemůžete, naši nejsou doma, řekla Agda. Ale my chceme dovnitř! Křičeli jsme a bouchali na dveře. Pak jsme to už nemohli vydržet a museli jsme se smát. Já jsem se chtěla smát potichu, ale smíchem to ve mně zrovna klokotalo, takže si myslím, že to Agda slyšela. Pootevřela opatrně dveře, my jsme toho využili a vklouzli jsme dovnitř. Tohle jsem jak těživa neviděla, řekla Agda. Co za nobl panstvo si to vyšlo na procházku. Já jsem pan Carlson, řekla Brita, a tohle jsou mé ženy. To máte, pane Karlsone, krásné ženy, řekla Agda, a dokonce dvě. Smím pozvat pánstvo na trochu šťávy?
3: Samozřejmě, že směla. Pili jsme šťávu a hráli jsme si, že jsme velcí lidé a šlo to daleko líp než jindy, když jsme teď měli na sobě šaty dospělých.
0: Pak nás napadlo, abychom šli na Sir Gordon překvapit kluky. Dveře nebyly zamčené, mohli jsme rovnou vejít. Když jsme šli po schodech do podkroví, do olova pokoje, klopítla Anna o svou dlouhou sukni, až to pořádně zadunilo. Ole otevřel dveře, aby se podíval, co to bylo, a když nás uviděl, vytěsil se tak, že uskočil. Na půdě už byla tma. Jistě si myslel, že tam na schodech stojí tři strašidla. Když Lase uviděl, že jsme se přestrojili, chtěl se taky přestrojit a Bose a Ole taky. Lase si vzal na sebe šaty Olovy maminky a střevíce s vysokými podpatky. Bose a Ole měli mužské šaty. Lase pobíhal kolem, rozhazoval rukama a říkal vysokým hlasem: jak jen to, jen paní, děláte, že se vám ty perníčky vždycky tak povedou? Nemohla bych od vás dostat recept? Myslí si, že takhle si povídají velké dámy. Potom jsme šli všichni společně navštívit dědečka a vykládali jsme mu, že jsme přestrojení. Sám to přece bohužel nemohl vidět. Ale za to jsme mu hezky dlouho hráli divadlo. Divadlo, které jsme si sami vymysleli. Lase hrál v tom kuse zlou tetu. Ach, to jsme se mu nasmáli. A dědeček, ten se smál taky.

seberem se spolu lítat nahoru a dolu budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se, tak málo vynikám. Nevnímaj času, když si plánovala trasu, kdo ví kam.

0: Rádio Junior.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

je Bůh, tak na mě hledí a věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí, někdy se odmítám bát, jinde se bojím. Možná se nejhorší zdá jenom po nocích.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění a

potkávají. Za svý štěstí můžeš sám, přitom jedí. Náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale ten boj i tak stejně nevzdálej.

0: kopiska jmenuje se
1: Jakobisčátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko. A štěňátko Ježury

0: Karlo říká.
1: A teď je to

0: Suchý chleba, ten jí stačí, ten jí stačí, vždyť je mladší, když dobře vydrhne schody. Dáme jí napít i vody.
1: Radio Junior.

pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytají. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si očká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Šmajzla tam jedno kotě, pašovala ho v botě, teď je z něj šelma zlá a ohyzdná. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu.

kočka mě, a kdo si počká mě, koťat se dočká mě. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň sluně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau.

to táta, co leží na vedlejší posteli a dělá to známé tátovské.

dál nesnesu a pachnul do lesu. Žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

Rádio Junior.

zdá se mi, že je nejlíp na zemi. Kde jinde je sokol, nátělník a cvičky, nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky. Kam bych letěl? A já si

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Junior.

telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé, hebké.